celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, že je dobrý na nervy.

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

do děvíčka vnikl bac v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

probacila nepříjemná

0: Marii, tak přímo říkáme, bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo, tak, jo, tak.

0: Mario Junior.
1: ¿Qué tal?

den foškuben. Jou, pežníci spolu volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: idej. Jsem cukr, dej sem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.
1: Radio Junior.
2: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdych.

začneme jemne. Vítam ťa, zemňa.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic

se rychlík tak rychle, že všechny předhoní.

Kreško se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

je to tak. A už to všichni vědí. V myšlenkách kroužím jako pták. Tělo mi ve škole sedí. Něco je ve vzduchu, tak to je. A není to jen vtip.

jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

mega sil a taky mega jmění. Zůstat denně in je fakt adrenalin. Trendy se furt mění.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Junior.

škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna malířka a spisovatelka Tuve Janssonová. Mnoho výtvarných umělců a spisovatelů sní o tom, že se jednou celosvětově proslaví a zbohatnou. Tuve Janssonové, která vymyslela oblíbené mumínky, se to sice povedlo, ale vůbec jí na tom nezáleželo a dobrovolně si zvolila prostý život bez elektřiny a tekoucí vody. Tuve se v roce 1914 narodila ve Finsku. Její rodina ale mluvila švédsky. Tyhle země leží blízko sebe a dokonce mají společný kousíček hranice. A tak, ačkoliv je dnes Tuve známá asi hlavně jako finská autorka, psala švédsky a pro finské publikum se musela její díla překládat. Už jste někdy slyšeli přísloví jablko nepadá daleko od stromu?
2: Mm-mm.
1: Znamená to, že děti bývají často podobné rodičům. Na Tuve to přesně sedí, protože její maminka byla ilustrátorka. Taky navrhovala poštovní známky. A tatínek sochař. Tuve tak měla svůj talent po kom podědit. A nejen ona. Její dva bratři se také živili uměním. Ve Skandinávii, jak se označuje oblast, kam patří severské země, jako je Švédsko, Norsko i Finsko,

0: Česko je stejně jako u nás oblíbené chataření. Lidé tam často tráví celé léto na chatách u jezer nebo na některém z tisíců ostůvků u pobřeží. Dělala to tak i rodina Janssonových a malé Tuve to poskytlo spoustu inspirace pro její pozdější život i díla. Kreslení a malování se věnovala od malička a vystudovala i uměleckou školu. Její obrázky se objevovaly v různých časopisech, navrhovala přebaly knih a kreslila pohlednice. Skandinávie je proslulá barvitou mytologií a legendami, které jsou prošpikovány různými kouzelnými bytostmi, například skřítky a troly. A jedny takové zvláštní bytůstky vymyslela i Tuve. Ano, už to tu zaznělo, byli to mumínci. Tihle naducaní bílí tvorečkové trošku připomínají hrošíky, ale chovají se jako lidé. Tuve psala knihy o jejich příbězích, které doprovázela ilustracemi. I když se tedy proslavila hlavně jako spisovatelka, sama sebe považovala hlavně za výtvarnou umělkyni. Zprvu veselé příběhy mumínků postupně nabíraly na vážnosti a nakonec s nimi úplně skončila. Věnovala se pak psaní knih pro dospělé, malování obrazů a dalším výtvarným činnostem. Kromě umění Tuve milovala i přírodu a dlouho snila o tom, že bude žít na opuštěném ostrově. S přítelkyní si nechali na jednom drsném kamenitém ostrůvku postavit dřevěnou chatičku, kde pak skoro 30 let trávili část roku od jara až do podzimu. Žili tam jednoduše, užívali si moře a tvořili. Její přítelkyně byla totiž také umělkyně. Chatka měla jen jednu místnost a nebyla tam tekoucí voda ani elektřina. Když tedy Tuve chtěla třeba večer ručně psát odpovědi na dopisy svých fanoušků, kterých prý mimochodem dostávala až 2000 ročně, musela si u toho svítit petrolejovou lampou. Pokud měli na ostrově návštěvu, přenechali Tuve s přítelkyní chatu hostům a sami spali venku ve stanu. Nebrali to ale jako nepohodlí nebo problém. Přesně tak to chtěli. Odpočívat v klidu, tichu a co nejblíž moři. V té době už byla Janssonová díky úspěchu mumínků slavná. Mohla si tedy klidně dovolit moderní, luxusní bydlení. Tenhle prostý styl jí ale vyhovoval. Naopak tam ráda utíkala z finského hlavního města Helsinek, kde měla obrovský krásný ateliér s vysokými stropy. Byla totiž velmi svobodomyslná a chtěla si věci dělat po svém. To se hodně projevovalo i v jejich příbězích, kde hrdinové hledají vlastní cestu životem a respektují odlišnosti jiných. Čas prožitý u moře Tuve inspiroval i k napsání díla Kniha léta, která je asi její nejslavnější knihou pro velké čtenáře. Popisuje příběh dívky, která přijede na ostrov za svou babičkou. Tuve Janssonová je krásným příkladem člověka, kterého neskazil úspěch. Sláva a peníze pro ní nebyly smyslem života a zůstala pokornou a skromnou ženou. Pro zápis do historie je hold hlavním bohatstvím talent.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Radio Junior.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je rozdíl mezi zajícem a králíkem? Možná ano, možná ne, ale doufám, že tušíte, že nejde o stejné zvíře. Zajíci a králíci jsou sice blízcí příbuzní, ale existují mezi nimi zásadní rozdíly. Spadají sice do stejného řádu, do zajícovců, patří i ke stejné čeledi zajícovití, ale mají odlišný rod. Králík divoký je něco jako bratranec králíka domácího, kterého běžně chováme doma. Zajíc polní však zůstal jen divokým druhem. Králík divoký a zajíc polní se liší nejen vzhledem, ale i svým chováním. Zajíc má uši delší než hlavu, u králíka je to naopak. Zajíc má navíc na uších jedno poznávací znamení, jeho uši mají černé špičky. Zajícovo tělo je dlouhé a protáhlé a váží zhruba mezi 5 až 6 kilogramy. Jeho zadní běhy jsou o dost delší než ty přední. Králík je oproti tomu daleko menší, tělo má kratší a kulatější a jeho váha se pohybuje mezi pouhým 1,5 kg a 2 kg. A délka jeho předních a zadních končetin se skoro neliší. Zajíc a králík mají také rozdílný počet chromozomů a dokonce se liší i zbarvením. Zajíc je většinou zbarven do zlatohněda, kdežto králík do šedohněda. Zajíce a králíka byste od sebe rozeznali už po narození. Mláďata zajíců se rodí se srstí a taky hned od začátku vidí a slyší. Malí králíčci jsou naopak po narození holí, slepí a hluší. Po narození přebývají několik dní ukryti v hnízdě. Rozdíly jsou dokonce i ve stravování. Králík je bíložravec, naopak zajíc je občasným všežravcem. Slupne hmyz nebo třeba drobného hlodavce a někdy je zajíc dokonce i mrchožroutem a zblajzne zbytky nějakého zvířete. A jak tihle dva ušáci vlastně žijí? Králík je společenské zvíře a tvoří kolonie. V koloniích mají jednotlivá zvířata mezi sebou společenské vazby. Zajíc je naopak samotář a ve skupinách můžete zajíce spatřit jen v době páření. Králíci obývají lesy nebo jejich okraje a vyhrabávají si nory. Zajíci žijí spíše na otevřených prostranstvích, třeba na pláních nebo polích. Hnízda si vytváří na povrchu. Zajíc je rychlík. Pokud mu je v patách predátor, tak má větší šanci na úprk než králík. To je rozdíl, co? Teď už je určitě od sebe rozpoznáte. Holky a kluci, pokud chcete o rozdílech mezi zajícem a králíkem někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás, panenky.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Moře se líně kolébalo pod horkými paprsky slunce. Zdálo se, že i plachetnice dobrodružství podlehla té lenosti. Plula zvolna, plachty se jen lehce nadouvaly pod mírným severním vánkem. Kormidelník Rybička vypouštěl ze své dýmky tak hustý dým, že se v něm ztrácely vrcholky stěžní. Kapitán Velryba obhlížel dalekohledem obzor a chmuřil se. Sestoupil z kapitánského můstku a zamířil ke kormidelníkovi.
1: Mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí.
2: Moc lituji, kapitáne, že ta moje dýmka dneska tak čoudí. Sám se ptám, čím to.
1: Ale nemluvím o vaší dýmce, kormidelníku. Mně se nelíbí to pokojné moře. Kdykoliv je takováhle nápadná pohoda, tak se obvykle něco semele.
2: Moje řeč, kapitáne. Takový klid je vždycky podezřelý. Jsme jen kousek od rovníku a v těchto vodách se náramně rádi zdržují všelijaké mořské potvory, kterým by udělalo radost prokousnout nám příď, spolknout kormidlo, anebo si aspoň vyčistit nos plachtou.
1: Snad byste takovým povídačkám nevěřil.
2: No, nevěřím, jen bych si přál, aby se tady nic takového nevyskytlo.
1: Tady se nevyskytují ani ryby. Už 3 dny jsme nezahlídli jedinou ploutvičku.
2: A právě, že ani ploutvičku, kde nejsou ryby, může být něco onačejšího. A čadí mi, dýmka, čím pak to?
1: Vyklepejte ji do moře, napěchujte ji čerstvým tabákem a hned přestane čadit.
2: Může být, může být.
0: Pan kormidelník rozvážně pokýval hlavou, poklepal dýmkou o zábradlí a žavý tabák se snesl na vodu. Zasyčelo to. A tu se moře rozvlnilo. Proud vody vzlétl k obloze a na hladině se objevila střapatá hlava plná mořských ježků. Potom se vynořily ruce, delší než telegrafní sloupy, a posléze se z vln vysoukalo obrovité tělo. Moře zabouřilo. Plachetnice se prudce zatočila, stržena mocným vírem. Kapitánovi vypadl z ruky dalekohled a zůstal viset na řemínku zavěšeném kolem krku. Kormidelník strnule poťukával dýmkou o zábradlí a ne poručit ruce, aby znehybněla podobně jako nohy. Taková příšera se nevyskytovala ani v jedné z pohádek, které pan kormidelník slýchával vyprávět svou babičku. Byl to mořský veleobr. A pak z čisté oblohy, jako by zahřmělo.
3: Sypání žhavého tabáku do moře nesnáším. Já v té vodě bydlím.
2: Viděl jste kdy něco takového, kapitáne? Co to je?
1: Radím vám, abyste se tomu omluvil, kormidelníku.
2: Nic ve zlém, kapitáne, ale bylo by vhodnější, kdybyste se vy omluvil. Vy jste mi přece radil, abych dýmku vyklepal do moře. A potom, jako kapitán, zodpovídáte nejen za loď, ale i za posádku.
1: U všech mořských nestvůr.
2: Ne, takhle bych předtím nemluvil, kapitáne. Stačí, když řeknete pardon.
1: Nože, pardon! Omlouvám se.
0: A pak to začalo. Co nebylo připevněno, to veleobr naházel do moře a to ostatní zpřelámal a utrhal. Z plachet zůstaly potrhané šátečky, paluba ztratila zábradlí a kotevní řetěz visel do vody bez kotvy. Veleobr plachetnici rozhoupal do kajut a do podpaluby ráze vatekla voda a zatopila všechny prostory. Co bylo ve skladišti, co bylo v kuchyni, to pohltilo moře. A když už nebylo co trhat, co lámat a co odnášet, příšera zmizela v hloubce.
1: Tak tohle jsme si nezasloužili. Co nám vlastně zůstalo, kormidelníku?
2: Nic, kapitán. A přece všechno. Co je vzácnější nadlidský život?
1: Jen daleko hled se mi houpe kolem krku.
2: No a já zachránil aspoň svou dýmku.
1: A k čemu dýmka? K čemu daleko hled? Na palubě nezbyla ani sušenka, ani drobeček ze sucharů. Než se dostaneme bez plachet do nejbližšího přístavu, zůstanou na nás jen kosti potažené kůží.
4: Slyšel jsi, kapitána, Hobičku?
5: Slyšel, Hubičku. Nezůstane z nás ani chloupek.
4: Chce se ti zemřít hlady.
5: Co tě nemá? Na světě je to docela hezké.
4: Musíme tedy udělat něco, abychom hlady nezemřeli.
5: Ale co?
4: Já ti povím co. Nachytáme ryby.
5: Jo.
4: Kuchař je upeče a všichni si pochutnáme.
5: No jo.
4: No vidíš.
5: Ty řekneš, nachytáme ryby. Rybářský prut kormidelník mále, kde vezmeme návnadu, tady červy nenajdeme ani žížaly.
4: Třeba se ryba chytí i na jinou návnadu.
5: Vždyť všechno sletělo do moře. Co? Co se na mě tak díváš? Jako bych byl červ? Nebo žížala?
4: Nejsi červ.
5: No proto.
4: Ani žížala.
5: Tak vidíš.
4: Ale možná, že se na tebe nějaká ryba chytí.
5: Je mi nangote, Hubičku, co tě to napadá?
4: Napadá.
5: No jaká pak já jsem návnada?
4: Krásná.
5: Co pak se tak ošklivý opičáka ještě k tomu chlupatý, který má ošklivé jméno a ještě ošklivějšího bratříčka, může zalíbit nějaké rybě?
4: Báne, Hubičku. Jak se tak na tebe dívám?
5: No?
4: Jsi docela ucházející opička.
5: Kde pak?
4: Ošklivé jméno taky nemáš a bratřička máš dokonce hezkého.
5: No právě, Hubičku, já myslím, že ty by se s rybám víc líbil.
4: Nefňukej a buď statečný. Já ti dávám přece příležitost zachránit celou posádku od smrti hladem.
0: Hub přivázal vlasec Hopovi na kalhoty, švihl prutem a voda v moři vysoko vystříkla. V tu chvíli plula kolem velryba.
1: Diví se, co je to za loď se zlámanými stěžní a bez plachet, když tu něco vplulo do tlamy.
0: A to něco byl Hop. Okamžitě ho vyplivla zpátky na palubu a hubovala, cože je to za způsoby skákat velrybám do huby. Taky to pověděli.
6: Hlad je nepříjemná věc. A protože jsem nezapomněla, že jste mi nedávno dali prášek proti bolení hlavy, pomohu vám.
5: Jeminanko, ta velrybo, to bys byla moc hodná.
4: A jak pak to chceš udělat?
6: Loď bez plachet a kormidla daleko nedopluje. Dostrkám vás až do nejbližšího

0: Ahoj, na palubě! Přístav tisíce lodí je v dohledu. Jsme zachráněni.
1: Za to děkujeme naší přítelkyni velrybě.
0: Děkujeme ti, vážená jmenovkyně, a propluj šťastně všemi moři.
2: Propluj šťastně všemi moři!
3: Na moři musí jeden druhému pomáhat.
4: A nezlob se na mě, velrybo, že jsem ti skočil do pusinky.
5: A na mě se nezlob, že jsem ti tam hobíčka hodil.
3: Konec dobrý, všechno dobré. Šťastně jste se vrátili. I já se vrátím.
4: Pst, velrybo, a nechtěla byste spodívat s námi do přístavu?
3: Kdo pak by rád neuviděl cizí kraje?
4: Tak my tě vezmeme sebou.
3: Nevejdu se do přístavu.
5: Umačkala by tam všechny lodě, Hope.
4: A co pak se, Hupíčku, nepamatuješ na tu pohádku, kterou nám tuhle vyprávil Kormidelník?
5: Hopičku, že ty myslíš tu pohádku, jak se stal z obra pidi muži?
4: A když se stal z obra pidi muži, no? Proč by se z velryby nemohla stát pidi ryba?
5: Já přinesu lávičku.
4: Nikam nechoď, já už jsem si vypůjčil od kuchaře. A teď dávej pozor, velrybo!

0: Velryba na tu lahvičku kouká, zdá se jí, že se zvětšuje, ale to se nezvětšovala lahvička, zmenšovala se velryba. A už to nebyla velryba, ale pidiryba a pohodlně se vešla do lahvičky. Loď přistála, kormidelník šel s hupem a s hopem do města. Že mají sebou velrybu, o tom neměl ani potuchy. No ta se divila, když uviděla ty široké ulice a vysoké domy a auta a tramvaje. I hub s hopem si mohli ukroutit krky nad tolika neznámými věcmi. A jak se tak rozlížejí? Hub zakopl. Lahvička mu vypadla z ruky a zbylo z ní 1000 střípků. A v tom okamžiku se uprostřed nejživější ulice objevila velryba.
1: Viděl to kdy někdo? Velryba na ulici.
2: Podívejte, do pusinky jí vjelo auto.
3: Jemnánko, to je ještě jedno.
1: Ať mi dýmka zhasne, já tu velrybu znám. Hupe, hope, jak jste jí sem dostali?
3: V lahvičce.
2: A hopíček lahvičku rozbil.
1: Že já vám tu pohádku vyprávěl. Ještě, že mám u sebe krabičku od zápalek. Ali, baba, baba, Ali, kdo je velký a tě malý, přibou se se pálí svíčky, hofla malá do krabičky, hop.
0: Z velryby se opět stala pidiryba, kormidelník ji zavřel do krabičky a odnesl k moři. Tam krabičku otevřel a z pidiryby rázem byla velryba. Vklouzla do vody a na všechny zamávala ploutví.
4: Ahoj, na palubě!
5: Ahoj, velrybo!
1: Propluj šťastně všemi moři, vážená jmenovkyně našeho kapitána velryby.
4: Máte to tu na zemi,

0: moře je spousta mokré vody, v ní dobrodružství více než hvězd. Pluli jsme za ním na mé lodi a s námi všichni, kdo chtěli svést.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Máme smích a máme mráz, a zas je zlovce jako ovce, všechno je bílé, zas je prýba čas.
2: Máme mráz a máme smích,
1: my dva se spolu nestratíme závědí.
2: Kloužem se zpíváme, hory jsou rád.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: přátelství.
1: Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: kluci, vítejte v mé tady už o nově pohádkové školce. Ahoj, Jani. Ahoj, Jani. Jani, jsi tu s námi?
1: Je. Ahoj, Užonku. Ahoj, kamarádi.
0: Jani, co se to děje? Copak?
1: Ty moje milé strašidýlko, vůbec nevím, ale něco se děje. Asi něco zvláštního.
0: Jak to myslíš, Jani?
1: No představ si, jako by tě za rameno držela duhová ruka a všude okolo bylo najednou sluníčko, ale přitom jsme ve školce, sluníčko sem teď svítit nemůže a duha tady taky není.
0: Co jsi to říkala o duhovém doteku?
1: No, že mám pocit, jako by mě za rameno držela duhová ruka.
0: No tak to jsi viděla jednorožce. Kde je? Já ho chci taky vidět a pomazlit ho a pozdravit ho. Jani, kde je?
1: No já nevím, jednorožce jsem neviděla. Viděla jsem jen jakoby takový blízkavý závoj tamhle za oknem školky. Ušonku, ty myslíš, že to bude jednorožec? Kde by se tu vzal?
0: Nevím, kde by se tu vzal, ale rozhodně to hodlám zjistit. Holky a kluci, pustím vám dnešní první písničku a jdu to omrknout. Užounova písnička.

0: kluci, stále jste s námi v Ušounově pohádkové školce,
1: ve které dneska probíhá velké pátrání po jednorožci.
0: Jo, Jana určitě viděla kousek jeho hřívy, ale i když jsem oběhl celou školku kolem dokola, tak jsem ho nenašel.
1: Nebo ji? Protože to nemusel být kluk jednorožec, to mohla být taky holka jednorožec.
0: No to mohla, ale teď tu není. Ať už to byla ona nebo on, doufám, že se tu jen tak někde jen neochomítl nebo neochomítla a zase nefoukla a nezmizel, nebo prostě jak to mám říct, no.
1: Teď jsi do toho Ušounku úplně zamotal, ale ať to byl jednorožec, holka nebo kluk, tak taky doufám, že nám nezmizel. Tak já ti jdu s tím hledáním pomoc, Ušounku. No. A vy, kamarádi, si zatím užijte naši dnešní pohádku.
0: Jo. Ušounova pohádka.
2: Když lidé usínají, začnou se všude kolem nich dít prapodivné věci. Hotová kouzla, jako z pohádky. Jenže malí ani velcí o těch čárech márech pranic nevědí, protože mají zavřené oči. Nikdo na světě vlastně neví, jak a kudy se chodí z bdění do spánku. Jen já to vím. Nechal jsem totiž jednou při usínání jedno oko trošičku otevřené, ne moc, jenom na škvírku. Ale stačilo to, abych se dozvěděl, o čem nikdo nemá ani zdání. Když budete tiše ležet v postýlkách a nebudete mě přerušovat, vyptávat se a vrtět, prozradím vám, jak to s tím člověčím usínáním vlastně chodí. To se nejdřív pomalu zavře jedno oko a druhé oko a ani muk, aby se nepoplašil. Kdo? Je to takový malý, malinkatý chlapeček. Hodnou chvíli čeká a poslouchá, jestli už je ve světnici úplné ticho. Pak teprve vykoukne spod polštáře a ten se zapíská na svou pohádkovou píšťalku. Jak spustí vycupitá na podušku ovečka. A za ní druhá. A třetí. Najednou je jich tu celé stádo. Kdo ví, odkud se vzali? Nejspíš byly schované v kapesníčku pod polštářem.
3: Kde pak v kapesníčku? Moje ovečky bydlí v ovčíně. Všechny ovečky přece bydlí v ovčínech.
2: Slyšeli jste, děti? To byl on, pasáček, ovčáček.
3: Jmenuji se Spinkánek.
2: Říkáš, že ovečky bydlí v ovčínech. Kde pak je ten tvůj?
3: Přece v Hajanech. To je ta ves dole za potokem.
2: Máš krásné ovečky, ovčáčku, Spinkánku. Každá má na krku zvoneček, jak pěkně vyzvánějí, jako vánoční rolničky.
3: Moje ovečky musí mít zvonečky. Pasou se nejraději na polštáři. Když je polštář bílý, nejsou na něm ovečky vidět, tak aspoň cinkají.
2: Na bílých polštářích spíme většinou my, velcí lidé, ale děti mívají strakaté podušky, růžové a bledě modré.
3: Na těch se moje ovečky pasou nejraději. Dětské podušky jsou plné ptáčků a medvídků a hlavně kytiček. Tam se jim to pase. A jak pěkně jsou mezi kytičkami vidět. Jako bílé bublinky.
2: Bílé i tmavé. A tamhle se pase dokonce strakatá.
3: To není ovečka, ale beránek. Až se ovečky napasou, povede je beránek napojit do lesní studánky. Až se napojí, povede je přes lávku zpátky do ovčína.
2: Ty, Spinkánku, a kolik oveček vlastně paseš?
3: Spočítej si je, když to dokážeš.
2: Kolik má oveček pasáček Spinkánek? tolik jich napojí z blankitních studánek. Kolik má oveček, tolik má beránků, lukama cupají hledat svou studánku.
3: Tak kolik jich je?
2: Nevím, spinkánku. Na polštářkové louce se pořád hemží sem a tam a u studánky jsou zase v jednom klubíčku.
3: Poradím ti. Moje ovečky se nejlíp počítají, když se vracejí přes lávku do ovčína. Tam já je vždycky počítám.
2: Pomůžu ti, chceš?
3: Tak dobrá. Hajdy ovečky, domů. Přes potok, přes lávku. Pěkně jedna po druhé. Pomalu. Nestrkejte se, ať nespadnete do vody. Jedna ovečka.
2: Druhá ovečka.
3: Slyšel jsi?
2: Jakoby se někdo u potoka hýňal.
3: Už zase mi plaší ovečky.
2: Kdo je plaší?
0: Já je plaším.
2: Kdo pak jsi, panenko?
0: Nejsem panenka, ale víla. Jmenuji se Mžikálka, víš?
3: Když jsi víla, máš pěkně tančit po lukách a ne sedět na lávce a plašit mi moje ovečky. Podívej, jak jsi je zase vylekala. Bojí se přejít na druhou stranu potoka.
0: Bojí. Opravdu bojí.
2: Ovečky poplašeně cinkaly zvonečky. Spinkánek se mračil, ale víla Mžikálka se smála a smála. Mžikálka je asi nějaká náramně rozjívená víla. Vůbec jí nevadilo, že spinkánek běhal sem a tam, aby své ovečky zase upokojil a sehnal je zpátky do houfu. Měla by se jmenovat Zlobilka a ne Mžikálka.
0: Ba ne, Mžikálka mi sedí. Taky to poznáš, až uvidíš, co umím.
2: Co umíš? Zlobit, hýňat se a plašit spinkánkovi ovečky, to umíš.
0: Dokážu i jiná kouzla. Chceš je vidět?
2: Schválně.
0: To vezmu svůj šáteček a jen tak zlehka s ním zamávám nad zavřenými víčky. Jednou sem a jednou tam.
2: Hezký šáteček, průhledný jako dech. Ale mávat šátečkem přece není žádné kouzlo.
0: Aby se kouzlo povedlo, musí se znát taky čarovné zaklínadlo. Dávej pozor. Čaruj si šátečku z mžikavých vánků. Utečte ovečky, utečte beránci. Utíkej spánku.
2: Opravdu? Řasy se zachvěly, zamžikala víčka. Přestaň, děti už usínaly, dítě zase probudíš.
0: Říkala jsem ti přece, že se nejmenuju Mžikálka jen tak pro nic za nic. Říkala jsem, že znám kouzlo.
3: A tohle mi dělá pokaždé. Vyplaší ovečky a ještě zažene z očí první dřímotu.
2: Nebuď smutný, spinkánku. Pomůžu ti ovečky zase sehnat do stáda a až budou pohromadě, poženeme je přes lávku spolu. Však na tu Mžikálku už nějak vyzrajeme.
3: Tak dobrá, počítejme, jestli jsou všechny. Jedna ovečka bílá.
2: Druhá ovečka černá.
3: Jeden bílý beránek.
2: A jeden černý.
3: Ale kam se poděl strakatý beránek, který vodil stádo?
2: Opravdu, není tu, jako by se pod ním země slehla.
3: Strakatý beránku, kde jsi?
2: Zapískej na píšťálku, spinkánku. Třeba přiběhne, až uslyší tvou ovčáckou písničku.
3: Vrať se, beránku, hloukou zvůní heřmánku. Vrať se zpátky k nám. Poběžíme do ovčína. V ovčíně se sladce dřímá. Vždyť je uhaján.
2: Jak tak spinkánek volal a lákal strakatého beránka zpátky, i víla Mžikálka se přestala hyhňat. Ať byla jaká byla, přišlo jí ovčáčka najednou líto.
0: Spinkánku,
3: Co už jsi zase na mě vymyslela? Nech mě.
4: Nemroč se. Povím ti, kde je tvůj beránek.
3: Nelži, jak bys to mohla vědět?
4: Viděla jsem ho. Zahlídla jsem, když se schoval ve vysoké trávě pod lávkou.
2: Opravdu? Dole pod lávkou je travička vysoká a hustá. Vypadá docela jako vějířky dětských řas.
3: Pusť, jdu si pro něj.
4: Nechoď. Potůček má břehy podemleté od jarních vod. Jsi maličký, spadneš do proudu a odnese tě voda.
3: A co mám tedy dělat? Bez trakatého beránka se do ovčína nevrátím. Já ani ovečky. A tohle všechno si zavinila ty.
4: Tak už se nemráč. Já to tak nemyslela.
3: Proč ses mě zrovna ty musela připléct do cesty?
4: Přestaň hubovat.
3: Pomůžu ti.
4: To chci vidět.
3: Mám přece svůj šáteček. Zamávám a přiženu jim beránka zpátky k ostatním.
2: A opravdu víla mžikálka dodržela slovo. Vzala za cípek svůj čarovný šáteček a zamávala jim nad vysokou trávou.
3: Přišel čas spinkánku, je to tvůj čas. Ukaž se beránku, vyběhni z řas.
2: Jak víla mžikálka skončila své čarování, tak to začalo. Beránek vyhupsnul z trávy, mihnul se kolem ní a dupy, dupy přes lávku. Ovčáček se ani nestačil ohlédnout a jeho strakatý beránek byl v prachu, zmizel kdesi na druhém břehu potoka, tam, kde leží vesnice Hajany s jeho ovčínem. A ostatní ovečky se pustili za ním. Panečku, to bylo, jako když se dá do bubnování celý pluk bubeníků. Kopítka duněla, nožky se míhaly, lávka se jen třásla. Jenže v úprku a zmatku dojde lehce k nehodě a většinou to odnese ten, kdo zmatek zaviní. Víla mžikálka stála u lávky, kouká na to ovčí hemžení, když to najednou... Jedna z oveček hodila hlavou a nabrala na rohy její šáteček.
4: Zastav se, ovečko! Vrať mi moje kouzlo!
2: Ovečka slyšela. Byla to poslušná ovečka. Znovu potřásla prstýnkovou hlavou a setřásla šáteček do potůčkové vody. Proud ho uchopil a unášel ho loukou a polem, lesem a pasekou, daleko do údolí.
4: Já nešťastná. Co si počnu bez kouzelného šátečku?
3: Aspoň mi nebudeš plašit moje ovečky.
4: Ale můj šáteček přece není jen na plašení oveček.
3: To bych rád věděl na čeště.
4: Ale spinkánku, copak si zapomněl, že můj šáteček je taky probouzecí šáteček. Teprve až jim zamávám dětem nad očima, zamžikají víčky a vrátí se z tvých Hajan zase ke svým hrám.
3: Nemá šáteček, nevrátí se.
4: To nejde. Jak by to vypadalo, kdyby děti celý život prospaly? Musím je probudit, když je čas.
3: Nemusíš, ani nemůžeš. Už nejsi kouzelná víla, protože tvoje kouzlo plave po potoce. Hehe.
2: Teď se zase hyhněl spinkánek a mžikálka měla slzy na krajíčku. Přišlo mě jí líto. Rozběhl jsem se podle potoka a ten její kouzelný šáteček jsem nakonec přece jen dohonil.
4: Vrať mi ho. Pěkně prosím, ať můžou děti zase zamžikat, otevřít oči a probudit se do veselého dne.
2: Vrátím, ale nejdřív mi slíbíš, že už nikdy nebudeš plašit ovčáčkovi jeho ovečky.
4: Vůbec nikdy?
2: Vůbec, protože na světě je to tak zařízeno, že je čas na spánek i čas na probuzení.
4: Tak dobře, slibuju.
2: A aby bylo vidět, že to myslí doopravdy, podala víla mžikálka svou malou, průhlednou ruku i ovčáčkovi spinkánkovi. Jako slib a taky na usmířenou.
3: Už se na tebe tedy nezlobím. A teď pusť a uteď z lávky, ať můžu ovečky na pastvu na druhý břeh.
2: A ať je s ovčáčkem konečně spočítáme. Jedna ovečka.
3: Druhá ovečka.
2: Třetí ovečka. Kolik má oveček, ovčáček, spinkánek, tolik jich napojí z blankitných studánek. Kolik má oveček, tolik má beránků, lukama cupají hledat svou studánku.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Tak si to představte, opravdu se na nás přišla do školky podívat jednorožčí holka.
1: Jo, má nádhernou, krásnou, barevnou hřívu a blýskavý roh uprostřed čela. To je skoro jako když já mám anténu.
0: No, a protože říkala, že hrozně ráda poslouchá naše zpívání, právě proto nám nakukovala do oken. Taky něco hezkého zaspíváme, co říkáte?
1: No. Nějakou, kterou známe všichni, abychom mohli zpívat s kamarády dohromady. Třeba
0: Kalamajka Mik Mik Mik.
1: No jo, jsem pro. A naše jednorožší návštěvo taky.
0: Tak jdeme na to.
1: Ušounovo zpívání.
2: Kalamajka Mik Mik Mik.

0: tancuju. To byla paráda. Krásně jsme si zaspívali. No,
1: a já se jdu Jani projet s jednorožčí slečnou.
2: Ale u Šonku?
1: No co pak, Jani?
3: Já chci taky.
1: Cože? Ano, tak dobře. Počkáme tedy, ale až po hádance. Ušounova hádanka.
0: Paráda, holky a kluci. Nastražte ušiska a spolu s Ušounem mi řekněte, co právě slyšíte.
1: No to je nějaké velké auto, že ano? No tak pozor, 3, 2, 1, nákladák.
0: Krásně jste to uhádli. Tak pro velký úspěch hádáme ještě jednou. Co to slyšíte teď?
1: No to zní jako nějaký rozhrkaný vlak, ale ten to není. Nedostaneme nějakou malinkatou nápovědičku.
0: Nevíš, viď? Dobře, tenhle stroj je potřeba k výrobě oblečení.
1: No tak to už víme, že ano, kamarádi. Je to 3, 2, 1, šicí stroj.
0: Paráda. Opět jste to krásně rozlouskli.
1: Gratulujeme a loučíme se, protože se jdeme proběhnout s naší jednorožčí návštěvou.
0: Máme vás od ní moc hezky pozdravit.
1: Jo, sama vás pozdravit nechce, protože se stydí.
0: No, hrozně moc se stydí. No tak, jestli jsou takhle stydliví všichni jednorožci, není divu, že si lidé myslí, že neexistují.
1: No jasně, Jani, teď si na to asi kapla. No tak co, tak jdeme?
0: Jasně. A s vámi se, holky a kluci, pro dnešek loučíme.
1: Už vás jen poprosíme o obrázky.

0: krásně a až ucítíte, jako by vás objala duha a rozsvítilo se sluníčko. Někde blízko vás je jednorožec.
1: Jo, no tak ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A i dnešní školka skončí jednou krásnou písničkou. Tak ahoj a Ušoune, poběž hodem!
1: No,

0: Tadej, pac, stopa, trhej.
1: Poťa, musto!

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: In v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: pozdravěji, pozdravěji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo? Že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
4: Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

0: Pískové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Někdy do hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Víte, děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní prázdninové probouzení, holky a kluci. Máme tady pátek 10. července, máme 10 hodin. No a teď musím říct trošku smutně, že se naposledy vracíme do Finska v rámci expedice Sever. Proč smutně? Řeknu hned na začátek, já jsem se do Finska absolutně zamiloval. Díky tomu, že jsme si tady o něm celý týden povídali, tak už jsem si naplánoval dovolenou na příští rok, protože letos už to nestihnu. Na Finsko si člověk musí rezervovat víc času. Už víme, že se tam dostaneme krásně letadlem, nebo vlakem, nebo autem, nebo stopem. Můžeme jet také na kole. Všechny cesty možné, už jsme to prozkoumali, i ty nejzajímavější věci, které je nutné ve Finsku vyzkoušet, ochutnat a navštívit. A není to jednoduché, protože je toho opravdu hodně. Dnes si uděláme takovou lehkou rekapitulaci. Možná budeme mít ve vysílání také hosty, kteří se přišli podívat do Českého rozhlasu na vysílání Rádia Junior a popovídáme si o prázdninách. Já vám přeji příjemné poslouchání a hezké páteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví a příjemný den přeje Jirka Kohout. Ahoj!

Finsko, to je země, kterou tento týden brázdíme, navštěvujeme, objevujeme, ochutnáváme, a to hned z několika důvodů. Finsko je opravdu krásná země, má krásné obyvatele. Také, jak by ne, když obyvatelé Finska jsou už několik let vyhlašováni za nejšťastnější lidi planety. No a proč jsou tak šťastní? No, když jsem se tak rozhlédl po Finsku, tak mě napadá, proč. Jejich štěstí ale neznamená, že pořád se nahlas někde smějí nebo užívají si. Jde spíš o hluboký pocit klidu, bezpečí a spokojenosti vlastně s tím vlastním životem. Důvodem je obrovská vzájemná důvěra. Oni věří jeden druhému, takže když třeba ve Finsku ztratíte peněženku, tak máte velkou pravděpodobnost, že se vám peněženka vrátí, a to ještě s penězi a ze vším, co jste v ní nechali. Finové nemají potřebu se neustále srovnávat s ostatními, kupovat si nejluxusnější auta nebo se chlubit drahým oblečením. Razí heslo, že spokojený je ten, kdo ví, co mu k životu stačí. No a potom samozřejmě příroda. Přírodu tu mají jako lék. Skoro každý Fin má blízko do lesa nebo k jezeru. Chodí tam pravidelně relaxovat, což prokazatelně snižuje stres a hlavně dobíjí baterky. A já se přiznám, že ani nevím, jaké jezero bych si vybral. Vždyť oni jich tam mají asi 188 tisíc vodních ploch. To je prostě pro vodního tvora jako já, který miluje veškerou vodu, koupání, vodní plochy, a to v létě i v zimě, protože já se koupu i v zimě. V zimě se dá ještě bruslit a lyžovat na ledě, dá se kajtovat, dá se vingovat, prostě je to parádní věc. No tak Finsko, to je opravdu moje oblíbená země. Jsem zvědav, jestli, když ji navštívím, jestli nasaju i to štěstí, tu atmosféru, která tam je, a jestli budu jeden z nejšťastnějších lidí, jako jsou Finové. No, holky a kluci, pokud jste ve Finsku byli a máte nějaké zkušenosti nebo víte o někom, kdo tam byl, tak neváhejte a brnkněte mi na telefon 22 155 23 23 a podělte se mnou o vaše zážitky, protože Finsko mě fakt zajímá.

0: expedice Sever v plném proudu a my si dnes povídáme o Finsku. Jak už jsem říkal, tak mám tady taky holky a kluky z hereckého kurzu, kteří přišli se o prázdninách podívat do Českého rozhlasu. U mikrofonu sedí Raf, Jára a Tonda. Kluci, já vás zdravím. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tento týden probíráme Finsko. Je to nádherná země. 188 tisíc vodních ploch. A mě by zajímalo, jestli vy o Finsku něco víte. Tak Rafe.
1: No, já vím, že je tam hodně saun a že je to nejšťastnější země na celém světě.
0: Je to tak. Ve Finsku žije nejšťastnější národ. Už několik let po sobě je takhle vyhlášený a já jsem pátral po tom, proč je to nejšťastnější národ. A právě třeba to saunování je jedna z těch věcí, které oni provozují vlastně každý den a to mají takový speciální saunování ve středu. To je jako půlka týdne, že ze sebe smijou ten stres a jsou připravený na druhou část týdne, je to taková malá sobota. No a potom je velké sobotní saunování, kdy ze sebe úplně jako smijou ten stres a jdou čistí do toho nedělního dne, který si společně užívají. Saunují se velmi často, saunují se ráno, v poledne, večer, při každé příležitosti o Vánocích. A dokonce jsem zjistil, že ve Finsku mají nejdelší prázdniny z celé Evropy. Dokonce vánoční prázdniny začínají tedy den před Vánoci, ale končí až na Tři krále, tedy 6. ledna. Je to fakt bomba. A to letní prázdniny, ty nemají 2 měsíce, ale 2,5 měsíce. Jaro, co ty víš o Finsku?
1: No tak já teda moc sporty nesledu, když už, tak koukám na mistrovství světa v hokeji. I když teda tenhle rok jsem taky už moc nekoukal. Jediný, co vím, že Finsko je docela dost dobrý v hokeji. A myslím, že teďka byly už po třetí, druhý.
0: Je to tak, prostě Finové jsou úplně super bruslařská nebo hokejová velmoc a taky, jak by ne, jak už jsem zmínil, 188 tisíc vodních ploch tam je, takže bruslí snad úplně každý, když to zamrzne a zamrzá to velmi brzy. Tak, Tondo, co ty a Finsko?
2: Tak já vím, že se tam vlastně hodně živí rybařením a že vlastně to tam hodně převažuje a že to takový jejich živobytí.
0: Je to jejich živobytí. Já se dokonce zjistil, oni tam mají úplně, proto jsou taky šťastní, protože holky a kluci si myslím, že musí chodit do školy fakt jako rádi. Jednak mají nejdelší prázdniny. Ale i přesto si říkám, když jsem zjistil třeba, jak oni mají školní obědy. Víte, jak to tam mají? Oni normálně přijdou na oběd. A jsou tam jako švédské stoly. I když ve Finsku, ale švédské stoly. A můžou si nabrat, co chtějí. Prostě na co mají chuť, to si dají. A člověk by říkal, že oni jako trošku jako plýtvají tím, že si můžou dát, co chtějí. Ale naopak, oni se učí šetřit a vlastně dát si to, co snědí. Ale mají takové pravidlo talíře, že jako půlka toho talíře je zelenina. Další třetina je nějaký sacharidy, třeba rýže nebo brambory. A další jsou proteiny, takže maso, ryby nebo nějaké luštěniny. No a k tomu pijou mlíko ke všemu a ještě mají žitný chleba. To je vlastně taková tradice. A víte, co nenajdete ve školní jídelně?
2: No.
0: Vůbec žádné sladké. Žádný buchtičky ze šodo nebo něco takového. Nic. Prostě sladké tam neexistuje, protože Finové žijí zdravě.

0: Expedice Sever a téma tohoto týdne je Finsko. Já mám ve studiu další hosty. Stáňu, Míšu, Filipu, Kiki, Barču a Pavla. Tak Stáňo, mě by zajímalo, co tě čeká o prázdninách?
1: No, tak já jsem teďka na této herecké akademii a tu budeme mít do neděli, potom budeme mít představení, potom pojedu asi 20. pojedu na 2 týdny do Chorvatska, do našeho apartmánu, takže se těším. No a potom budu mít tábor na zase týden, tam se bude střídat animování, výtvarka, dramaťák a bude to takhle ve skupině. Bude to blízko u Brna, takže se taky těším. No a případně půjdu na bojovku, budeme dělat, takže...
0: Takže ty máš takové umělecké prázdniny. Mm-hmm. To je fajn. Kiki, co ty už jsi zažila o prázdninách?
2: No, tak já jsem byla s mamkou na dovolený v Řecku. Po 3 letech jsme zase jeli takhle do zahraničí. A jinak jsem byla dost doma a chodila jsem už dost ven, když byl hezký počasí, anebo do bazénu.
0: Mm-hmm. A jak se ti líbí herecké kurzy nebo herecký kurz?
2: Za mě to dá fakt hodně a hodně se tam naučím a zároveň je to samozřejmě zábava.
0: Bezvadný. Míšo, jak se tobě líbí na kurzu? Co jste zatím stihli? Protože teď máme pátek, kurz je do neděle.
3: Ano. No tak máme tam vlastně různé ateliéry na řeč, pohyb, improvizaci a samotné herectví. A u každého jsme vlastně stihli už trošku začít něco na závěrečné představení, ale hodně jsme se toho stihli naučit a vlastně... Jako, i když to bylo jenom 5 dní, tak mi to hrozně moc stalo.
0: Mm-hmm. Barčo, co tě třeba překvapilo na tom kurzu? Co ses dozvěděla nového nebo naučila?
4: Tak, mě překvapilo, že opravdu si to mohl každý zkusit, že jsem se bála, že to bude takový hodně čekací, že třeba celou hodinu se budeme zabývat jednou scénkou, ale opravdu toho děláme strašně moc a strašně mi to tady pomáhá přirozeně hrát, protože ti lektoři to opravdu vysvětlí každému individuálně a je to tu super.
0: A jak se těšíte na to představení? Co? Třeba Barča, Míša?
4: Tak je to takový hodně mix, že tam máme vlastně tanec, herectví i improvizační scénky a jsem hodně zvědavá, protože vlastně ostatní říkali, že tam bude celkem dost lidí a vůbec nevím vlastně, co mám od toho publika čekat, jaké reakce.
0: Míšo, kdy a kam byste nás třeba pozvali na to představení?
3: No, tak v neděli do studia...
0: Do studia? Do jakého studia? Ví to někdo z vás tady? Chce to říct někdo jiný? Míša, Stáňa, Kiki?
5: Zapojí se do toho i Jana Trojanová z divadelní společnosti Indigo Company, která organizuje právě tyhle ty letní herecké kurzy. Kluci a holky, tak pokud byste náhodou chtěli dorazit, vy, co všichni posloucháte Radio Junior, tak můžete tuto neděli 12. července v 17.00 to spustíme a bude to v Kobylisích, čili kousek od metra C a bude to v centru Rosa v divadle Sen. A ono to herectví někdy je takový sen.
0: Je to sen. No a co Filipa, jak se jí líbí na kurzu?
6: Ježiš, je to hrozně moc super. Jako fakt, není to jenom o tom, že si jako blbnem s těma věcma, což je určitě velká část toho, ale vlastně se naučíme i jako důležitý věci, jako pracovat se scénářem, nebo správně se rozmlouvat a tyhle věci, které si myslím, že i člověk, co se nechce jako věnovat profesionálně herectví, fakt využije.
0: Jak se správně rozmlouvat, nebo co ses naučila?
6: No, tak určitě jsem se naučila, že je super si aktivovat bránici, používat bránici a mluvit přes bránici.
0: Ukážeš nám to nějak?
6: To je složitý. Jakože jsou cvičení na to, jak aktivovat bránici. Je to vlastně impuls, který cítíte vlastně pod žebrama. Tak když třeba říkáte různý jako sš, nebo mumahuha, a takovéhle zvláštní zvuky,
0: ano.
6: Tak to pomáhá a když cítíte ten impuls, tak víte, že to děláte správně.
0: Bezvadný. Pavle, a teď mě prozraď, proč jsi vybral herecký kurz tady o prázdninách?
7: No tak, protože já už jsem jednou v divadle teda hrál a chtěl jsem si to zase po dlouhý době zase znovu zkusit. Hlavně jsem kvůli tomu, abych poznal sám sebe, jestli opravdu jako to chci nebo nechci.
0: A co jsi zjistil za těch 5 dní? Chceš nebo nechceš?
7: No, tak to je těžká otázka. Jako mě herectví baví, mě to moc strašně baví. A mě jde spíš o to, že všichni mi jako říkají, běž do toho herectví, jenomže já bych, nevím, jestli bych to měl říkat talent, a můj talent spočívá v tom prostě z toho, co se teď právě děje, já prostě jedu z toho, co se teď právě děje, prostě ta improvizace. Teď prostě ve škole se něco stalo, tak já z toho udělám komedii. A to no? mi právě jde.
0: Ale to je super.
7: Tu pozornost, no.
0: No, takže to je skvělý. A tady ses naučil něco nového?
7: A mě tu improvizaci se v ní zlepšit, no.
0: V improvizaci? Holky, co vy? A improvizace. To je taková speciální disciplína.
3: No tak my máme na improvizaci jeden ateliér a je vlastně hrozná zábava dělat různé hry, při kterých improvizujete. A vlastně v improvizaci máte hrozně velký jako vlastně možnost dělat cokoliv, co chcete, ale zároveň máte nějaký téma, který musíte prostě nějak dát do toho příběhu.
0: Dobře, tak pojďme na to. Dáme si takovou hlasovou improvizaci na téma Finsko. Tak, Stáňo.
8: Ze zeměpisného hlediska se Finsko nachází na severu, tedy ve Skandinávii, a jeho sousedními státy je Švédsko, potom Rusko.
0: Aha.
8: A je to poloostrov.
0: Super.
8: Jeho hlavním městem je Helsinki, jestli se nemýlím.
0: No, pojďme se zkusit spíš nějak pobavit. Je to super, tohle je jako skvělý, co si tady jako předvedla, protože já tady studuju celý týden. Tak Pavle, pojď nás pobavit na téma Finsko. Improvizace teď a tady.
7: No tak, jak bych to řekl, finský jazyk patří mezi úgrofinské jazyky, což je třeba estonština a maďarština, k tomu jen tak prosím. Finsku se ještě říká země tisíce řek, jezer teda, no. No a ještě k tomu mohu říct, je to moc krásná země.
0: Super. Ne, já vím, že já vás nebudu už trápit. Děkuju za návštěvu, za to, že jste přišli tady podpořit expedici Sever. Mějte se moc a moc hezky a užijte si zbytek kurzu a hlavně zbytek prázdnin. Mějte se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
7: Ahoj.
4: Děkujeme.

10 hodin, 25 a půl minutky a jdeme do Finska, jdeme do sauny. Je to tak, Finsko je opravdu krásná země a finská sauna to je prostě výmysl a vynález, bez kterého by se Finové neobešli, ale já si myslím, bez kterého by se neobešla půlka planety. Já osobně saunování fakticky miluju a chodím se saunovat v létě a v zimě. Dokonce jsem přišel na to, že když si skočíte do sauny v létě, kdy jsou opravdu vysoké teploty, tak se daleko lépe snášejí. Protože vy přijdete do sauny, která je roztopená na 90 až 100 stupňů, dáte si ty tři kolečka plus minus, no a odejdete z té sauny krásně rozehřátí, byť se ochlazujete v tom studeném bazénku, nebo třeba v létě. Tady v Praze se dá skočit přímo do Vltavy u některých saun, což je velká paráda, protože to je opravdu krásné ochlazení, můžete si zaplavat. No a potom jdete do toho běžného dne. No a jak už jste rozehřátí, to tělo si nějak pamatuje tu vyšší teplotu, tak nějakých 35 stupňů vás vůbec nerozhodí a připadá vám, že je tak nějak akorát. Ale co je důležitější, co jsem nevěděl, že Finové používají ty březové větvičky. Jako věděl jsem, že používají větvičky, že se s nimi šlehají. Ale netušil jsem, jak moc účinků blahodárných pro zdraví to má. Tři hlavní důvody, proč to Finové dělají. Dělají to pro zdraví, čistotu a nezaměnitelnou vůni. A tento rituál, když se svazek listů jemně šlehají přes celé tělo, je starý stovky let a kombinuje aromaterapii s lidovým léčitelstvím. Jemné šlehání funguje jako intenzivní masáž, rozproudí krevní oběh, rozšiřuje cévy a pomáhá unaveným nebo namoženým svalům k rychlejší regeneraci po práci nebo po sportu. Více si řekneme po písničce, teď Miraj a Cool.

zemi. Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Finsko a jeho finty naštěstí. Jednou z nich je saunování. No a oni se nesaunujou jen tak, že by si zalezli do té horké sauny, ale šlehají se těmi větvičkami. No a ty mají březové větvičky hned několik vlastností. Jednak, jak už jsme si řekli, tak tím, že se tak jako člověk šlehá, masíruje, tak rozšiřuje cévy a ty pomáhají na uvolnění nebo namožení třeba svalů k rychlejší regeneraci pro práci či po sportu. No a březové listy totiž obsahují látky zvané saponiny. Ty při kontaktu s teplou vodou a kůží mírně pění a fungují jako takový jemný, zcela přírodní čistící prostředek. Listy mechanicky odstraňují odumřelé buňky z pokožky. Kůže je po saunování s břízou neuvěřitelně hladká a jemná. No a ta březová šťáva a esenciální oleje v listech mají mírné antibakteriální a hojivé účinky, které pomáhají sklidnit problematickou pokožku. Když se březové větvičky položí do teplé vody nebo na horké kameny, uvolní se silná svěží vůně březové smůly a listí. Pro Finy je tato vůně symbolem pravého severského léta. No a také takový svazek březový se musí připravit nejlépe na celou sezónu. Čerstvý nebo rozmražený potom se používá při saunování celoročně. No a nejlépe v červnu, v červenci sbírat ty větvičky, které musí být suché. Nejlépe dopoledne je pozbírat, aby už byly oschlé od té ranní rosy. No a pak je zamrazit. No a když se potom zamazí, tak se jednoduše vyndají přes zimu z mrazáku a potom se ale namočí do vody, aby změkly. A hlavně do té vody vypustí své aroma a potom tou březovou vodou se polévají ty kameny a sauna krásně voní. No a ještě jsem zjistil, že šlehat se větvičkami by člověk měl hezky ze spoda od nohou až nahoru k ramenům. No a pak prý se cítí jako v debíčku. Ty jste někdo.

Už máme za sebou saunu a ty větvičky, kterými je potřeba se hezky tak jako promasírovat a uzdravit, ozdravit. Ale pojďme ochutnat také něco dobrého. Slané speciality a hlavní chody finského jídelníčku karelské koláče. Tenké těsto z žitné mouky plněné rýžovou kaší nebo bramborovou kaší tradičně se podávají teplé, potřené vajíčkovým máslem. Tak, to je jedna taková tradiční věc a druhá dušené sobí maso. Mňam. Tradiční jídlo Laponska. Sobí maso se nakrájí na tenké plátky, podusí na másle a podává s bramborovou kaší a divokými brusinkami. Potom velmi zajímavý chlebový sýr. Měkký sýr z kravského nebo sobího mléka, který se při výrobě zapéká, takže má typické hnědé skvrny, má specifickou vrzavou texturu a podává se teplý s moruškami. No a nebo třeba kalakuko. Tradiční bochník žitného chleba, upečený uvnitř s malými rybkami spolu s vepřovým bůčkem. Bá, tak to bych chtěl ochutnat. No a pak jsem ještě tady na večeři bych si dal takovou pochoutku. Je to páj a to je tradiční masitá specialita. Tradiční karelská pečeně. Pomalu dušená směs hovězího, vepřového a někdy také jehněčího masa s cibulí a kořením. Mňam, tak to bych si dal. No a pak samozřejmě lososy na všechny způsoby, uzené, dušené, zkrátka čerstvé, marinované. Mňam, tak talíř marinovaný nebo uzený losos, nebo pečený pstruh, či nakládaný sledi. Mňam, tak to bych si všechno dal. Dáme si písničku a pak se zakousneme do něčeho sladkého.

Něco finského, sladkého, tak ke kávičce, kterou Finové opravdu milují, mají takové ty skořicové šneky. Jmenuje se to karvapusti a je to nadýchané kynuté pečivo s pořádnou dávkou skořice a kardamonu. Momu. Finové ho její téměř ke každé kávě a že jich přes den hodně vypijí, tak já nevím, jestli milují tolik kávu nebo právě ty skořicové šneky. Ale zjistil jsem, že Finové jsou největší konzumenti kávy na světě. Tak nevím, ale asi to tak bude. No a pak tady mají takovou specialitku. To jsou morušky. Vzácné oranžové lesní plody z arktických bažin mají jedinečnou kyselkavo-sladkou chuť a říká se jim zlato Laponska. Jo? Tak to jsou takové asi hlavní sladké věci. Ještě jsem tady našel takové bonbonky, salmiaky. A to jsou tedy jako takové věci pro odvážné. Jedná se o černé lékořicové bonbony s příchutí chloridu amonného. Takže jsou výrazně slané a hodně, ale hodně pálivé.

Tak a už když jsme u toho smíchu, tak mě zajímá, čemu se smějí Finové. Tak Finové mají takový specifický humor a nejčastěji se smějí suchému, absurdnímu a velmi černému humoru, často na vlastní účet. Jejich vtipy bývají extrémně strohé, minimalistické a založené na nečekaných slovních hříčkách nebo tichém pozorování lidské postavy. Wow, no tak to je docela scary. Nevím tedy, jestli bych si s tím humorem poradil finským, ale uvidíme, protože jak jsem říkal, plánuju cestu do Finska a až tam budu, tak nasaju tu finskou atmosféru, samozřejmě i finský humor, a pak vám o tom budu povídat. Zase příští prázdniny. Hey!

Tak a ještě je čas podívat se na to, jací Finové doopravdy jsou. Oni jsou takový trošičku uzavření, ale pod tou tvrdou severskou slupkou se najdou velmi citlivé bytosti a vnímavé. Finové jsou mimořádně slušní, pravdomluvní, ohleduplní a přitom upřímní. Ve Finsku se téměř nepodvádí. Všichni jezdí s platnou jízdenkou, nehledě na to, jestli můžou nebo nemůžou dostat pokutu. A také ve Finsku lidé třeba čekají na zelenou, i když široko daleko nic nejede. A co mě překvapilo, že třeba opisovat ve škole, to je absolutně nemyslitelné. To vlastně nikoho ani nenapadne. Tam prý opisují jenom studenti ze zahraničí. Kvalitní vyučující se studenty jednají jako s partnery. V případě, že student nerozumí látce, rádi poskytnou konzultace. Zájmem obou stran je naučit se respekt, naučit se danou látku. Absolutně neexistuje opisování, nemá žádný smysl. Výjimky tvoří zahraniční studenti na výměnných pobytech. Také Finové neruší noční klid, prostě jsou ohleduplní vůči sobě. No a většina studentů po střední škole se osamostatní, přestanou pobírat vlastně příspěvky od rodičů, odstěhují se do studentských bytů, které hradí studentské spolky a vlastně i do toho začátku dostávají nějaké kapesné, aby mohli v klidu studovat. Rádio Junior.

0: Poďme žiť tady a teď.
1: Je to tak, poďme žiť tady a teď. Takže v Expedice Sever pomaličku končí v tento týden a končí také návštěva Finska. Já se pomaličku přesunu na Klínovec, kde si od 17 hodin budeme zase povídat a budeme sportovat, protože tam nás čeká další zastávka Běhej lesy. Ve studiu tady bude Denisa Kimlová, budeme společně vysílat. Já budu na Klínovci, možná na lanovce, možná v lese, možná někde v terénu. Mám tam spoustu zajímavých hostů, Kamča Netíková, Přemek Vida, Míša, Petr Týbl, no je tam spoustu sportovců, s kterými si odpoledne budeme povídat, projdeme si ty Krušné hory a připravíme se na zítřejší start Běhej lesy Klínovec. Pro tuto chvíli je to úplně všechno. Od mikrofonu se loučí Jirka Kohout, mějte se krásně a v 17.00 slyšenou. Čau, ahoj!

못들어. 예. 에이, 진짜 멸 먹기.

0: Aferin kaçırdığıma, de pek azı sebiva.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To je listí, že velilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

0: Sí.
1: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
2: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
1: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
2: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
1: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
2: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
1: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
2: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
1: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když vidíš.

Deine Schakal. Ten šakal smutně plákal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač.

0: pokopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na rybě přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit.

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi!

hladinou, zakázky se mu jen řinou. Když letě po letech klíží, někdy se až očí klíží.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na video záznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: O malé tulačce Mete, tak se jmenuje poeticky zpracovaný známý příběh o pasačce, která se stane princeznou. Na motivy dánské pohádky napsal Vratislav Šťovíček. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Linda Rybová, Krištof Nohýnek, Eliška Balcerová a další.
2: Tak jakou dnes chcete pohádku? O rozpustilém kůzlátku? O chůvě, sůvě, bábě, žábě? O princezně a ježibabě? O tom, jak myšky měly bál, jak se král bál a Janek lhal? Nebo jak Honza Pecivál se málem králem přes noc stal? Už vím. Dneska si poslechněte o malé tulačce Mete.
3: Ovečky. Dobrý den, studánko.
2: Buď zdráva, tulačko Mete. Jak se daří tvým ovečkám?
3: O, děkuji za optání. Zeleného lupení je hojnost a potůčky jsou plné křišťálové vody. Ovečkám je se mnou dobře. Pravda? Občas mě trochu trápí.
2: Jak pak to?
3: Žárlí. Na bílé beránky na obloze. Chtěli by se také pást na modré nebeské louce, kde za noci rozkvétají hvězdy?
2: Přiznali se ti?
3: O, ne, ne. To se jen stýskají ze sna.
2: A co ty, Mete? Včera se ti z tváří zase skutály na mé dno dvě maličké slzy. Vidíš? Září tam jako perly.
3: To byly jenom krůpěje rosy. Když za noci vyhasne můj ohýnek, stulí se mi na víčka měsíční mlha.
2: Lhářko, byly to slzy.
3: Byly. Jedna za maminku, druhá za tatínka. Moc se mi po nich stýská. Od té doby, co jsem je pochovala, se toulám světem. Cizí ovečky pasu, cizí chleba jídám. Maminka mi říkávala, že svět je plný dobrých lidí. Proč se mě tedy nikdo neujal? Jsem zlá. Jsem škaredá.
2: Ty, můj milý otrhánku, jsi krásná jako motýl a něžná jako vánek, ale skrýváš své půvaby pod chatrnými cáry. Tváře ti stíní klobouček z brčálu, brouzdáš se tůněmi v botách od žabince.
3: Jsem chudá.
2: Ty a chudá? Vždyť máš srdce plné lásky.
3: Nikdo o ní nestojí. I kamenem už po mně kdo si hodil.
2: Lidé nevědí, kde ses tu vzala. Mnozí tě mají za čarodějku nebo za dceru lesní divoženky, protože si povídáš se studánkami. Svěřují ti své ovce, ale při zprách tě nepozvou, do očí nepohlédnou. Bojí se, že bys je uhranula.
3: Božínku, jak jsou hloupí.
2: Kdo ví? Možná, že jednou očaruješ krásného prince.
3: Ráda bych, studánko. Ale jak? Jak má jasného prince okouzlit ubohý otrhánek?
2: Zeptej se svého srdce. Samo ti napoví, až přijde čas.
3: Poslouchej, studánko čirá. Stařenky povídají, že ty jsi prý zakletá víla.
2: Ano.
3: Uvidíme. Já si tě vyčaruju. Jsem přece čarodějka. Ulomím si kouzelnický proutek. Tak. A čáry, máry, modré vlnky, zaklínám vás proutkem strnky. Vystup, vílo, ze studánky, zatahám tě za copánky. Čáry, máry v černém snáři, ať se mi to kouzlo zdaří. Jejda. Víla. Kde ses tu vzala?
2: Kouzlo se zdařilo, máš, co jsi spřála. Vílu s modrými copánky.
3: Je, učeš mi mokré vlásky a vyber z nich březové lístky, co do nich napadaly.
4: Ráda, spanilá Vílo.

0: Děkuju ti, Mete. Prozradím ti tajemství. Hezky se nakloň nad studánkou jako nad zrcadlem. Dobře se dívej a bedlivě naslouchej. Co vidíš? Můj bože. Zlatovlasého prince s čelenkou z perel. Na tváři mu hrají červánky, ale oči má teskne jako podzimní ráno. Tiše. Teď někdo přichází.
1: Co je ti, princi? Co je ti, synu? Jsi zadumaný? Nebo se soužíš tajným žalem?
2: Ty dobře víš, královno. Otec si přeje, abych se oženil a převzal z jeho rukou vládařské křeslo. Ale kde hledat tu jedinou, tu opravdovou lásku?
1: Kdo hledá, najde, synáčku. Musíš mít trpělivost.
2: Těšínská jablíčka. Sama se viděla, kolik spanilých princezen už od nás odešlo s hanbou. Prokletá kouzelná stolička. Ať na ní usedla kterákoliv ze sličných nápadnic, každou ta prostořeká se slepo mluvil. Čert, aby tu zpropadenou věc raději odnesl do horoucích pekel.
1: Čarovné sedátko ti dala do vínku tvá kmotra, sudička háta. Chtěla tě uchránit před lží a přetvářkou. Kdo na ní sedne, o tom se dozvíš pravdu. Jen čistou pravdu.
2: Pravdu? K čemu mi je? Já toužím po kráse. Po lásce.
1: Pravá láska a krása se často skrývají hluboko, přehluboko, až na dně srdce.
2: Dobře, maminko, budu mu naslouchat. Vydám se do světa. Říká se, že kdesi uprostřed břizových hájů stojí stříbrný palác a v něm žije princezna krásná, až se tají dech. Je dobrotivá, vlídná, něžná.
1: Jak to víš, synku?
2: Říkají to.
1: Ach, ty moje velké důvěřivé dítě. Pozvi je na návštěvu k nám, aby mohla tak jako všechny předešlé usednout na zlatou stoličku pravdy.
2: Pozvu je, maminko.
1: Pojedeš sám?
2: Ano, hned zítra za svítání.
1: Tak tedy šťastnou cestu, synku.
0: Už nevidím nic. Voda se zakalila. Dala bych zlatovlasému princi tolik lásky, kolik jí v celém širém světě chybí.
3: Dočkáš se, má milá. Brzy se staneš jeho ženou.
0: Tvé žerty zraňují jako šípkové trní.
3: Co je ve hvězdách psáno, bývá člověku dáno.
0: Vílo? Kde jsi? Kam se spodělá?
3: Vklouzla jsem zpátky do studánky. Za okamžik už soumrak zazvoní na věži. Je čas hnát ovečky domů, Mete.
0: Máš pravdu, studánko. Houfem ovečky, seberte se, pecky, houfem ovečky,

0: Стой, коничку! А на světě je tolik cest, kterou z nich se dá. Tam u studánky seče trávu stařenka s modrými vlasy. To jsou mi divy. Pomáhej pánbu, babičko! Neznáte cestu do Stříbrného zámku?
1: A kdo by ji neznal?
0: Jsem princ této země a putuji světem za nevěstou ze Stříbrného zámku. Nevím, kudy se dát.
1: Je tam, kam se kutálí slunce. Až dohoníš to zlaté klubíčko, tak budeš na místě.
0: To přece nikdy nedohoním. Vždycky se přede mnou večer schová za černé lesy.
1: Inu, a právě tam stojí Stříbrný zámek. Když si pospíšíš, do západu slunce si u cíle.
0: Děkuji ti, stařenko. A nevíš, jaká je princezna? Je krásná?
1: Inu, krásná je jako perla v moři. Duhově její oči září v sněhobílé chladné tváři. Ve vlasech jí jiskry hoří, jak ve zlaté svatozáři. Ale já znám mnohem krásnější princi.
0: Ano.
1: Stačí se rozhlédnout.
0: Stařenko, ta chudinka v chatrných cárech, ta nuzná pasačka v kloboučku z brčálu, to, že je krasavice. Kdo to je vůbec?
1: Sirotek Mete. Nikdo neví, kde se tu vzala. Od rána do večera po lukách ovečky pásá a vije věnečky z lučního kvítí. Však její útěchy třeba nikoho nemá, jen tebe, princi.
0: Co bych si počal s takovou divoženkou? Kde vůbec spává?
1: Stulená u ohýnku.
0: Kde jí dá?
1: Pod strání na kamínku.
0: Ubohá Mete. Bůh s tebou. Zle se ti asi na světě daří. Lůžičku máš potrhanou, sukni hrousanou, bodky celé od žabince.
2: Přesky plesky, svět je hezký. I v sukince po mamince. Až si vezmu tebe, prince, zazářím jak zlatá mince.
0: Hlupáčku.
2: Kam máš namířeno? K Stříbrnému zámku?
0: Jak to víš?
2: Všechno. Všecičkový malá Mete. I to, jak se sproutí košík plete. Jsem takhle moudrá.
3: Pospěš si, princi. Sluníčko už z oblohy kane jako kapka zlatého medu. A život je tak krátký, ať nic nezmeškáš.
0: Kam zmizela ta stařenka? Propadla se snad do země?
2: Plnila čirou vodou čbánky, až bluňk. Spadla do studánky. Tu vodu chtěla na konopí. Božínku, snad se nám neutopí. To bych pak konopí máčela sama.
0: Nechte si své kejkle, musím se vydat na cestu. Tak buď zdráva, chudáčku Mete.
2: I ty buď zdráv, princi.

0: Studánko, co jsme to poradila? Ani slzu jsem před princem neuronila, aby nepoznal, že mi srdce usedá smutkem. Žertovala jsem s ním, jak si spřála. S jazyčkem pěkně nabroušeným, ale on pořád jenom chudáčku mete ubohý otrhánku a kde si cosi.
1: Jazyk si na něj plazit nemusela. To jsem ti neradila.
0: Když on byl takový protivá, hlupáček jeden roztomilý.
2: Však na tebe nezapomene. Veze si od tebe dárek.
0: O žádném nevím.
2: Vzpomínku na tvé zářivé oči. Teď ale s Bohem. Už večer jde krajem. My, víry, si před spaním s vlnkami hrajem. A prsty lehčími nad jarní vánek malujem po nebi ze studánek pro lidi sny. Mír s tebou, dítě.
0: Dobrou noc, Vílo. Studánko. A děkuji ti.

0: Spíš? Spíš, čerá studánko? Vílo modrovlásko.
1: Kdo mi to ospalé vlny zasčeří? Kdo mi to plaší sny? Měsíček přejasný, poutníček nešťastný, anebo lístek, co upadl keři?
0: Tu jsem já, studánko. Pověz mi, co dělá krásný princ? Našel už princeznu v stříbrném zámku? Studánko, řekni, umírám z vědavosti.
1: Spíš strachem, či snad žárlivostí. Ale že si to ty mete, dobře se dívej a nastráž uši.
2: Kuchtíku, dej si záležet. Nachystej hory šlehačky na líbance a nezapomeň jahodovou zmrzlinu, nákyp z oříšky, polevu z čokolády, perníčky s cukrkandlem a hleď, ať nepřipálíš v troubě křepelky.
3: Kušuj už, služko, povídám ti, mlč.
2: Pro pána Jána, nevím, kde mi hlava stojí. Přiběhl zvenčí strážný, dechu sotva popadal a že prý před branami zámku čeká cizí princ. Převelice stojí o naši princeznu. Taková novina a ty tu okouníš jak švýcko na verpánku. Alou do práce.
3: Ty nemáš mi co poroučet, jsi jenom o den starší nežli já.
2: Já, že jsem starší, lháři prolhana, jsem o hodinu mladší než ty, o celou hodinu. A teď už se se mnou nehádej, víš, jaká je ta naše princezna?
3: Jo, na oko krásná, pilná, líbezná.
2: Ano, ale to je všechno jen pozlátko, aby se nachytalo hloupé princátko. Slyšíš, jak řádí?
3: Pánbu nás netrestej, to je zas hromobití.
4: Nevidíš? Upadla mi lžička. No tak se sehni, líná kůže. A ty mi foukej do kafička. Proč mi tu nikdo nepomůže? Na všechno jsem sama. Obložte mi záda peřinkama. Ty mi podej chlebíček. A ty mi zavaž střevíček. Chci tohleto. Ne, tamhleto. Tohleto ne, ty popleto. Lenoši, že vás přetřu holí. Mňau, vlásenkářko, vždyť to bolí. Můj bože, to mám ale zlost. Já puknu vsteky, mám vás dost.
2: Princezno, je tu vzácný host. Za dveřmi čeká princ, chce vaši ruku za svou ženu. Ach ne, božinku, co to zase melu. Je krásný, úžasný, vlasy mu září jako slunce. Démon se třpití na korunce.
4: Opravdu?
2: Ano.
4: No to je milé.
1: Miloučky?
2: Ano.
1: Tak jen ať vstoupí. Přivítáme ho, jak se sluší. Kde je mé zrcátko? Jsem krásná. Na mou duši.
5: Princezno, je mi ctí.
4: Vítám vás, princi. Prosím, povstaňte. Nemusíte mi klečet u nohou. Ne, to se nehodí. I když to káže mrav. Možná si to zasloužím za svoji dobrotu. Jinak jsem ale skromné děvčátko.
5: Bože, jste překrásná.
4: Je tady Šero. Přineste svíce. Ať princ zahlédne mou tvář ve světle bílých voskovic.
5: Ach.
4: Princi, vy vzdycháte. Zklamala jsem vás. Jsem ošklivá. Je mi do pláče.
5: Ne, prosím, neplačte. Váš sladký úsměv mě tak okouzl, že se jen zajíkám. Připadám si jak blázínek, který se prvně tančit na bále.
4: Řekl jste na bále? Tanec já zbožňuju. Smím prosit, princi? Hudbo, hraj!
5: Jak lehce tančíte. Jste jako vánek. Jako lotosový květ plující po vlnách.
1: Lichotíte mi?
5: A vaše vlasy voní šafránem. Ne, lékořicí. A květem jasmínu.
4: Můj bože, princi, nejste nemocný.
1: Uvařím vám odvar z bylinek a na čelo dám obklad z pavučin.
5: Umírám láskou, krásná princezno. Chcete mě uzdravit? Pak dejte nachystat kočár, který nás odveze do mého království. Pochlubím se své matince tou nejkrásnější ze všech princeze.
1: Jaká čest. Vy se mi, princi, také líbíte. Váš skvělý šat se třpítí drahokamy. Zřejmě je vaše říše bohatá.
5: Tak bohatá, že zlatem dláždíme ulice a perly dáváme na hraní dětem.
1: Nemohu tomu štěstí uvěřit. Předem vám slibuji, že budu něžnou, milující ženou. Ale teď, můj princi, pojďme k tabuli. Připijeme si na naše zásnuby.
6: Mete, ty uplakánku, už zase ti slza žbluňkla na hladinu. Jestli to takhle půjde dál, budu mít na dně kobereček z perel.
0: Nezlob se, studánko. Vílo modrovlásko, ale sama si tím vina. Proč se mi ve svém zrcátku zjevila zlatovlasého prince? Co oči nevidí, srdce nebolí. Já hloupá. Já se zamilovala až po uši do toho nevěrníka. Viděla jsi, jak se točil kolem princezny, kolem té pyšné pávice.
6: Snad se o prince nebojíš.
0: Bojím, studánko. Ale nejvíc ze všeho se bojím.
6: Čeho?
0: Toho, co o mě lidé říkají. Že jsem čarodějnice. Nesníj se mi. Jen si vzpomeň, jak jsem si tě vyčarovala.
6: Ale ty můj hloupáčku, já se přece dovedu proměnit ve vílu modrovlásku sama. I bez tvého zaklínání. Podívej.
0: To se mi ulevilo. Pověz mi, vílo, modrovlásko, kdy sem dorazí kočár s princem? A jak se mám před ním tvářit?
6: Slyšíš? V dálce už hrčí kola a zvoní podkovinky. Dám ti dobrou radu. Buď jaká jsi. Dobrý člověk se nemusí přetvařovat, ale teď sežeň dohromady své ovečky a jdi princi naproti. Rád tě uvidí.
0: Už spěchám, vílo. Už letím.
7: Houfem ovečky, seberte se všecky.
4: Ach, princi, zas mě něco štíplo a přetrhlo mi sladké hajání.
5: Komár vám sedl na nosánek, ale já ho zahnal.
4: A nebál jste se? O, princi, vy jste hrdina.

0: drahá, hned vám bude líp. Hej, kočí, zastav! Tady pod strání musí být studánka. Kde to jen bylo? Tamhle jde Mete, smaví rarášek. Mete! Hej, Mete! Rád tě zase vidím.
1: No tohle, princi, to si vyprošuju. Mám začít žárlit?
0: No toho otrhánka, vždyť je to chudinka tulačka urousaná.
2: Třesky plesky, svět je hezký. I v botičkách od žabince. Až si vezmu tebe, prince, dáš mi šaty v zlaté skřínce.
0: Ty chuděrko umíněná, to se přece nikdy nestane.
2: A stane, a stane, a stane.
1: Podívejme, jak si ten otrhánec vyskakuje. Na samotného prince myslí. Pro pána, abys mi ho tak ještě odloudila.
2: Co není, může být? Vzácná paní.
1: Kuš, ty prostořeké hádě. Princi, kde je ta voda? Omdlívám žízní.
0: Mete, doveď mou nevěstu ke studánce.
2: Ráda. Můžete zatím sbírat ostružiny. Rostou tamhle ve stráni. Jen dejte pozor, princi. Mají trní. Tak jako všechno, co je příliš hladké.
1: To je rozkošné. Z čeho mám ale pít?
2: No přece z dlaní.
1: Ano, z dlaní. Takové dobrodružství. Tohle až budu vyprávět svým známým.

0: Bože na nebesích, co se vám stalo, má drahá?
1: Jste bledá jako smrt?
2: To ona, tamhle ta mstivá kouzelnice. Bože, já omdlívám.
1: Malá Mete, co vám udělala?
2: Uhranula mě, uřkla. Bože, tu strašnou tvář mám pořád před očima. Proč od studánky princi? Ona je ďábel, což to nevidíte?
1: Uklidněte se, drahá. Kočí, pojedem. Ať už jsme odtud. Co si to provedla, tulačko zlomyslná?
2: Já?
1: Práskni do koní, kočí.
2: S Bohem, princi.
3: Co pak je, Mete? Zase slzičky?
2: Studánko, že se ptáš. Ty jsi mi to nadrobila. Princ na mě zanevřel. Já přece věděla, že je to jenom sen. Což pak by princ chtěl mít za ženu malou Mete? Tu chudou pasačku, co krásy nepobrala.
3: Nezlob se, Mete. Byl to přece šprým. Ta pyšná princezna si o něj řekla sama.
2: Ne. Já se nezlobím, ani to nedovedu. Jsem tu jen od toho, abych si povídala s tím, kdo má trápení, komu se křivda stala, sotva ho potěším, jen co se smutku zbaví, zase si po svých jde. A ani nepozdraví.
3: To je mi lítosti. Už ti jen umřít zbývá.
2: Už jsem umřela, jenže jsem pořád živá.
3: Tak dost, Mete, ty malá nevděčnice. Raději se pojď podívat, jak si princ právě vede. Jak mu jdou námluvy. Hůř nežli násobilka. Už dojel k paláci i s tou svou pyšnou kráskou. Nese ji v náručí. Božínku, to je tíha. Bác. Teď mu upadla. Jak široká, tak dlouhá. Aspoň, princi, víš, že láska není špás. A jak se těžce zdvíhá.
4: Au, já jsem hapala.
5: No, to se někdy stává.
4: Pofoukejte mi to, princi. Ne tady, tadyhle. Foukejte na kolínko.
1: Tak. Ještě na druhé. Pořád to tolik bolí?
4: Už to jen pobolívá. Jsem statečná. Vidíte, princi.
1: Jste prostě úžasná. Dovolte. Královna. Má matka.
5: Vítám vás, princezno.
6: Pánové,
5: i tebe, princi. Panstvo, prosím klid. Za chvíli přijde král, aby přivítal nevěstu mého syna. Zatím se však, princezno, posaďte sem, na zlatou stoličku. Je vyhrazena jenom vám.
4: Královno, jaká čest! Jste hrozně roztomilá.
5: No, to se teprv uvidí. Tak do toho, stoličko. Ukaž nám, co umíš.
7: Princezno, ty falešnice, obloudit bys chtěla prince, běž si domů, no tak běž, tvoje skromnost je jen lež, vždyť si jako mnohá jiná, rozmazlená, loupá, líná, odměním tě, jak se sluší, vykouzlím ti oslí uši.
8: To se povedlo.
9: Mě ten na ní.
4: Tohle si slíznete.
9: Tohle se na vás hraďte.
10: Ta ale peláší. Tak co? Ještě máš na mě zlost, Mete? Za moji prostořeku.
2: Odpusť mi, studánko, byla jsem hloupá. Maria, panenko, asi puknu smíchy.
10: Kam zas běžíš, rarášku? Vždyť se ti ztratí ovečky.
2: Však oni trefí. Já, zlatá studánko, víš, chci být teď chvíli sama.
10: Tak utíkej. A stůl se někde v koutku, kde slavce voní rmen. Tam můžeš v klidu snít. Nikdo tě nevyruší.

0: Princi, můj synáčku, už zase u okna. Snad se ti nestýská po pyšné princezničce. Hrála si na labuť a byla to jen...
1: Úsa, klidně to dopověs a nic se neostýchej.
0: Proč si ji tedy pozval sem?
1: Oči mě oklamaly. Mé srdce mlčelo.
0: A mlčí pořád, princi?
1: Za nocí se mi zdá o čarokrásných očích. Jsou jak dvě světlušky. Jak plamen na kahánku. Září a laskají svým něžným svitem a pak se promění ve dvě tůňky plné slzí. To trvá chviličku. A zase v nich hraje úsměv.
0: Víš, komu patří, princi?
1: Co jen bych za to dal? Snad je to jenom sen. Slyšíš to, matko?
0: Ne, nic neslyším. Všude je mír a ticho. Nemyslíš na ten obraz?
1: Ten? Portrét princezny ze Zlatého zámku?
0: Ano.
1: Posel ho přivezla s ním i spěšné psaní. Zda prý bych nepohrt rukou té krásné paní.
0: Je vskutku překrásná.
1: Říkají to všichni, kdo ji znají. A má srdce ze zlata. Ona to aspoň píše.
0: Není právě obvyklé, když první nabídne muži své srdce žena.
1: Je asi kurážná. Ta přímost ji spíš zdobí. Zvala mě na zámek.
0: Pojedeš?
1: Ne. Pozvu ji sem k nám s veškerou obřadností. Napíšu pergament s královskou pečetí, připojím vzácný dar a do kočáru dám zapřáhnout spřežení se zlatým postrojem. Tak vidíš, maminko, přece jsem trochu zmoudřel. Nechci se trmácet přes hory, přes doly pro další zklamání.
0: Máš pravdu, synku, ale teď běž spát. Večer už pokročil.
1: Kde pak? Něco mě táhne ven, jako bych slyšel hlas. Pojedu za ním, ale neměj o mě strach.

0: Tady to přece znám. No všem, studánka. A tamhle oheň. A u něj Mete. Milá Mete, proč se tak aboníš? Mrzí tě celý svět?
1: Třesky plesky, svět je hezký. I v kazajce z chudobince. Až si vezmu tebe, prince, dám ti synka v zlaté plínce.
0: Blázínku paličatá, to se přece nikdy nestane.
1: A stane. Co ve hvězdách je psáno, to je nám lidem dáno. Nevěříš, princi?
0: Odkud pak víš, co stojí ve hvězdách?
1: Dívám se na ně, čtu si v nich každou noc jak v čarodějném snáři.
0: Tak to už nic neříkám. To budeš mít asi pravdu. Co to máš na prstě?
1: Co by? Prstýnek z trávy. Chceš? Taky ti upletu. A budeme zasnoubeni.
0: Já už mám nevěstu. Žije ve zlatém zámku a brzy mě navštíví. Je krásná jako nebe.
1: A pyšná jako páv a jako rampou zebe. Já už to slyšela, princi, lidé nic nezamlčí. Tak, jen si za ní dí.
0: Snad nežárlíš, Mete.
1: Na koho asi? Na košťátko v aksamitové sukni, to bych si dala. Tady máš prstýnek.
0: Děkuji. Je překrásný. Budu ho pořád nosit.
1: Sbohem. Sbohem, můj princi. Musím k ovečkám.
0: Sbohem. Vždycky skrývá svou tvář za vodopádem vlasů pod krempou kloboučku. Jen oči odtud září jako dvě bludičky z rozcuchaného houští. No, hyje, můj Bělouši. Je čas na návrat domů.

0: Děvče, pojď sem blíž. Neboj se o tránku. Pomoz mi z kočáru a faldičky mi uprav. Jakže se jmenuješ? Zeptala jsem se vůbec.
1: Mete mi říkají.
0: Docela hezké jméno. Jsi asi dobračka, jak se tak letmo dívám. Bezelstná, upřímná, zkrátka a dobře husa. No jen se nekaboň, já to tak nemyslela. Co je to nového? Povídej, hořím zvědavostí.
1: Princ čeká nevěstu.
0: Ale hlupáčku, to já přece vím. Proto sem za ním jedu. Hele, došly mi zlaťáčky a tak se musím vdát. Jaký je ten váš princ? Starý, ošklivý? Tuším, to já mám vždycky smůlu.
1: Ne, ne, je spanilý, je jako mladá růže.
0: To jsem si oddechla. A pověz povídálku. Lidé si šuškají, že prý má v paláci kouzelné štokrdlátko. Kdo na něj usedne, na toho všechno prozradí.
1: Svatá pravda.
0: Co pak to neříkám? Mám smůlu smůlovatou. Jsem v úzkých, pasačko. Co si jen počnu? Nebesa, už to mám. Pojď ke mně, otránku. Schrň si ty vlasy z čela. Tak. Je. Bože na nebi. Vždyť ty jsi čarokrásná. No jo, jako moje vlastní sestra. Dobře, poslouchej. Navlékneš si můj šat, moje šperky a ve zlatém kočáře pojedeš do paláce.
1: Já?
0: Jo, budeš se vydávat za mě, mé drahé dítě. Nikdo tě nepozná. Pak usedneš na zlaté štokrdlátko a až tě mladý princ požádá o ruku, nějak se vymluvíš a rychle se sem vrátíš.
1: To přeci nemohu.
0: A co by ne? Dřív ho však vybídni, aby tě navštívil ve zlatém paláci. Tobě to prozradím. Je z kočičího zlata. A já ti tu zatím pohlídám tvé kravky. Nebo to jsou kozy?
1: Ale princezno...
0: Tak honem převlékej se. Poroučím ti to.
2: Její jasnost, princezna ze zlatého zámku.
3: Usměj se, synáčku. S kyselou tváří se u nás nevítá ani nezvaný host.
4: Když si to přeješ, máti?
1: Bůh s vámi, královna. Bůh s vámi, jasný princi.
3: Vítám vás, princezno. Můj bože, to je víla.
4: Ty oči přece znám. Jsou jak dvě světlušky.
3: Jak plamen na kahánku. Vlídné a laskavé.
4: A plné lásky. Ne, ta není předstíraná.
3: To brzy poznáme. Má drahá princezno, co chvíli přijde král. Zatím se posaďte. Sem, na tu stoličku. Je celá ze zlata.
1: Děkuji, královno. Sednu si ráda.
5: Chystej svatbu v okamžení. Našel z dívku, nad níž není. Jestli nedáš na má slova, marně budeš hledat znova. Kdo svou vinou lásku ztratí, k tomu se už nenavrátí, princi.
6: Výborné.
7: Bravo.
6: Bravo.
4: Slyšíš to, matko?
3: To víš, že slyším.
4: Spanilá princezno, já nevím, co chci víc. Napřed vás obejmout, anebo dříve zlíbat.
1: Co takhle obojí?
4: Chtěl bych vám něco říct, ale mám strach z odpovědi.
3: Do toho, synáčku.
4: Staňte se mojí ženou. Můj osud závisí na vašem ano.
1: Bylo by moudřejší, kdybych nedávala slib, ale já, princi, říkám ano.
4: Za vaše ano vám vpletu do vlasů svou zlatou čelenku.
3: Sluší vám.
4: Princezno, prstýnek z trávy.
1: Ten upletla malá pasačka Mete.
4: Mám od ní stejný dárek.
1: Už musím, princi, jít. Přijela jsem jen na skok. Tatínek, maminka... Bože, co mám říct? Ovečka postonává.
3: Jistě jí máte ráda, ale zdržte se aspoň chvíli. Princezno... Počkejte!
1: Přijďte za mnou, princi. Teď hrozně spěchám.
4: Zadržte ji.
1: Sbohem, princi!
4: Osedlejte koně.
3: Jeď rychle, synáčku. Ulov tu holubici.

0: princezno! Honem, na nic nečekejte, oblečte si svůj šat, princ je mi v patách.
1: Dobře to dopadlo.
0: Jak pro koho? Princ vás chce za nevěstu, poprvé v životě prý poznal pravou lásku.
1: Výborně, Mete! Hej, kočí, nezebluj a práskni do koní! Chci prince přivítat v paláci v plné kráse!
0: Pani! Můj klobouček. Tak to mám za odměnu. Princ získá nevěstu a já přijdu na mizeň.
2: Bůh s tebou, dobrá Mete. Přišla si o klobouček.
0: Třesky, plesky však je hezky na světě i bez kloboučku. Až se vezme můj ty broučku, políbím tě na paloučku.
2: Co ti to září ve vlase?
0: To asi rosa, princi.
2: Ne, to je moje čelenka. A pod ní, dobrý bože, oči jako dvě světlušky.
0: Plamínek na kahánku.
2: A prstýnek z trávy. Jak jsem mohl být tak slepý? Vždyť si to byla ty, ta krásná princezníčka.
0: Jsem Mete, tulačka, chuděrka otrhánek. To jen tvá nevěsta mi půjčila šaty. Chtěla tak oklamat kouzelnou stoličku a tebe, princi, s ní.
2: Já hlupák. Mete, má nejdražší.
0: Je, objal si mě.
2: Buď mojí ženou. Bez tebe nechci žít.
0: Neřekla jsem už jednou ano. A co prstínky? Jsme přece dávno zasnoubení.
3: Ale že vám to trvalo, vy blázínkové.
2: Kdo je to? Ten hlas znám.
3: Jsem tvoje kmotřenka. Sudička a víla. Už tisíc let žiju ve studánce. Co sil mě jen stálo dát vás dva dohromady. Už jsem si myslela, že hvězdy lžou.
2: Já nevím, jak to říct, jak poděkovat.
3: Neříkej radši nic. Zamkni mu ústa, dítě. Přece si poradíš.
0: Princi, můj nejdražší.
2: Mete. Můj otránku.
3: Psst. Teď se otočme. Ti dva se políbili. Tak. Konec pohádky. Slzičkám odzvonili. A přece zbývá něco říct. Co? Už to mám, moji milí. Chraňte si studánky. Žijí.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Chlapci, vítejte v mé, tady už o nově pohádkové školce. Ahoj, Jani. Ahoj, Jani. Jani, jsi tu s námi?
1: Je. Ahoj, Užonku. Ahoj, kamarádi.
0: Jani, co se to děje? Copak?
1: Já ti, ty moje milé strašidýlko, vůbec nevím, ale něco se děje. Asi něco zvláštního.
0: Jak to myslíš, Jani?
1: No představ si, jako by tě za rameno držela duhová ruka a všude okolo bylo najednou sluníčko. Ale přitom jsme ve školce, sluníčko sem teď svítit nemůže a duha tady taky není.
0: Co jsi to říkala o duhovém doteku?
1: No, že mám pocit, jako by mě za rameno držela duhová ruka.
0: No tak to jsi viděla jednorožce. Kde je? Já ho chci taky vidět a pomazlit ho a pozdravit ho. Jani, kde je?
1: No já nevím, jednorožce jsem neviděla. Viděla jsem jen jakoby takový blízkavý závoj tamhle za oknem školky.
0: Jo.
1: Ušonku, ty myslíš, že to bude jednorožec? Kde by se tu vzal?
0: Nevím, kde by se tu vzal, ale rozhodně to hodlám zjistit. Holky a kluci, pustím vám dnešní první písničku a jdu to omrknout. Užounova písnička.

0: kluci, stále jste s námi v Ušounově pohádkové školce,
1: ve které dneska probíhá velké pátrání po jednorožci.
0: Jo, Jana určitě viděla kousek jeho hřívy, ale i když jsem oběhl celou školku kolem dokola, tak jsem ho nenašel.
1: Nebo ji? Protože to nemusel být kluk jednorožec, to mohla být taky holka jednorožec.
0: No to mohla, ale teď tu není. Ať už to byla ona nebo on, doufám, že se tu jen tak někde jen neochomítl nebo neochomítla a zase nefoukla a nezmizel, nebo prostě jak to mám říct, no.
1: Teď jsi do toho Ušounku úplně zamotal, ale ať to byl jednorožec, holka nebo kluk, tak taky doufám, že nám nezmizel. Tak já ti jdu s tím hledáním pomoc, Ušounku. No. A vy, kamarádi, si zatím užijte naši dnešní pohádku.
0: Jo. Ušounova pohádka.
2: Když lidé usínají, začnou se všude kolem nich dít prapodivné věci. Hotová kouzla, jako z pohádky. Jenže malí ani velcí o těch čárech márech pranic nevědí, protože mají zavřené oči. Nikdo na světě vlastně neví, jak a kudy se chodí z bdění do spánku. Jen já to vím. Nechal jsem totiž jednou při usínání jedno oko trošičku otevřené, nemoc, jenom na škvírku. Ale stačilo to, abych se dozvěděl, o čem nikdo nemá ani zdání. Když budete tiše ležet v postýlkách a nebudete mě přerušovat, vyptávat se a vrtět, prozradím vám, jak to s tím člověčím usínáním vlastně chodí. To se nejdřív pomalu zavře jedno oko a druhé oko a ani muk, aby se nepoplašil. Kdo? Je to takový malý, malinkatý chlapeček. Hodnou chvíli čeká a poslouchá, jestli už je ve světnici úplné ticho. Pak teprve vykoukne spod polštáře a ten se zapíská na svou pohádkovou píšťalku. Jak spustí vycupitá na podušku ovečka. A za ní druhá. A třetí. Najednou je jich tu celé stádo. Kdo ví, odkud se vzali? Nejspíš byly schované v kapesníčku pod polštářem.
3: Kde pak v kapesníčku? Moje ovečky bydlí v ovčíně. Všechny ovečky přece bydlí v ovčínech.
2: Slyšeli jste, děti, to byl on, pasáček, ovčáček.
3: Jmenuji se Spinkánek.
2: Říkáš, že ovečky bydlí v ovčínech. Kde pak je ten tvůj?
3: Přece v Hajanech. To je ta ves dole za potokem.
2: Máš krásné ovečky, ovčáčku, Spinkánku. Každá má na krku zvoneček, jak pěkně vyzvánějí, jako vánoční rolničky.
3: Moje ovečky musí mít zvonečky. Pasou se nejraději na polštáři. Když je polštář bílý, nejsou na něm ovečky vidět. Tak aspoň cinkají.
2: Na bílých polštářích spíme většinou my, velcí lidé, ale děti mívají strakaté podušky, růžové a bledě modré.
3: Na těch se moje ovečky pasou nejraději. Dětské podušky jsou plné ptáčků a medvídků a hlavně kytiček. Tam se jim to pase. A jak pěkně jsou mezi kytičkami vidět. Jako bílé bublinky.
2: Bílé i tmavé. A tamhle se pase dokonce strakatá.
3: To není ovečka, ale beránek. Až se ovečky napasou, povede je beránek napojit do lesní studánky. Až se napojí, povede je přes lávku zpátky do ovčína.
2: Ty, Spinkánku, a kolik oveček vlastně paseš?
3: Spočítej si je, když to dokážeš.
2: Kolik má oveček pasáček Spinkánek? tolik jich napojí z blankitných studánek. Kolik má oveček, tolik má beránků, lukama cupají hledat svou studánku.
3: Tak kolik jich je?
2: Nevím, spinkánku. Na polštářkové louce se pořád hemží sem a tam a u studánky jsou zase v jednom klubíčku.
3: Poradím ti. Moje ovečky se nejlíp počítají, když se vracejí přes lávku do ovčína. Tam já je vždycky počítám.
2: Pomůžu ti, chceš?
3: Tak dobrá. Hajdy ovečky, domů. Přes potok, přes lávku. Pěkně jedna po druhé. Pomalu. Nestrkejte se, ať nespadnete do vody. Jedna ovečka.
2: Druhá ovečka.
3: Slyšel jsi?
2: Jakoby se někdo u potoka hýňal.
3: Už zase mi plaší ovečky.
2: Kdo je plaší?
0: Já je plaším.
2: Kdo pak jsi, panenko?
0: Nejsem panenka, ale víla. Jmenuji se Mžikálka, víš?
3: Když jsi víla, máš pěkně tančit po lukách a ne sedět na lávce a plašit mi moje ovečky. Podívej, jak jsi je zase vylekala. Bojí se přejít na druhou stranu potoka.
0: Bojí. Opravdu bojí.
2: Ovečky poplašeně cinkaly zvonečky. Spinkánek se mračil, ale víla Mžikálka se smála a smála. Mžikálka je asi nějaká náramně rozdívená víla. Vůbec jí nevadilo, že spinkánek běhal sem a tam, aby své ovečky zase upokojil a sehnal je zpátky do houfu. Měla by se jmenovat Zlobilka a ne Mžikálka.
0: Bane, Mžikálka mi sedí. Taky to poznáš, až uvidíš, co umím.
2: Co umíš? Zlobit, hýňat se a plašit spinkánkovi ovečky, to umíš.
0: Dokážu i jiná kouzla. Chceš je vidět?
2: Schválně.
0: To vezmu svůj šáteček a jen tak zlehka s ním zamávám nad zavřenými víčky. Jednou sem a jednou tam.
2: Hezký šáteček, průhledný jako dech. Ale mávat šátečkem přece není žádné kouzlo.
0: Aby se kouzlo povedlo, musí se znát taky čarovné zaklínadlo. Dávej pozor. Čaruj si šátečku z mžikavých vánků. Utečte ovečky, utečte beránci. Utíkej spánku.
2: Opravdu? Řasy se za chvíli zamžikala víčka. Přestaň, děti už usínaly, dítě zase probudíš.
0: Říkala jsem ti přece, že se nejmenuju Mžikálka jen tak pro nic za nic. Říkala jsem, že znám kouzlo.
3: A tohle mi dělá pokaždé. Vyplaší ovečky a ještě zažene z očí první dřímotu.
2: Nebuď smutný, spinkánku. Pomůžu ti ovečky zase sehnat do stáda a až budou pohromadě, poženeme je přes lávku spolu. Však na tu Mžikálku už nějak vyzrajeme.
3: Tak dobrá, počítejme, jestli jsou všechny. Jedna ovečka bílá.
2: Druhá ovečka černá.
3: Jeden bílý beránek.
2: A jeden černý.
3: Ale kam se poděl strakatý beránek, který vodil stádo?
2: Opravdu, není tu, jako by se pod ním země slehla.
3: Strakatý beránku, kde jsi?
2: Zapískej na píšťálku, spinkánku. Třeba přiběhne, až uslyší tvou ovčáckou písničku.
3: Vrať se, beránku. Hloukou zvoní heřmánku. Vrať se zpátky k nám. Poběžíme do ovčína. V ovčíně se sladce dřímá. Vždyť je uhaján.
2: Jak tak spinkánek volal a lákal strakatého beránka zpátky, i víla Mžikálka se přestala hýňat. Ať byla jaká byla, přišlo jí ovčáčka najednou líto.
0: Spinkánku,
3: Co už jsi zase na mě vymyslela? Nech mě.
4: Nemroč se. Povím ti, kde je tvůj beránek.
3: Nelži, jak bys to mohla vědět?
4: Viděla jsem ho. Zahlídla jsem, když se schoval ve vysoké trávě pod lávkou.
2: Opravdu? Dole pod lávkou je travička vysoká a hustá. Vypadá docela jako vějířky dětských řas.
3: Pusť, jdu si pro něj.
4: Nechoď. Potůček má břehy podemleté od jarních vod. Jsi maličký, spadneš do proudu a odnese tě voda.
3: A co mám tedy dělat? Bez strakatého beránka se do ovčína nevrátím. Já ani ovečky. A tohle všechno si zavinila ty.
4: Tak už se nemráč. Já to tak nemyslela.
3: Proč ses mě zrovna ty musela připléct do cesty?
4: Přestaň hubovat. Pomůžu ti.
3: To chci vidět.
4: Mám přece svůj šáteček. Zamávám a přiženu jim beránka zpátky k ostatním.
2: A opravdu Víla Mžikálka dodržela slovo. Vzala za cípek svůj čarovný šáteček a zamávala jim nad vysokou trávou.
4: Přišel čas spinkánku, je to tvůj čas. Ukaž se beránku, vyběhni z řas.
2: Jak Víla Mžikálka skončila své čarování, tak to začalo. Beránek vyhupsnul z trávy, mihnul se kolem ní a dupy, dupy přes lávku. Ovčáček se ani nestačil ohlédnout a jeho strakatý beránek byl v prachu, zmizel kdesi na druhém břehu potoka, tam, kde leží vesnice Hajany s jeho ovčínem. A ostatní ovečky se pustili za ním. Panečku, to bylo, jako když se dá do bubnování celý pluk bubeníků. Kopítka duněla, nožky se míhaly, lávka se jen třásla. Jenže v úprku a zmatku dojde lehce k nehodě a většinou to odnese ten, kdo zmatek zaviní. Víla Mžikálka stála u lávky, kouká na to ovčí hemžení, když to najednou... Jedna z oveček hodila hlavou a nabrala na rohy její šáteček.
4: Zastav se, ovečko! Vrať mi moje kouzlo!
2: Ovečka slyšela. Byla to poslušná ovečka. Znovu potřásla prstínkovou hlavou a setřásla šáteček do potůčkové vody. Proud ho uchopil a unášel ho loukou a polem, lesem a pasekou, daleko do údolí.
4: Já nešťastná. Co si počnu bez kouzelného šátečku?
3: Aspoň mi nebudeš plašit moje ovečky.
4: Ale můj šáteček přece není jen na plašení oveček.
3: To bych rád věděl na čeště.
4: Ale spinkánku, co pak si zapomněl, že můj šáteček je taky probouzecí šáteček. Teprve až jim zamávám dětem nad očima, zamžikají víčky a vrátí se z tvých Hajan zase ke svým hrám.
3: Nemá šáteček, nevrátí se.
4: To nejde. Jak by to vypadalo, kdyby děti celý život prospaly? Musím je probudit, když je čas.
3: Nemusíš. Ani nemůžeš. Už nejsi kouzelná Víla, protože tvoje kouzlo plave po potoce. Hehe.
2: Teď se zase hýňal spinkánek a Mžikálka měla slzy na krajíčku. Přišlo mě jí líto. Rozběhl jsem se podle potoka a ten její kouzelný šáteček jsem nakonec přece jen dohonil.
4: Vrať mi ho. Pěkně prosím, ať můžou děti zase zamžikat, otevřít oči a probudit se do veselého dne.
2: Vrátím, ale nejdřív mi slíbíš, že už nikdy nebudeš plašit ovčáčkovi jeho ovečky.
4: Vůbec nikdy?
2: Vůbec, protože na světě je to tak zařízeno, že je čas na spánek i čas na probuzení.
4: Tak dobře, slibuju.
2: A aby bylo vidět, že to myslí doopravdy, podala Víla Mžikálka svou malou, průhlednou ruku i ovčáčkovi Spinkánkovi. Jako slib a taky na usmířenou.
3: Už se na tebe tedy nezlobím. A teď pusť a utej z lávky, ať můžu ovečky na pastvu na druhý břeh.
2: A ať je s ovčáčkem konečně spočítáme. Jedna ovečka.
3: Druhá ovečka.
2: Třetí ovečka. Kolik má oveček, ovčáček, spinkánek, tolik jich napojí z blankitných studánek. Kolik má oveček, tolik má beránků, lukama cupají hledat svou studánku.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Tak si to představte, opravdu se na nás přišla do školky podívat jednorožčí holka.
1: Jo, má nádhernou, krásnou, barevnou hřívu a blýskavý roh uprostřed čela. To je skoro jako když já mám anténu.
0: No, a protože říkala, že hrozně ráda poslouchá naše zpívání, právě proto nám nakukovala do oken. Taky něco hezkého zaspíváme, co říkáte?
1: No. Nějakou, kterou známe všichni, abychom mohli zpívat s kamarády dohromady. Třeba
0: Kalamajka mik, mik, mik.
1: No jo, jsem pro. A naše jednorožší návštěvo taky.
0: Tak jdeme na to.
1: Ušounovo zpívání.
2: Kalamajka mik, mik, mik.

0: Танцую. То была парада. Красне сме си заспívali.
1: No, a ja se idu Jani projet s jednorožčí slečnou.
2: Ale ušonku?
1: No co pak, Jani?
3: Ja chci taky.
1: Cože? Ano, tak dobře. Počkáme tedy, ale až po hádance. Ušounova hádanka.
0: Paráda, holky a kluci, nastražte ušiska a spolu s Ušounem mi řekněte, co právě slyšíte.
1: No, to je nějaké velké auto, že ano? No tak pozor, 3, 2, 1, nákladák.
0: Krásně jste to uhádli. Tak, pro velký úspěch hádáme ještě jednou. Co to slyšíte teď?
1: No to zní jako nějaký rozhrkaný vlak, ale ten to není. Nedostaneme nějakou malinkatou nápovědičku.
0: Nevíš, viď? Dobře, tenhle stroj je potřeba k výrobě oblečení.
1: No tak to už víme, že ano, kamarádi. Je to 3, 2, 1, šicí stroj.
0: Paráda. Opět jste to krásně rozlouskli.
1: Gratulujeme a loučíme se, protože se jdeme proběhnout s naší jednorožčí návštěvou.
0: Máme vás od ní moc hezky pozdravit.
1: Jo, sama vás pozdravit nechce, protože se stydí.
0: No, hrozně moc se stydí. No tak, jestli jsou takhle stydliví všichni jednorožci, není divu, že si lidé myslí, že neexistují.
1: No jasně, Jani, teď si na to asi kápla. No tak co, tak jdeme?
0: Jasně. A s vámi se, holky a kluci, pro dnešek loučíme.
1: Už vás jen poprosíme o obrázky.
0: Kamarádi, dneska nám namalujte obrázek jednorožce, anebo jednorožky, prostě jednorožčí holky nebo kluka.
1: A klidně může i dovádět s Ušounem a s Janou, protože to se za malou chvilku na školkové zahradě opravdu stane.
0: No, už se těšíme. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a až ucítíte, jako by vás objala duha a rozsvítilo se sluníčko, někde blízko vás je jednorožec.
1: Jo, no tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A i dnešní školka skončí jednou krásnou písničkou. Tak ahoj a Ušoune, poběž,
1: no,

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna malířka a spisovatelka Tuve Janssonová. Mnoho výtvarných umělců a spisovatelů sní o tom, že se jednou celosvětově proslaví a zbohatnou. Tuve Janssonové, která vymyslela oblíbené mumínky, se to sice povedlo, ale vůbec jí na tom nezáleželo a dobrovolně si zvolila prostý život bez elektřiny a tekoucí vody. Tuve se v roce 1914 narodila ve Finsku, její rodina ale mluvila švédsky. Tyhle země leží blízko sebe a dokonce mají společný kousíček hranice. A tak, ačkoliv je dnes Tuve známá asi hlavně jako finská autorka, psala švédsky a pro finské publikum se musela její díla překládat. Už jste někdy slyšeli přísloví jablko nepadá daleko od stromu? Znamená to, že děti bývají často podobné rodičům. Na Tuve to přesně sedí, protože její maminka byla ilustrátorka. Taky navrhovala poštovní známky. A tatínek sochař. Tuve tak měla svůj talent po kom podědit. A nejen ona. Její dva bratři se také živili uměním. Ve Skandinávii, jak se označuje oblast, kam patří severské země, jako je Švédsko, Norsko i Finsko, je stejně jako u nás oblíbené chataření. Lidé tam často tráví celé léto na chatách u jezer nebo na některém z tisíců ostrůvků u pobřeží. Dělala to tak i rodina Janssonových a malé Tuve to poskytlo spoustu inspirace pro její pozdější život i díla. Kreslení a malování se věnovala od malička a vystudovala i uměleckou školu. Její obrázky se objevovaly v různých časopisech, navrhovala přebaly knih a kreslila pohlednice. Skandinávie je proslulá barvitou mytologií a legendami, které jsou prošpikovány různými kouzelnými bytostmi, například skřítky a troly. A jedny takové zvláštní bytůstky vymyslela i Tuve. Ano, už to tu zaznělo, byli to mumínci. Tihle naducaní bílí tvorečkové trošku připomínají hrošíky, ale chovají se jako lidé. Tuve psala knihy o jejich příbězích, které doprovázela ilustracemi. I když se tedy proslavila hlavně jako spisovatelka, sama sebe považovala hlavně za výtvarnou umělkyni. Zprvu veselé příběhy mumínků postupně nabíraly na vážnosti a nakonec s nimi úplně skončila. Věnovala se pak psaní knih pro dospělé, malování obrazů a dalším výtvarným činnostem. Kromě umění Tuve milovala i přírodu a dlouho sněla o tom, že bude žít na opuštěném ostrově. S přítelkyní si nechali na jednom drsném kamenitém ostrůvku postavit dřevěnou chatičku, kde pak skoro 30 let trávili část roku od jara až do podzimu. Žili tam jednoduše, užívali si moře a tvořili. Její přítelkyně byla totiž také umělkyně. Chatka měla jen jednu místnost a nebyla tam tekoucí voda ani elektřina. Když tedy Tuve chtěla třeba večer ručně psát odpovědi na dopisy svých fanoušků, kterých prý mimochodem dostávala až 2000 ročně, musela si u toho svítit petrolejovou lampou. Pokud měli na ostrově návštěvu, přenechali Tuve s přítelkyní chatu hostům a sami spali venku ve stanu. Nebrali to ale jako nepohodlí nebo problém. Přesně tak to chtěli. Odpočívat v klidu, tichu a co nejblíž moři. V té době už byla Janssonová díky úspěchu mumínků slavná. Mohla si tedy klidně dovolit moderní, luxusní bydlení. Tenhle prostý styl jí ale vyhovoval. Naopak tam ráda utíkala z finského hlavního města Helsinek, kde měla obrovský krásný ateliér s vysokými stropy. Byla totiž velmi svobodomyslná a chtěla si věci dělat po svém. To se hodně projevovalo i v jejich příbězích, kde hrdinové hledají vlastní cestu životem a respektují odlišnosti jiných. Čas prožitý u moře Tuve inspiroval i k napsání díla Kniha léta, která je asi její nejslavnější knihou pro velké čtenáře. Popisuje příběh dívky, která přijede na ostrov za svou babičkou. Tuve Janssonová je krásným příkladem člověka, kterého neskazil úspěch. Sláva a peníze pro ni nebyly smyslem života a zůstala pokornou a skromnou ženou. Pro zápis do historie je hold hlavním bohatstvím talent.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na Rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: spatříš jen rozvířený smetí. Přes střechy a zdi, jako ninja letí.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš, klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: make you mine.
1: Klub Rádia Junior.
2: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní krásné prázdninové odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás ze studia vítá Denisa Kimlová. Já dnes takzvaně jistím pražské studio, zatímco hlavní moderátor dnešního juniorského odpoledne Jirka Kohout je právě teď osobně na Klínovci na úžasné akci Běhej lesy a tam nás už po zprávách vezme. Já se ohromně těším na všechny jeho zážitky i hosty. Jirka si bude povídat s ultraběžkyní a PR manažerkou Běhej lesy Míšou Jiránkovou. Taky s Radkou Grec, nejen o tom, že běhá celá její rodina. Dalším Jirkovým hostem bude PR manažersky areálu Klínovec Matyáš Kubín, taktéž ultraběžec, a nebo projektová manažerka Běhej lesy Terka Šustrová. No a v závěru vás čeká velký rozhovor s Přemkem a Kamčou, což jsou tváře Běhej lesy. Taktéž běžci, lesupáni a rodiče. No je vám tedy, holky a kluci, jasné, že s Jirkou se dneska nudit nebudeme. Začneme ale jako vždycky zprávami.
1: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Dnes zcela sportovní, přátelé, obrovský úspěch pro český tenis. Karolína Muchová s Lindou Noskovou nadchly své fanoušky i celý tenisový svět. Poprvé v historii budou proti sobě ve finále Wimbledonu stát dvě Češky. Ať už bude mít větší štěstí kterákoliv z dam, Wimbledon letos vyhraje Češka. Finále startuje zítra v 17 hodin. Mrkneme se i na mistrovství světa ve fotbale, to je aktuálně ve čtvrtfinále a dneska nás od 9 večer čeká zápas Španělsko-Belgie. Hraje se v Los Angeles. A o víkendu v sobotu si o postup zahraje Norsko a Anglie a v neděli se proti sobě postaví Argentina a Švýcarsko. A poslední dobrá zpráva je zároveň upoutávkou na dnešní vysílání, protože nás vezme na přípravy jednoho ze závodů Běhej lesy na Klínovci, kde je stejně jako ve zbytku republiky polojasno a průměrné teploty se pohybují okolo 26 stupňů. A kolega Jirka Kohout je na místě, aby nám přinesl nejčerstvější běžecké informace, a to už po písničce.

0: Kamarádi, je to tady, jak jsem slíbila, je tu pro vás přímo z Klínovce Jirka Kohout. Ahoj Jiříku.
1: Ahoj Deniso, ahoj holky a kluci, já vás zdravím ze zázemí další zastávky Běhy lesy. Tady přímo pod sjezdovkou na Klínovci, tady úplně fantasticky teďka.
0: Jak to tam vypadá teď? Co se tam děje teď?
1: No, to je právě to, co si za chviličku prozradíme, protože já už tady vedle sebe mám Terku Šustrovou, projektovou manažerku Běhej lesy, a my si právě společně projdeme to zázemí a zjistíme, jak se vlastně taková zastávka Běhej lesy připravuje. Protože když jsem poprvé přišel na Běhej lesy zaběhat si, trošičku si užít tady ten trailový závod, tak jsem si říkal, to je hrozně fajn, všechno tak pěkně funguje, ale čím déle u toho jsem, tak tím vidím, jak je to vlastně náročné vůbec připravit takový závod zítra ráno, nebo možná už dnes večer přijedou závodníci, návštěvníci tohohle krásného běžeckého seriálu a užijou si už úplně tip-top připravený závod. Ale jak takový závod vůbec vzniká, tak o tom si právě s Terkou za chviličku budeme povídat.
0: Tak než se do toho pustíte, tak já se musím samozřejmě zeptat, Jiříku, poběžíš taky?
1: Ano, poběžím taky. To je dobrá otázka. Já strašně rád běhám a Běhy lesy je seriál, který je můj oblíbený. Takže opravdu se těším. Akorát zvažuju. Jsem přihlášený na tu delší trať, která je 23 kilometrů a je to tady v kopcích. Tak trošičku zvažuju, jestli zítra ráno ještě nepoprosím o změnu trasy a nedám si tu kratší, která je 13 kilometrů. Ono je to moc hezké tady. Je tady vlastně takový protikladný... Jak bych to řekl? No prostě je to tady trošku jinak. Nejdřív se vyjede lanovkou tady ze zázemí nahoru. Ono se tady dole odstartuje. Tady proběhne rozcvička i taky show Rádia Junior, kterou tady máme v 8.30, kdy si nejdřív s holkama a s klukama zablbneme. Pak si kluci a holky dají rozcvičku. Pak si zaběhají ty dětské závody. Ty jsou tady dole, vlastně pod kopcem. No a potom ty starší už se vypraví nahoru, nejdřív si tady, tedy také rozcvičí a užijou ten začátek závodu, pak se tady odstartuje a pak se jde přes silnici k lanovce, nasedne se na lanovku, vyjede se nahoru a tam nahoře, tam je takové překvápko prý pro letošní ročník, tam bude DJ.
0: Jo. Oh.
1: A tam si můžeme zapařit, trošičku se rozehřát. No a podle toho, kdo jak bude mít chuť, tak prostě odstartuje, protože na každém čísle jsou čipy. No a když budu chtít vyrazit, tak proběhnu tu startovní bránu tam nahoře a vydám se na tu svoji trasu. Takže je to takové jako protikladná trasa, jakože neběžíš nahoru, ty běžíš vlastně zdálo by se dolů. Mm-hmm. Jenomže to se jenom zdá, protože to není jenom dolů. Ono je to jako chvilku dolů, pak zase nahoru, pak zase dolů, pak zase nahoru. A já si pamatuju, že když jsem jednou běžel tady tu dlouhou trať, těch 23 kilometrů, tak tam byl jeden takový kopec, že jsem si úplně říkal, že musím jako být v předklonu, že kdybych se postavil, tak přepadnu jako do zádu. A ještě bylo takové vedro, že jsem si říkal, tam kdyby byly kaktusy, tak jsem snad někde v Mexiku. Klínovec je zajímavý v tom, že buď je tady úplně strašný vedro, nebo zas minulé pršelo a byla jako zima. A letos to vypadá tak, že bude úplně ideální běžecké počasí, takové ty podmínky, které si každý běžec prostě přeje.
0: Jiříku, a když jsi u podmínek, tak mě by zajímalo, když tě Terka teďko krásně provede tím areálem, všechno ti ukáže, nebudeš ti mít trošku výhodu proti ostatním běžcům?
1: No, to si nemyslím, že bych měl, jako výhodu budu mít asi v tom, že už jsem ten závod několikrát běžel. Já jsem tady dneska, když jsem se měl, tak jsem to počítal a tuším, že jsem tady po čtvrté. Dvakrát jsem běžel dlouhou, jednou krátkou, ale oni ty trasy se trošičku mění a o tom si také budeme povídat v dnešním vysílání, protože je tady Tomáš Burda, což je takový vlastně trasér, který připravuje trasy na tady ty závody. Takže s ním si budeme povídat o tom, jak se vlastně trasy připravují. Mm-hmm. A před každým závodem má takovou rozpravu se závodníky a řekne vlastně, jaký ten profil té trasy je, jak vlastně vypadá, na co si mají dávat pozor, kde třeba přidat, kde ubrat a no prostě poví, co závodníky čeká. Takže výhodu mám v tom, že už jsem to běžel, ale úplně upřímně, Deniso, vůbec si nepamatuju, kudy se to běží. Vím, že je to super závod, že to je lesem tady, je to polouce, je to do kopce, z kopce, je to paráda. Já mám Klínovec moc rád, je to moje druhá nejoblíbenější zastávka. A ta nejoblíbenější, ta teprve přijde, a to je Bílá v Beskydech. Ta bude 30. nebo 31. nebo 1. srpna, takhle, 30. budeme, 31. budeme vysílat právě z Bílí a 1. bude ten závod. A to je úplně nejkrásnější pro mě.
0: Tak držím palce na ten zítřejší závod i na ten v Bílé a samozřejmě už teď vám nechávám s Terkou prostor, abyste holkám a klukům co nejlíp přiblížili letošní Klínovec.
1: Tak, my děkujeme za slovo. Tak já tady vítám ve studiu Radia Junior, vlastně takovým improvizovaným. Já ještě řeknu, Deniso, jak to tady vlastně vypadá, protože já jsem přijel svým obytným autem, svojí dodávkou a tady s Terkou sedíme. Já zdravím Terku ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, Jirko. Ahoj, holky a kluci.
1: Tak a začínáme tady tu naší dráhu přímo nad pódiem, kde to zítra celé vypukne. A s Terkou se půjdeme podívat do toho zázemí, co tady všechno vlastně holky a kluci můžou zažít. A nejenom holky a kluci, ale samozřejmě mamky, taťkové, babičky, dědečkové, prostě všichni, protože tenhle závod je úplně pro celou rodinu. Ale já bych se tě, Terko, nejdřív zeptal, jak ty jsi se vůbec dostala do Raulu a k tomu, že jsi projektová manažerka, co to znamená, co je tvoje práce a proč jsi vlastně vybrala tuhle práci?
2: No, já jsem začala při škole, mám vystudovaný management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a potřebovala jsem praxi ke škole, k magisterskému studiu, tak jsem se přihlásila do Raulu, protože jsem věděla, že dělají sportovní eventy. Znala jsem teda tehdy hlavně Jizerskou a primátorky, které se tehdy pořádaly pod Raulem a vlastně jsem se přihlásila na pozici do digitálního týmu. A tehdy přes výběrový řízení jsem dostala šanci právě do týmu Běhej lesy, který tehdy scháněl taky posilu. Takže jsem začínala na úplně juniorní pozici na projektovém asistentovi vlastně u kluků Běhej lesy. A postupně za těch 6 let, co jsem tady, tak jsem se postupně vlastně vypracovala až na vlastně takového jako vedoucího produkce celého toho závodu. Mám na starosti, nebo primárně se starám o to, aby stálo to zázemí, aby nějak ten závod jako běžel, aby jsme měli vlastně všechny povolení, které potřebujeme mít, aby jsme měli všechny materiál v zázemí. Takže tak jako dávám dohromady vlastně ten závod po té produkční stránce, po té sportovní, to, co vidějí ty závodníci primárně a pak mám kolegy, kteří se starají třeba spíš jako o partnerskou stránku toho závodu a o komunikaci a to už vlastně všechno nechávám na nich.
1: Tady jsme třeba v civilizaci, přímo pod sjezdovkou, takže tady se to zdá být docela obydlené, ale jsou třeba nějaké destinace, zastávky Běhej lesy, třeba Karlštejn, což je jedna z nejoblíbenějších tras. To je vlastně úplně na zelené louce. To prostě přijdou lidé někam, kde je městečko sportovní, ale den potom nebo den předtím tam není vůbec nic. Tak jak se takový závod připravuje, tak o tom si povíme po písničce.

0: Tereza Šustrová, projektová manažerka Běhej lesy, hostem dnešního klubu Rádia Junior, a my se nacházíme na Klínovci v zázemí další zastávky Běhej lesy, která odstartuje zítra. Tak co nás tady dneska už čeká?
1: No, dneska je v plánu výdej čísel, aspoň teda část, doufáme, že vydáme co nejvíc teďkon, od 6 do 8 a od 7 je vlastně společný výběh s trasérem, s Tomášem Burdou, o kterém jsi mluvil, že ho budeš mít jako hosta studia taky, tak to se poběží nějakých 5 až 6 kilometrů takovým pohodovým tempem, aby se běžci mohli dneska rozběhat a natrénovat trochu a zítra, aby na ostrou už byli na to připravení.
0: Takže to je před každým závodem, že si můžou závodníci takhle přijet, vyzvednout si startovní číslo, což mi přijde teda velmi sympatické, protože ráno tady vždycky je hodně lidí, tak takhle odpoledne si to vyzvednu a pak se ještě jít v klidu zaběhat.
1: Je to na všech závodech, teď teda pro Karlštejn a pro Brdy, který jsou u Prahy, tak máme výdej v Praze, v Magenta Experience centru na Pankráci v T-Mobile. A na ostatní závody vlastně ten výdej probíhá vždycky v lokalitě toho závodu už přímo, aby jsme to nemuseli nikam stěhovat. No a výběh je pak buď v tom místě toho závodu, a na Karlštejně a na Brdech ho děláme vlastně jako v Praze na Pankráci, a tam se můžou lidi rozcvičit, vlastně rozběhat a pak přijet už na místo závodu.
0: Jakože se lidi rozběhají už na Pankráci a potom přijedou na místo závodu. Dobrý, ale tady to mi přijde sympatický, to je fajn. Takže s trasérem Tomášem Burdou si můžou tady sportovci zaběhat, a v jakém tempu se běží?
1: Je to konverzační tempo. Popravdě si myslím, že to bude tak kolem 6 minut na kilometr, takový jako pohodovější tempo, žádný úplně závodní, ale Tomáš se to většinou snaží přizpůsobit skupině, která se mu sejde. Když se mu sejdou rychlejší běžci, tak nastaví rychlejší, když pomalejší, tak trochu zpomaluje.
0: Tak to je dobrý, takže pokud byste se chtěli přidat ještě dneska, můžete v 18.00.
1: 7 je.
0: Tedy v 19.00, tak je to správně, je výběh, který je asi na 6 kilometrů. Terko, já když tady koukám, tak vlastně tady to zázemí závodu už tady vlastně na parkovišti stojí. To vlastně už by se to dalo skoro použít a začít závodit dneska.
1: No, skoro, je to takový napůl, je tady ještě spousta věcí, které se musí dodělat, takový spíš menší věci, které z začátku třeba nejsou tolik vidět, ale je jich ještě relativně hodně.
0: Dobře, jak si to máme představit, třeba takový závod buď na parkovišti nebo na zelené louce, co se musí stát, aby vlastně vzniklo to zázemí, kde jsou všichni spokojeni, jsou připravené šatny, výdej čísel, občerstvení a potom také spoustu zajímavých aktivit pro nejmenší závodníky?
1: No, ten závod vlastně se začíná připravovat v pátek ráno, na většině lokalit, kromě týmovky, kde vlastně stavíme už ve středu a ve čtvrtek, protože ten závod začíná už v pátek odpoledne, ale na ostatních lokalitách vlastně stavíme od pátku od rána. Přijíždí kamion s naším materiálem, taková 12 tuna velká, a spoustu dalších dodavatelů, který nám vlastně navážejí veškerý materiál, no a postupně se to začíná stavět od takových těch větších věcí, jako že se postaví stany na registrace, na úschovny, na šatny, no a pak se do nich začínají dávat věci a postupně se to tak jako ladí, aby to všechno bylo připravené k použití vlastně.
0: Dá se spočítat, kolik lidí třeba na přípravě takového závodu nebo jedné zastávky Běhej lesy spolupracuje?
1: No, určitě se to spočítat dá. V podstatě v kanceláři dopředu nás to připravuje 5, tak jako to je takový gro. Pak máme spoustu kolegů, kteří se na tom podílejí vlastně částečně od nás z kanceláře, ať už jsou to lidi z digitýmu, z PR týmu, komunikace, ty se tomu taky věnují vlastně. Tak těch, to jsou další třeba 4 lidi, který se přípravě toho závodu věnuje. No a pak máme vždycky na místě nějakého člověka, který nám vlastně pomáhá s přípravou dopředu, kdy vlastně zařizuje různý povolení, zařizuje pronájem těch ploch, pokud je to potřeba, pokud nemáme jinou domluvu, a v podstatě on má kolem sebe nějaký svůj tým, někdy jsou to 2-3 lidi, který se tomu vlastně věnují třeba půl roku dopředu, a potom v ten závodní den má kolem sebe takových 12-15 lidí, kteří prostě tady v pátek s náma stavějí to zázemí.
0: No a pak jsou tady desítky a desítky lidí okolo z těch partnerských řad. My tady teďka právě procházíme tou cílovou rovinkou, která je prostě fantastická. Seriál Běhy lesy je, holky a kluci, zajímavý v tom, že to je opravdu atmosféra profesionálního závodu. Takže i úplně ten nejmenší závodníček, který přijde, nebo závodnice, tak si užije tady tu atmosféru. Tady jediná věc na Klínovci je taková neúplně lichotivá, že ta cílová rovinka je pěkný kopeček. A když holky a kluci ráno běží, ty nejmenší, tak běží dolů a pak zase nahoru. Je to tak?
1: No, my jsme takhle měli ty trasy asi 2 roky zpátky udělaný, že běželi vlastně dolů a nahoru po té cílové rovince, ale nebylo to úplně nic příjemného. Ona ani ta trasa, by to ostatní posluchači mohli vidět, tak to vidějí, je to prostě štěrk a klouže, to není to příjemný. Takže jsme vymysleli trasy, které tady vedou vlastně do lesa a neběžejí úplně tolik z kopce, oni vlastně vyběhnou tady po takový celá rovince, pak se vrhnou mezi stromy do kopce trochu z kopce a pak se zase vracejí vlastně po rovince zpátky. Takže jsme se ty trasy snažili těm dětem zpříjemnit, aby byly hezčí.
0: Takže je to tak, že se trasy třeba ještě stále upravují, nebo už na té dané destinaci, kde už se běhá, tak je trasa stejná, jako byla minulý rok?
1: No, většinu tras necháváme, pokud na ní máme pozitivní ohlasy, tak taky samozřejmě neměníme, ale pracujeme s tím. Pokud třeba zjistíme, že jsme někde něco vymysleli, ale vlastně to není úplně příjemný, tak se to snažíme do dalších let vlastně jako změnit a vylepšit. Posloucháme zpětnou vazbu lidí a samozřejmě i my vidíme, když třeba něco není úplně tak, jak by mělo být, takže většinu tras pak už necháváme, ale když máme nějakou novou lokalitu, tak třeba Obrok, se tam nějaký drobný změny stávají.
0: Když jsem začal před lety běhat seriál Běhy lesy, nebo jednotlivé závody, když jsem se o něm začínal dozvídat, tak to byly vlastně desítky závodníků. Dneska jsou to stovky, možná tisíce závodníků, a letošní rok je takový speciální, protože kdykoliv soutěžíme o vstupenky na Rádio Junior, tak musíme dostatečně dopředu, protože většina závodů je vyprodaná.
1: Je to tak, je o závody čím dál tím větší zájem. Vlastně kromě teďkon tady dětského závodu na Klínovci, kam ještě zbývá pár míst a je možnost se přihlásit tady na místě, tak na Týmovce nám zbývalo pár míst vlastně na dospělí, tak jsme na Karlštejně a na Brdech měli vyprodáno. Bílá už je taky celá vyprodaná teďkon. Na Lednici máme vyprodaný jednu trasu, na Jizerský jednu trasu vyprodanou, takže je zájem čím dál tím větší, ale obecně je větší zájem o běhání, nejenom o Běhej lesy, to nějaký takový trend poslední doby.
0: No a co s tím třeba budete dělat? Protože slyšel jsem, že by bylo třeba možné, protože Karlštejn, to je vyprodaná destinace hned, že by se možná mohlo běhat třeba v sobotu i v neděli.
1: Zvažujem to, je to samozřejmě varianta, ale je potřeba promyslet všechny návaznosti na to, takže zatím je to ve hře, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jestli to bude nebo nebude dávat smysl. Tam musíme dbát zrovna na Karlštejně i na vlastně návštěvníky hradu Karlštejn, protože tam se probíhá přímo pod hradem a je potřeba zvážit, jestli nás tam kastelán pustí 2 dny po sobě. Takže ve hře to je, ale všechny tyhle ty věci se musí vlastně vždycky dopředu zjišťovat a dávat dohromady.
0: Klínovec je 4. zastávka Běhy lesy a jsme vlastně v půlce. Kdy se dozvědí sportovci termíny na další rok?
1: No, většinou se snažíme na posledním závodě sezóny, takže v Lednici zveřejnit termínovku, aby byla k dispozici. My vlastně dáváme dohromady už od léta. Už teď vlastně probíhají nějaké přípravy termínové listiny, ale tím, že to je 8 lokalit, tak je potřeba vlastně zjistit spoustu a potvrdit si spoustu věcí a spoustu návazností, tak aby jsme se nekryli s nějakýma jinýma velkýma závodama, aby jsme prostě se vyhli i nějakým třeba kulturním akcím, které jsou v tom daném místě, nebo státním svátkům a tak podobně, tak má to spoustu návazností, takže ta termínová listina se tvoří vlastně relativně dlouho a na konci toho října nebo v půlce října se většinou snažíme mít ji už hotovou a zveřejnit a spustit registrace.
0: Takže v půlce října bychom měli vědět a zajistit si startovné na další běhy, protože slyšíte, že běhy lesy jsou vyprodané dopředu a to dlouho, dlouho dopředu. Terko, čím si tě tahle práce získala?
1: No tím, že můžu být v terénu, že můžu být s lidma, že dělám práci, u který vidím vlastně ten výsledek na ty radosti těch lidí, kteří dobíhají do toho cíle.
0: A nepřijde ti někdy trošičku líto, že vlastně takový závod se připravuje opravdu měsíce, pak ty závodníci přijedou někteří ráno, vyzvednou si startovní číslo, potom vyběhnou na trať, pak se tady pobaví, užijou si a jdou domů a že to je za chviličku pryč. Tady je to takhle krásně postavené, staví se to třeba 2 dny, trasa se připravuje ještě několik dní dopředu, no a potom, když se dozávodí, tak je to za chvilku všechno pryč a zase tady holé parkoviště nebo nějaká holá louka.
1: Jo, tak vždycky je to smutný, když vlastně se to tady všechno vyprázdní a člověk stojí v tom prázdném zázemí a ví, že to je vlastně jako

0: nějaká zpětná vazba přijde, pokud je konstruktivní a dává smysl, tak většinou se snažíme samozřejmě na ní jakoby brát ohled a vylepšovat to do každého dalšího roku. A asi bych teda řekla, že projektový manažer není nikdy 100% spokojený.
1: Každý rok vymýšlíte nějaké nové vychytávky na seriálu Běhej lesy. Máte něco na příští rok? Můžeš už nám teďka něco prozradit v půlce tohohle ročníku?
0: No, asi mě nenapadá nic úplně tak zásadního, co by nás čekalo příští rok jinýho. Vymýšlíme sestavení lokalit, jestli budou stejný jako letos, nebo jestli budou nový, tak to může být velká novinka samozřejmě do příští sezóny. A
1: to jsem právě slyšel, ale víc nám neprozradíš, to chápu. To bude překvapení pro všechny závodníky. Terko, já ti moc děkuju za rozhovor. Ještě poslední otázka, co tě teďka v následujících hodinách čeká?
0: No, teď mě čeká projít celý zázemí, zjistit, co už je hotový a co nám ještě zbývá. Dát to dohromady a sejít se s týmem, říct si, co ještě musíme dodělat. No a pak doufám, že se stihnu navečeřet, jít si včas lehnout, abych tady mohla být zase v 7 ráno zpátky na značkách, aby jsme v 8 mohli otevřít areál.
1: Tak děkuju a těšíme se na zítra.
0: Já se taky těším.
1: Tereza Šustrová, projektová manažerka Běhej lesy, hostem dnešního klubu Rádia Junior.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Tak to je dobře, že Jana to za nás odběhá, ale tady na Klínovci to za nás nikdo neodběhá, to si budeme muset odběhat sami. Zítra startuje čtvrtá zastávka seriálu Běhej lesy a já už mám u mikrofonu Matyáše Kubína, manažera ski areálu Klínovec, který hostí tady tu běžeckou akci. A já tě zdravím, ahoj.

0: Ahoj všem, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Ty jsi měl takovou legrácku, když jsme se tady měli sejít, tak jsi mi volal, že jedeš lanovkou na druhou stranu, co se nepovedlo?
0: No, my jsme chtěli ještě se synem si zkusit právě lanovku do Jáchymova, aby to viděl, protože ty výhledy vlastně z Jáchymovské lanovky dolů do údolí jsou prostě nezapomenutelné.
1: Zítra bude jezdit lanovka výhradně pro běžce nebo návštěvníky seriálu Běhej lesy, je to tak?
0: Je to přesně tak, jak říkáš, zprovozníme zítra kvůli 4. ročníku Běhej lesy ve společné spolupráci lanovou dráhu Dámská.
1: Tak to je bezvadný. Co tady vlastně všechno se dá ve skiareálu Klínovec podnikat teďka v létě?
0: Teďka v létě náš areál má vlastně jednu obrovskou výhodu. My jsme celoroční ski areál. Jsme orientovaní jak na profesionální bikery, tak začátečníky, vlastně lidi, kteří začínají s trailováním v parcích, tak vlastně si to tady může užít vlastně jako každý. Jo, máme tady trampolíny, skill centrum, máme tady pump track, můžete využít půjčovnu, service call, myčku, sprchy, takže vlastně ty služby, které tady v rámci našeho areálu nabízíme, jsou opravdu široký.
1: A to můžeme na nás použít sprchy a nebo na ta kola.
0: Já už se u toho rozhovoru trochu potím, takže se budu asi trošku vysprchovat.
1: Tak to je super, ale tady ski areál Klínovec má takovou speciální samolepku nebo nálepku, kterou má jenom pár takových parku nebo vlastně středisek v Evropě?
0: Je to přesně tak, jak říkáš. My jako jeden z mála bikeparků jsme vlastně členem Gravity Card. A to je vlastně uskupení, který sdružuje nejprestižnější trailové parky v Evropě.
1: Takže je to tak, že když třeba vezmu, já nevím, své děcko tady, kterému je třeba 5-6 let, tak si může taky zajezdit tady na nějakým trailu?
0: Určitě si to společně užijete, protože máme tady mnoho úrovních vlastně trailových tratí, jak o nejjednodušších flow trailů, jmenuje se Azur, pak můžete využít Rubin, máme černý trail, to je Baron, a potom legendární trať Illegal.
1: Takže jasný, takže v létě sem přijedeme na kola, v zimě samozřejmě lyže, to je jasný. A co ještě v létě můžeme dělat, kromě kol? Někoho třeba kola nebaví?
0: No, můžete se projít po prostředí krásných Krušných hor, můžete chodit vlastně na výlety a můžete třeba zkusit naší bajkovou školu a pořádně se zdokonalit v umění jízdy na kole.
1: Vy tady máte i bajkovou školu?
0: Je tady i bajková škola. Přesně
1: tak. Takže asi najdeme na internetu?
0: Určitě na trailpark.cz a popřípadě můžete sledovat naše sociální sítě, protože tam je nejaktuálnější obsah.
1: A jak tady funguje lanovka v létě?
0: Lanovka v létě, my jsme teď aktuálně v plné sezóně, takže od 9.30 do 18.30 jezdíme Jáchymovskou.
1: A kolo samozřejmě sebou?
0: Buď kolo sebou, anebo jak už jsem jednou uvedl, můžete využít naší půjčovnu.
1: Bezvadný. Tak my si dáme teďka písničku a pak se ještě podíváme, protože ty kromě toho, že tady spravuješ ten ski areál Klínovec, tak seš také ultraběžec, ale o tom si popovídáme až po písničce.

0: Dnešní klub Radia Junior z krásného místa pod sjezdovkou z areál Klínovec a já si tady povídám s Matyášem Kubínem, což je manažer ski areálu. Je to jeden z mála trailových ski areálů, který má tuším asi 30 kilometrů tady.
1: Máme přes 30 kilometrů vlastně trailových tratí v několika úrovních.
0: A jak se takové tratě udržují, to nebude jen tak?
1: No, díky moc, že si oslovil tohleto téma, protože já bych touhletou cestou chtěl vlastně poděkovat celému týmu z Trail Park Crew, který vlastně na denní bázi se starají o tuhletu rozsáhlou síť našich trail parků. Řešejí opravdu od geometrie prostě klopených zatáček, doplňují materiál, odvodňují. Máme tady přes 300 odvodňovacích rour, o který se chlapi musí starat vlastně na denní bázi.
0: Tak děkujeme za to, že si tady můžeme takhle parádně zajezdit, ale teďka k tobě, Matyáši, ty seš ultraběžec. Prozraď takhle našim posluchačům, co to znamená.
1: No, ultraběžec, jakákoliv jako ultramaratonská trať je nad maratonskou vzdálenost, což je přes 42 kilometrů. A je pravda, že ve své běžecké historii jsem si zaběhl pár ultratrailů.
0: Co to je pár? Jaký byl nejdelší tvůj běh?
1: No, bylo to Baroko Ultra Trail, to je 100-kilometrová trať, potom Krkonošskou stovku jsem běžel. Přežil jsem to, jo.
0: Takže tebe zajímají ty stovky.
1: No, tak já jsem takový jako somatotyp, že to už moc jako na rychlost neurvu, spíš jako se snažím pracovat s hlavou na delších tratí, byť mám teď nějaký trošku jako běžecký výpadek, protože mě baví fitko a zase jako trošičku jiná péče. Ale vlastně jako chtěl jsem si to zkusit, vždycky mě bavilo běhat dopředu, dál a vejš než ty ostatní. No. Samozřejmě úměrně věku a svým možnostem.
0: No a kdy ses rozhodl, že si dáš něco delšího třeba než maraton, protože už jako maraton je taková velká jako výzva pro člověka, na to už musí být natrénováno, těch 42, 195 metrů k tomu, to není jen tak, takže natrénováno musí být a kdy jsi řekl, to tak já dám něco delšího.
1: Byla to taková výzva, která vlastně jako přišla sama od sebe a plynulé, že jsem postupně z těch maratonských tratí, užil jsem si několik maratonů v Praze, užil jsem si mnoho jako závodů po České republice, běžel jsem dokonce Midnight Sun Half Marathon v Tromzu pod polární září, tam jsem doběh jako druhej Čech, takže mám poměrně hezký běžecký tabulky a vlastně člověk se nějakou formou chce jako vyvíjet a posouvat, takže vlastně to přišlo samo, to takhle jako vyzkoušet a zvládnout to, pokořit sám sebe a svoji hlavu.
0: Říkal jsi, že máš běžecký výpadek. Není ti líto, když tady takhle hostíš zastávku Běhy lesy?
1: Je moc, strašně moc a velký respekt vlastně jako všem účastníkům. Jsem hrozně rád, že se tady s váma jako potkáme, byť nebudu na trati, ale určitě budeme fandit a podporovat vás, protože klobouk dolů před každým, kdo se rozhodne vlastně běžet.
0: Matyáši, my moc děkujeme za rozhovor, ale také za to, že nám tady poskytnete ten prostor, že si tady zítra můžou stovky a stovky běžců uskutečnit právě ty svoje sny běžecké.
1: Moc děkujeme za důvěru a užijte si to.
0: Matyáš Kubín, manažer ski areálu Klínovec, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Holky a kluci, teď si dáme písničku a potom si popovídáme se jednou běžkyní. Jmenuje se Radka Grec a tato dáma je ve srubu mistru. Co to znamená, to si prozradíme po písničce.

0: Krásné počasí na Klínovci, kde zítra ráno odstartuje další zastávka Běhej lesy Klínovec a je to tady fantastické v tom, že se vyvezeme lanovkou nahoru a potom poběžíme ne úplně přímo dolů, ale tak jako nahoru, dolů a užijeme si každý tu trať, na kterou se cítí, na kterou má chuť, ale na začátek samozřejmě jsou tady dětské závody. Celé to začíná v 8 hodin ráno, v 8 hodin 30 minut je tady show Rádia Junior, takže se těším na všechny holky a kluky, kteří sem přijdou, budeme soutěžit, budeme blbnout, budou tady moderátorské výzvy, samozřejmě parádní ceny. Pak hned bude rozcvička. Já teda ještě prozradím, že je tady se mnou i Skřítek Hajaja, takže i s ním si tady zítra ráno zablbneme. No ale hned po mně přijde Verča Pretty a ta má sebou dalšího maskota. A o tom už nám víc prozradí Radka Grec, která je také členkou Srubů mistrů a kterou vítám ve vysílání Rádia Junior. Ahoj.
1: Ahoj, pěkný podvečer, děti.
0: Tak, nejdřív mi prozrať, koho tady máme na pódium, kdo tady vlastně běhá s holkama a s klukama.
1: Je to patron našich závodů, je to Supermax, vypadá jako Superman, jenom má trošku jiný barvy. A nejenom, že vede rozcvičku, ale on s dětma zvládne uběhnout úplně všechny jejich závody.
0: To jsem si právě chtěl říct, podle čeho vybíráte vlastně toho člověka, který potom je v tom Supermaxovi, protože opravdu on běží všechny závody.
1: No, je to tady zástupce agentury, je to Marek a je to kluk, který má strašně ty děti rád. Takže jakmile sundá ten svůj super dres, tak ho potom tady potkáte a třeba ve stanu vám nabídne nějaký občerstvení.
0: No tak to je bomba. Také musí mít rád určitě i běh, protože bez toho by to nešlo. A spojení děti a běh, tak to je fantazie.
1: Je to tak a já sama mám s sebou dvě děti, takže my jsme těch dětských závodů zvládli taky spoustu.
0: No a teď je tady ta zajímavá věc. Ty jsi ve Srubu mistrů. Co to znamená?
1: To znamená, že už mám za sebou nějakých víc než 60 závodů a to nejsem v rodině nejlepší. To nejlepší je můj syn, který už má 72 závodů. Čili za každý závod, který odběhnete, se vám to počítá a jakmile jich máte více než 50, tak už jste zařazeni do Srubu mistrů a postupně rostete dál v těch zvířátkách.
0: Můžeš si prozradit, kolik let je synovi?
1: Letos mu bylo 15, takže už letos poprvé nezávodí v dětské kategorii, ale zítra si tady zaběhne tu šestku, na kterou se doufám těší, protože, jak jsi říkal, sveze se lanovkou a pak ten poběží kratší dobu z kopce.
0: A dá se to vůbec v 15 letech stihnout, aby bylo 71 nebo kolik jsi říkala závodu?
1: No, 72. On začal 10 let zpátky a první rok jsme zvládli jenom dva závody, ale to musím říct, že oba vyhrál, takže proto nás to motivovalo dál a dál pokračovat. A postupně jsme dali i pár slovenských. My jsme jeli nejdřív na Děvín, že jsme si říkali, letos dáme jeden slovenský. A tam jsme, bude to pomaličku 4-5 let zpátky, a tam jsme si připadali jako v Čechách před těma 10 rokama, že menší zázemí, míň lidí, takže nás to naprosto nadchlo a úplně neplánovaně jsme pak objeli všechny ty slovenské závody. Takže jsme si trošku těch závodů jako nazbírali nejenom v Čechách, ale i na Slovensku.
0: Tak to trošičku závidím, ale musím tedy dát za pravdu, že Děvín je ten závod, který se vlastně kdysi běhal tady a nebylo to ještě tak populární jako dnes, protože já jsem si loni vyzkoušel první slovenský závod a to byl právě Děvín a chystám se ještě na další, snad to letos vyjde, ještě na nějaký jiný závod. Takže vy jste si dali i ty slovenské závody, to možná holky a kluci nevíte, že Běhej lesy jsou česká sekce tohoto závodu, ale má to také slovenskou odnož, která se počítá do těch odběhaných závodů a je to Běhaj lesmi.
1: Je to Běhaj lesmi.
0: Je to správně Běhaj lesmi. No ale dětské závody tady na Běhej lesy má na starosti doktor Max, proto právě Supermax. A všechny děti, kteří přijdou tak a závodí, tak je poznáte, protože mají co?
1: No, dostanou krásné barevné tričko. A já jsem se dívala tady, jaká barva bude zítra. A podle mě to bude modrá. Na Vysočině to byla červená a každý závod má svoji barvu, takže i svůj každý rok originální design.
0: Tak to je super. Já se vždycky těším, protože tady je to vždycky se to hemží těmi barvičkami. A musím říct, že i doma v šatníku máme některé trička a vždycky je hezké se podívat. Tady je Klínovec, tady je bílá, tady je třeba Karlštejn a jsou to velmi oblíbená trička. Ale nejenom pro děti, tady vlastně děláte zajímavé věci a vlastně jste patrony těch dětských závodů, ale i pro dospělé tady máte zajímavé věci, protože já každé ráno před závodem chodím k vám a zjišťuji, jak jsem na tom.
1: Ano, pro dospělé máme dvě různá měření. První znáte možná z předchozích let, InBody, to je přístroj, který měří svaly, tuky, rozložení svalů a takhle zjistíte, jak jste na tom, ale letos nově na všech závodech máme i spirometry. Takže zjistíte, v jakém věku, v jaké kondici jsou vaše plíce, jaký je objem a tak dál. A když ještě nepůjdete úplně doleva, ale vydáte se doprava, tak tam najdete dvě holky, které tejpujou. Takže můžete si ošetřit třeba nějaký drobný bolístky a podobně.
0: Já jsem si říkal, kam půjdem, jestli doleva nebo doprava, ale je pravda, že všechny tady ty věci se dají využít, je to všechno zdarma, holky a kluci, to je právě super a já vždycky, protože ty závody za začátku jsou každý jednou měsíčně, tak já vždycky zjišťuji, jak jsem na tom, právě jestli jsem třeba přibral nebo naopak, jestli jsem trošičku jako zhubnul, jestli jsem víc sportoval. A pak jsem si taky právě tu spirometrii zkusil a zjistil jsem, že to je vlastně dobrý. Tak tejpy ty zatím nepotřebuju. Ale chtěl jsem říct, že vy vlastně tady poskytujete i další zajímavé věci. Když je třeba jako hezky, tak se tady člověk může namazat nějakým opalovacím krémem, nebo právě když má nějakou bolístku nebo něco, tak se o něj postaráte.
1: Ano, určitě u nás najdete náplasti, potom když budete mít žízeň, tak máme k dispozici šumivý vitamin C a šumivý hořčík, tak to se hodí i unaveným rodičům a pro ty opalováky se určitě zítra zastavte, namažte se, protože jsem se dívala, že má svítit sluníčko a kdyby náhodou jste chtěli odpočívat v lese, tak tam vždycky máme i hodně repelentů, takže můžete se i našplíchat repelentem, než půjdete si někam odpočinout do stínu.
0: Ty kromě toho, že ráda běháš, tak také se staráš o zdravou a vyváženou stravu, nebo vůbec ten zdravý životní styl. Tak co by třeba měl závodník před závodem udělat, aby se mu dobře běželo, nebo neudělat naopak?
1: Tak dobrý plán jsou cukry, sacharidy, nemyslím tím jako vyloženě cukr na lžičku, ale nějaký banán třeba, nebo ovesné vločky, nebo něco podobného. A ne úplně dobrý plán by bylo něco tučného, smaženého, něco, co by vám v tom bříšku zůstalo déle. Takže třeba ráno to budou fajn nějaký lupínky s mlíčkem a k tomu nějaký ovoce, banán a podobně. A samozřejmě hodně pít, obzvlášť pokud by se mělo udělat extra slunečno a teplo, tak nezapomínat co chvilku trošku vody.
0: Dobře, voda je v pořádku a kdybych třeba nějaký šumák do toho nebo něco, co by mi právě pomohlo, nevím, nějaké vitamíny?
1: Může být nějaký naředěný pro zítřejší den multivitamín nebo vitamin C a hořčík bych nechala raději až po běhu. Ne každý to bříško to dobře snáší, takže abyste si náhodou nemuseli někdo odskočit.
0: Dobře, tak to necháváš po běhu. A co ještě po běhu si třeba dát, aby to tělo lépe regenerovalo? Něco k jídlu nebo právě nějaký prostředek?
1: No, mluví se o takovém okně, že do těch 30 minut nebo do hodinky si dát zase nějaké sacharidové jídlo. Takže já bych vás zase, dala bych vám nějaký banán nebo nějakou mysli tyčinku nebo něco, kde jsou cukry. A pak, když to půjde za tu hodinku, tak už si dát normální, lehkostravitelné jídlo. Dívala jsem se, že jsou tady vždycky nějaké těstoviny, těstovinové saláty, takže to by mohla být dobrá volba.
0: Tebe vlastně tvoje práce tady motivovala k tomu, že jsi začala běhat, je to tak?
1: Je to tak, já jsem nejdřív tady byla doprovod syna a měřila jsem já na tom InBody a postupně jsem si říkala, že se odhodlám a dám si nějaký jeden závod, druhý závod a nakonec mi jedna kamarádka říkala, proč těch závodů běžíš jenom 4, protože když bys běžela 5 nebo 6, tak už se ti to počítá do toho celkového pořadí lesů paní, takže nakonec jsem přidala ty závody a párkrát se mi povedlo, sice na 3. místě, ale být lesů paní na té krátké.
0: Ty jsi lesu paní?
1: No nejsem lesu paní, jsem 3.
0: No tak dobře, ale tak na 3. místě. A jaký rok se ti to podařilo?
1: Jejda, bylo to jednou loni A myslím si, že potom to jeden rok nebylo, takže 2013 a to se mi povedlo třetí v Čechách a druhá na Slovensku.
0: Tak ono toho je víc, je to takhle tady sbíráš u nás i na Slovensku. Dobře, no a co zítra poběžíš?
1: Zítra mě čeká ta jedenáctka.
0: 11-kilometrová trať a na ty delší si ještě netroufáš?
1: Úplně ne, já jsem první půlmaraton dala letos v červnu v Olomouci, ale ona ta rovinka je trošku jednodušší než tady v těch kopcích, takže ty delší tratě, na ty si ještě rozhodně netroufám.
0: No a jak trénuješ třeba mimo závody?
1: No, 4x, 5x do týdne, když se k tomu dostanu, tak jdu běhat a někdy je to klusík, někdy je to nějaký interval, někdy je to delší běh, někdy jsou to ty kopečky, abych zvládla ty kopečky, které mě zítra budou čekat.
0: A která trasa nebo zastávka na Běhej lesy je tvoje nejoblíbenější?
1: No, teď budu dlouho přemýšlet. Já vlastně nemám ráda kopce, takže pro mě ideální je lednice, kde vlastně běžím stabilní tempo. Pro mě je strašně demotivační, že některé kilometry mám za 8 minut a některé za 4. Záleží podle toho sklonu. Takže asi mám moc ráda lednici, která některé roky byla těžká, protože tam bylo horko, ale teď, že je to v říjnu, tak už je to mnohem zvládnutelnější a běhatelnější.
0: A zase je krásné, že lednice je úplně na závěr, takže se máš na co těšit.
1: Je to tak, takže musím vždycky vydržet až do konce.
0: Já ti děkuju za povídání a v kolik hodin holky a kluci a vůbec návštěvníci Běhej lesy Klínovec vás můžou navštívit?
1: No, my to máme vždycky připraveno spolu s tvým programem, takže jakmile se areál otevírá kolem té 8, tak už všechno je pro vás připraveno u nás.
0: Super, tak se moc těšíme a děkuju za rozhovor.
1: Rádo se stalo, my se také těšíme.
0: Holky a kluci, Radka Grec, zástupkyně doktora Maxe, také teda členka srubu mistrů, hostem dnešního klubu Rádia Junior.

0: je to hlavně ta práce s hlavou, jak jsem říkala. Ono záleží, jaká to je krize, jestli máš žaludeční problémy, nebo je to jakoby hlava nemůže, nohy bolej. Ale v tu chvíli mě vždycky osobně pomáhá říct si vlastně, proč tady jsem, víš, že přihlásila jsem se proto z nějakého důvodu do tohohle závodu a vlastně jsem ráda, že tady vůbec můžu bejt a trošku se jako vyklidnit, přeříkat si vlastně všechny tady ty věci a doufat, že to přejde.
1: Dobře, tak když člověku není úplně dobře od žaludku, to chápu, ale když tě prostě bolej nohy a už nemůžeš, tak co děláš?
0: No, já to jako nechci zakřiknout, jo, ale já naštěstí tyhle stavy moc nemám, že většinou běžím tak, že ne, že by mě to vyloženě jako nebolelo, ale je to taková bolest, že si říkám, tohle je právě ten ultramaraton, tohle k tomu patří, protože prostě po x desítkách kilometrech tě začnou bolet ty nohy, to nejde jinak a říkám si, tak tohle je právě tahle ta disciplína, víš, že to k tomu tak jako patří. Trošku tomu říkám takový masochismus, jo? Že ty musíš jakoby mít rád tu bolest. No, no, je to jako hodně těžký asi pro lidi, co to nejen nikdy neběželi, ale úplně tomu neholdujou, ale ten, kdo to zkusí a zamiluje si to, tak pak jakoby přesně ví, o čem to je. No.
1: Dobře, tak ty jsi začala běhat a rovnou jsi se začala připravovat na pražský maraton. To je takový docela zvláštní.
0: Jo, ale bylo to samozřejmě až potom, co jsem měla naběháno nějaké pár stovek kilometrů a potom, co jsem uběhla půl maraton. Nešla jsem jakoby z nuly na maraton.
1: No to je jasný, to by snad ani nešlo. Nicméně před chviličkou si tady ještě běhala, my jsme trochu ladili čas, kdybychom si mohli společně v klubu Radia Junior popovídat. A ty si tady už si se proběhla dneska, kde jsi všude byla, kolik si běžela?
0: Dneska jsme běželi 9 kilometrů. Využila jsem toho, že na Klínovci je to samý kopec, který doma úplně nemám. Takže tam bylo pár, asi 300 metrů převýšení. No a užívali jsme si místní krušnohorskou přírodu krásnou.
1: Máš tady možnost jako PR manažerka také běhat zastávky Běhej lesy? Nebo jenom dohlížíš na to, aby to všechno fungovalo?
0: Já spíš dohlížím na to, aby to fungovalo a upřímně, i kdybych tu možnost měla, tak bych raději neběhala, protože se chci plně soustředit na tu práci a ráda ten běh mám takovej v klidu a to bych úplně v klidu nebyla, kdybych musela myslet na práci.
1: No, jak je člověk v klidu, když běhá stovky metrů převýšení, možná tisíce, vlastně u tebe to byly skoro 4000 převýšení, tak o tom si popovídáme po písničce.

0: ultraběžkyně Míša Jiráková, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Míšo, ty jsi nám prozradila, že jsi běžela nedávno Lavaredo, takový trailový závod, který má převýšení 4,5 tisíce metrů, což je pro mě tedy absolutně nepředstavitelné, opravdu čtyřikrát Sněžka od moře nahoru a dolů. Říkala jsi, že jsi to běžela 13 hodin. Jak se dá na takovýhle závod natrénovat? Kolik toho naběháš třeba týdně?
1: No, já jsem běhala týdně okolo 80 kilometrů, protože většinou bys alespoň za ten týden měl naběhat objem toho závodu. Upřímně bych běhala víc, protože už běhám nějakou dobu, běžela jsem i delší závod, než byl tento, ale protože jsem měla přes zimu dlouhé zranění, půl roku jsem vlastně neběhala a byla jsem po běžecké pauze, tak jsem nemohla úplně do toho naskočit jako na 100% a pořád jsem musela myslet hlavně na zdraví a na to, abych se toho závodu vůbec dočkala. Takže ta kilometráž byla tak 70 až 80 kilometrů týdně.
0: Já připomenu, že běháš pouze 4 roky. Pro mě je to pouze 4 roky na to, že běháš takovéhle závody. Ale dobře, 80 kilometrů týdně, to bych pochopil, ale jak se dá natrénovat to převýšení 4,5 tisíce metrů?
1: Tak jsou různý specifické tréninky, které na tohle pomůžou. Hlavně ono je důležité si říct, že ani v tom závodě ty kopce samozřejmě záleží na tom, jaký mají profil, jaký mají náklon, kolik jich je. Jo. Tady to v podstatě bylo ve třech dlouhých kopcích, takže to byl opravdu náklon, který se nedal běžet, což znamená, že ani v tom tréninku ty kopce nemusíš vybíhat, takže třeba na tohle je super trénink, tady zrovna, když jsme na Klínovci, tak když si vemeš hůlky a vyrazíš tady na některou z místních sjezdovek a tu si několikrát nahoru vyjdeš, dolů se běhneš a zase furt nahoru a dolů, tak to je třeba jeden jako takový ideální trénink zrovna na tyhle závody. Ale určitě je lepší vždycky trénovat v terénu, který odpovídá tomu závodu, takže úplně by nebylo ideální trénovat na rovině na takový závod, takže vyhledávat kopce. Takže u mě to většinou vypadalo tak, že v týdnu jsem běhala doma, kde máme takový jako zvlněný lehce profil a o víkendu jsem vyrazila třeba do Českého středohoří, tam mám Hoďku z domova, takže to mám ráda tam a tam jsou pořádný kopečky, nebo občas třeba jsme zajeli na Šumavu a takhle. Tohle běhání je zase takový, že já si ho ráda spojím s nějakým výletem a vlastně poznáváním nových míst, takže je to takový občas takový výlet.
0: Jak si to máme představit, že si jako vemeš, nebo vemete batůžek, do toho nějakou sváču a běžíte hodinu, dvě, tři, pět?
1: Přesně tak. Ono, ještě jak jsi mluvil o tom batušku a vlastně o té sváči, tak to je taky jedna důležitá složka vlastně tréninku na ultramaraton a to je stravování, to je jídlo, protože ty, když běžíš XY hodin, tak většina běžců nemůže být jenom na gelech, jenom na tekuté stravě, protože prostě dostaneš hlad, protože máš obrovský výdej energie, takže je důležitý vlastně natrénovat i tu tuhou stravu, nebo dejme tomu, nemusí být jenom tuhá, ale aby to nebyly jenom gely. Takže přesně takhle si můžeš natrénovat ideálně při těchto bězích tu stravu. Vzít si přesně to, co bys pak jedl v závodě.
0: A co jíš při závodě, jak ty říkáš, tuhou stravu? Co sebou nosíš? Nebo jsou nějaké občerstvovačky, kde dostaneš to, co právě chceš, na co jsi zvyklá?
1: Já na závodech nemám vlastní stravu. Tam vlastně používám svoje gely, tyčinky a td. Různý tablety. Ale co se týče takového jídla, tak to využívám většinou toho, co je na občerstvovačkách, protože ne vždycky můžeš mít support, který by ti přinesl, co můžeš mít. A upřímně povinná výbava na těchto závodech už je tak obsáhlá, že jsem byla ráda, že jsem se vůbec vešla do toho běžeckého batůžku. Takže tam ještě dávat nějaké sendviče. Úplně proto nebyl prostor. A na těch občerstvačkách jsou to různé chleby, sýry. Ono hodně záleží i na lokalitě, jo? Že dejme tomu Rakousko, Itálie se trošku liší. Tak v Itálii to byl hodně sýr. Co mě třeba překvapilo a nečekala bych na občerstvačce, bylo vajíčko, brambory a takové věci. Tak to jsem úplně neriskovala, ale suchý chleba byl dobrý.
0: Bramborák, řízek a bramborový salát. Ne, mě zajímá ta povinná výbava na takovéhle závody.
1: Tak liší se to. Tady byla zrovna docela přísná, pro příklad to byly třeba dvě čelovky, bunda, dlouhé kalhoty, rukavice, nákrčník, 1,5 litru vody, pak je to většinou píšťalka, lékárna a vlastně pokud se změní počasí, dejme tomu i předpovědi, že bude velká zima, tak ti ještě přibydou třeba vodotěsný kalhoty, ještě jedna vrstva navíc. Když je horko, tak naopak to může být třeba i opalovací krém a sluneční brýle. No, nutno podotknout, že tahle ta výbava byla povinná i přesto, že ten den bylo 32 stupňů všude po světě i víc. I v Dolomitech bylo takovýhle horko a i přesto jsme museli běžet s takovouhle výbavou. Takže člověk běží s tím, co ví v podstatě, že nevyužije. Ale ono, já už jsem nad tím několikrát přemýšlela, proč vlastně tohle je v té povinné výbavě. A jednou už se mi stalo to, že jsem vlastně zjistila proč. A ono to není z toho důvodu, že bys běžel tak dlouho, ale spíš z toho důvodu, kdyby se ti něco stalo, tak ty v takovémhle závodě pro tebe jako nepřiletí helikoptéra nebo nemáš občerstvačku kilometr, ale ty bys třeba musel 10 kilometrů v těch horách dojít sám a když půjdeš, nedej bože, se zkazí počasí, tak budeš strašně rád za to, že se máš do čeho přioblíct.
0: Asi mobilní telefon, ten je taky podmínkou a hůlky, ty jsou v povinné výbavě nebo ne?
1: Hůlky snad nikdy nejsou v povinné výbavě, ale spíš vhodně doporučené.
0: A ty běháš s hůlkama?
1: Podle toho, jaký má ten závod profil. Já většinou, to je taková taktická pomůcka, na to hodně lidí se mě na to ptá, jestli má běžet s hůlkama nebo ne. Tak když se podívám na profil toho závodu, na to, co mám naběháno, jak běhám, podívám se na vzdálenost převýšení, tak si řeknu, jestli ten závod víc poběžím nebo půjdu. Když vím, že ho hodně půjdu, nebo i víc ho půjdu, tak jednoznačně hůlky sebou. Nebo i ty kopce, pokud jsou to fakt hodně prudké kopce, který vím, že půjdu a nepoběžím, tak ty hůlky se jednoznačně vyplatí. Hlavně v závodech delších, nevím, 5 a víc hodin, protože hůlky ti pomáhají k tomu, aby tu únavu nenesly jenom nohy, ale i ruce trošku, takže se ta únava trošku rozdělí do toho těla.
0: Lavaredo je jeden z nejkrásnějších závodů běžeckých, tedy co já tak sleduji. Co máš v plánu dál?
1: Tak teď zrovna mám v plánu už po třetí jizerskou 50 a potom běžím ještě jedno 70-kilometrové ultra u nás na Vysočině. Ale já jsem taková, že se rozhoduju ze dne na den, takže neříkám, že ještě něco neskusím třeba v červenci.
0: Co za těch 13 hodin ti utkvělo v paměti tak jako nejsilnější zážitek?
1: Tyjo, nejsilnější zážitek byl asi, když jsem přiběhla pod Trečime, který je jako největší vlastně taková ikona na té trase, největší lákadlo a bylo ráno, bylo tam ještě málo lidí, bylo nádherný počasí a bylo mi hrozně dobře, když jsem tam byla, bylo to asi na 12. kilometru, tak to jsem opravdu zastavila, úplně mi tekly slzy a byla jsem šťastná, že tam jsem.
0: Tak si dáme písničku a pak se podíváme na závod, který ty vlastně taky sama pořádáš.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Zázemí Klínovce, další zastávky, Běhej lesy, už se zaplňuje lidmi, kteří si tady vyzvedávají startovní čísla a já u západu slunce tady mám Míšu Jirákovou, s kterou si povídám o delších bězích, které má za sebou. A nejenom, že běhá jako PR manažerka, se stará o Běhej lesy, tento seriál běžecký, ale také má na starosti jeden takový svůj vlastní závod. Jaký to je?
3: Jmenuji se Ranhošť, protože bydlím v Unhošti a chtěli jsme tam založit spolu s manželem běžeckou skupinu a tak jsme vymýšleli název a jeho napadl ten boží název Ranhošť a tím jsme vlastně rozběhali tak trošku naše malé město vedle Prahy. No a asi rok jsme takhle jako běhali, každý čtvrtek společně vybíháme a mým snem vždycky bylo mít vlastní závod. Ale protože to je dost náročný, což už vím teď i díky práci, pořád vlastní závod, tak jsme se rozhodli pro takovou virtuální výzvu, která spočívá v tom, že jsme vlastně ji natrasovali normálně jako závod, lidi si koupí startovní, dostanou medaily, startovní číslo, ale každý si ten závod odběhne sám, kdy chce. Vlastně nám napíšou, že ho poběží, oni vyběhnou, pak nám pošlou aktivitu vlastně z hodinek, aby nám dokázali, že to odběhli a my jim pošleme medaily, jako by to byl závod, ale vlastně není tam žádný limit, můžou to jít, běžet a na výběr máme dvě trasy, které občas někoho můžou naštvat, protože jedna je mini a jedna je ultra. Ta mini má 34 kilometrů a ta ultra má 62 kilometrů. Ale říkali jsme si, že aby to mohla být výzva, tak to prostě musí mít nějaký počet kilometrů.
2: A kdy se můžou jako, nebo naši posluchači přihlásit do tohoto virtuálního běhu? To je celoroční?
3: No právě, že úplně kdykoliv. Přesně tak, je to celoroční.
2: Kde to najdem?
3: www.ranhošť.cz.
2: Super, no tak jo, tak slyšíte, že kdybyste si chtěli zaběhnout kdykoliv a jakkoliv, a ještě taková důležitá otázka, musí se to uběhnout na jeden zátah?
3: Ano, na jeden pokus, doslova a do písmene.
2: Mám jenom jeden pokus, ale tak zase ta mini, těch 32 nebo kolik si říkala kilometrů, to se dá vlastně proběhnout, ujít a vychutnat si takhle o prázdninách třeba.
3: Přesně, a když už nebudeš moc běžet, tak prostě přejdeš do chůze.
2: Míšo, já ti moc děkuju za povídání. Já slibuju, že si tě pozvu do klubu Rádia Junior, abychom ten tvůj běh, nebo vůbec ten ultra běh probrali trošku důkladněji. Teď předám slovo mojí úžasné kolegyni Denise do studia, protože nás čeká čtení na pokračování. Děkuju, Míšo.
3: Já moc děkuju za pozvání.
4: Děkuji Jiříkovi i Míše za krásné povídání i za předání slova a vy, naši milí stálí posluchači, dobře víte, co přijde teď.
0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
4: A dneska vás, přátelé, čekají Strážci mýtů, 10. část.

Martin viděl modrá oblaka, slyšel zpěv ptáků a uvědomoval si líné kodrcání vozu. Pak na sobě ucítil Dobroslavův pohled. Byl vážný, starostlivý. Bylo v něm hledání včerejší noci a jejího tajemství. Martin pochopil, že při nočním pátrání po Moraně nebyl sám. Táhlé kopce s hustým lesem nechali za sebou a nyní projížděli rozlehlými loukami s drobnými ostrůvky keřů a stromů. Dobroslav si stoupl na vůz, aby viděl co nejdál do kraje. Tamhle je řeka, ukazoval vzrušeně stranou mezi stromy. Ale to už první vozy uhnuly z cesty a zamířily k vodě. Prostorné louky protkávala svými meandry nevelká říčka. Ještě než dospělí stačili vypřáhnout koně a odvázat dobytek, děti se do jednoho hnali k řece. Za halasného pokřikování se oblečené nořily do chladivé vody, cákali po sobě i po těch, kteří přiváděli napojit žíznivá zvířata. Martin s Dobroslavem padali po zádech do vody rovně jako prkno, lehali si na dno snažíce se udržet pod hladinou celé tělo. Do šplouchání a dovádění plné vodní tříště se ozval zoufalý dětský jekot. Všichni skoprněli a ti, co zůstali u vozů, se úprkem hnali k řece. Uprostřed proudu, popás ve vodě, stála Kazi, třásla se po celém těle a rozklepanýma rukama ukazovala na svou zástěrku. Bez váhání vrhl se krok na pomoc dceři, ale Libuše, která stála poblíž Kazi, byla rychlejší. V bytě jí vyndala spoza košilky malou zelenočernou žábu. Řev přestal, jako když utne. Libuše jen zakroutila opovržlivě hlavou a žába, bůh ví proč, jen těsně minula Dobroslava a přistála před Martinem. Dorana byla nadšená, když jí Martin natáhl mezi dvěma stromy hrubý provaz na mokré prádlo. Obvykle svršky házela přes vůz. Nestačila se divit, když viděla, jak obratně Martin rozvěšoval mokré košile. Přenechala mu tu ryze ženskou práci a šla vařit. Štěrbinou mezi odkapávajícími šaty Morano spatřil. Projel jím známý ledový chlad. Instinktivně se přikrčil za pokrývku, která dosahovala téměř k zemi. Poodhrnul kousek, jako když se herec před představením dívá do hlediště. Mezi stromy se mihla ženská postava. Ztratila se, ale pak vyšla přímo před vozy. Nebylo na ní nic zvláštního, nijak se od svého okolí neodlišovala. Šaty stejné jako ostatní ženy, dlouhé, husté vlasy barvy zrajícího obilí se jí vlnily až k pasu, zakrývajíce široký, lesklý opasek. Martin se už neschovával. Vyděšený na smrt ji následoval. Propletla se mezi koňmi, začaly poplašeně ržát, vzpínat se a divoce dupat. Několik hlav se od ohňů zdvihlo, ale dříve než vstali, vzala Mora na hlavu nejdivočejšího vraníka do dlaní a zadívala se mu do očí. Kůň stichl a sklopil hlavu. A ostatní poslechli. Stáli jak vrostlí do země. Morana se pomalu otočila. Martin hleděl do jejich žlutých očí, temných propastí, které žlukly zlobou a nenávistí. Své oči Morana proměnit nedokáže, zračí se v nich její duše. Svezl se k zemi. Našel ji. Ne, to ona našla jeho. Ztratil v

0: Když se Martin probral, po Moraně nebylo ani památky. Našel jsi, co zhledal? Řekl Dobroslav a posadil se k němu na zem. Je tady. Viděl jsem ji. Zašeptal nepřítomně Martin.
1: Koho jsi viděl, že jsi z toho upad?
0: Moranu. Vydechl Martin.
1: Neměl jsi být tolik na slunci. Dobroslav mu položil ruku na čelo. Tu ještě nikdy nikdo neviděl. Sesílá na nás pohromy, neúrodu a nemoci, ale každé malé dítě ví, že ta se nikomu neukáže. Možná proto se jí všichni tak bojí.
0: Já ji viděl. Uhranula koně, zašeptal Martin.
1: Podíváme se na ně, ale teď musíme k večeři. Jinak se nám v Moranu promění naše máma.
0: Dobroslav vyskočil, ale Martin jen nepřítomně hleděl před sebe. Hned z rána si všiml, že Dobroslav začíná něco tušit. Neunikly mu jeho kradmé pohledy, dvě malé vrásky uprostřed starostlivého čela.
1: Pojď, za chvíli bude tma,
0: řekl Dobroslav a chlácholivě ho vzal za ruku. Právě ve tmě se schovává, polkl Martin. Tma skryje každého, nejen ji. Dobroslav ho vytáhl na nohy. Jsme přece dva. Přestože Dobroslavovi padala víčka únavou, umínil si, že i dnešní noc bude Martinovým strážcem, stínem, který ho neopustí. Něco se děje, něco ho vyděsilo k smrti, nesmí ho nechat samotného, ani dnešní noc a ani žádnou jinou. Zavřel oči, předstíral, že spí, ale spánek ho brzy přemohl. Rysy se uvolnily, dech sklidnil. Martin vyrazil. Seskočil z vozu tiše jako noční šelma a splynul s nejbližším stínem. Proč neudeřila rovnou? Proč ho rovnou nezabila? Musí varovat ostatní. Lech jediný by se jí nebál. Ten jediný by se jí postavil. Najednou mu to došlo. První, koho musí Morana zničit, je lech. Proplétal se mezi vozy, zahalen stíny, nikým nespatřen procházel táborem. Měl odtud výhled na široké, ohni ozářené prostranství. Lže, když tvrdí, že je to jeho bratr, ozvalo se šeptem spoza plachty jednoho vozu, v jehož stínu se právě Martin ztratil. Měli bychom se zeptat tatínka, bázlivě vydechla druhá. Poznal tetu. Nežaluj, takhle je okřikovala Libuše. Však my na to přijdeme sami a pak za všechno zaplatí, i za tu žábu. Mohli bychom jim dát bylinu pravdy, nadchla se Kazy. Nebo bůžka pravdy, trumfla jí teta. Martin si sedl na bobek. Tenhle rozhovor si vyslechne až do konce. Přinutím je, aby se přiznali, a pak jim tu žábu nacpu rovnou do pusy. Ten cizák nám nic neudělal. Je hodný a jak mě roztočil, nesměle špitla Kazy. Ten cizák nám musí říct, odkud se tu vzal. To sotva, viděla jsem cizáka, jak první střelou trefil kličkujícího zajíce. Včera, když byli lovit, byl rychlejší než Dobroslav. Teta byla plná obdivu. Není to tak dávno, co vzal prvně luk do ruky, ale sekeru určitě v ruce nedržel. Pohrdavě odfrkla Libuše. Když tobě není nikdo dost dobrý, povzdechla si Kazy. Martin vyprskl. Po varovném pst všechno stichlo a on vyrazil dál do tmy.

Znovu pečlivě prohlédl okolí. Po ženě s dlouhými, hustými vlasy nebylo ani památky. Možná na sebe vzala jinou podobu, uvažoval Martin. Jediné, co ji mohlo prozradit, byly její oči a ruce. Nelidské, žluté oči, ve kterých každý ztratil svou vůli. Když vzala do dlaní hlavu koně, svezly se jí rukávy a odhalily černé, šlachovité ruce s vystouplými žilami a dlouhými kovovými nehty. Skrytý ve stínech dlouze pozoroval dění kolem sebe. Nesmí ho nikdo zahlédnout, sotva by vysvětloval, proč se v noci plíží táborem. Co by za to dal, kdyby tuto noc nebyl sám? Kdyby se mohl podělit aspoň slovem nebo myšlenkou o nebezpečí, které tu číhá, a o strach, který v něm vyvolává. Neuvědomoval si, že jeho mlčení vyžaduje mnohem větší odvahu a sebezapření, než se takto plížit nocí. Několikrát v těžkých chvílích, kdy se propadal do samoty svého tajemství, byl blízko toho, že svému bratrovi vše svěří. Ale nikdy se k tomu zatím neodhodlal. Když poprvé zahlédl Moranu, běžel druhý den za Dobroslavem všechno mu vypovědět. Konečně nebude ve svém strachu sám. Bylo mu tak lehce, že na nic víc nepomyslel, ale pak se zastyděl sám před sebou. Vždyť Dobroslav je ještě dítě. Nemá právo mu tohle udělat. Mohl snad po něm chtít, aby na sebe vzal část jeho břemene, nesl jeho strach, odpovědnost, ty neustálé, ostražité pohledy a krutá noční probouzení? Měl mu přetrhnout jeho smích? Nikdy by si to neodpustil.

Hovor kolem ohňů neutichal. Nikomu se nechtělo spát. Každý toužil podržet si ještě chvíli radost z krásného dne. Martin se svezl do trávy a opřel se okolo vozu. Zadíval se na hvězdy. Jsou stejné jako ty nad dědečkovým hradem? Jako když šlehne ohnivým bičem, prolétlo tmou zelenomodré světlo tenčí než vlas. Neviděl nic, hovory zněly dál, koně nejevily známky neklidu a přece noc stišila své chvějivé cvrlikání, svatojánská světélka pohasla. V záři plamenů se ostře rýsovala nehybná silueta ženy s dlouhými vlasy. Šla stínem a pak přistoupila k ohništi. Leknutím přestal dýchat. Svalil se do trávy, lapal po dechu, motala se mu hlava. Nadechl se tak sprutka, že to Morana musela slyšet. Položil hlavu do trávy, padala rosa, jejíž chladivé kapky ho postupně vracely k rozumu. Málem se udusil vlastním strachem. Skryt za vozy přiblížil se k jednomu z ohňů. Morana, zcela nepovšimnuta, obchází ohniště. Občas se schýbne, kousek popojde a pak znovu. Co to dělá? Lidé zaujati hovorem a rozjařeni medovinou si cizí ženy ani nevšimli. Do džbánku stojícího v trávě hází špetku něčeho, co vypadá jako suché byliny s prachem. Využila všeobecné nepozornosti, kdy jedna žena ukazovala všem padající hvězdu a hodila hrst přímo do ohně. Ve chvíli, kdy se všichni podivovali nad zvláštní vůní dřeva, byla pryč. Chce je všechny otrávit?

0: Holky a kluci, přímo z Klínovce ještě naposledy s mým dnešním hostem před tou hodinkou s dalšími hosty. Je tady vedle mě tvář Běhej lesy, trasér a také závodník Tomáš Burda. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Co seš víc?
1: Asi závodník.
0: Je to pravda, protože když jsem se koukal na tebe do statistik takhle závodu, tak jsem tam viděl ty tvé výsledky a je to nádhera, jak tobě to běhá.
1: Baví mě to a běhá mi to, myslím, že je docela dobře, ale mohlo by to být ještě o trošku lepší.
0: No ale pojďme teďka k té práci trasera, protože závodníci na Běhej lesy mají možnost se s tebou proběhnout, což už tady na Klínovci bude zhruba za 13 minut, bude možný ten výběh, kam poběžíte, s kým poběžíte?
1: Poběžíme takových 5-6 kilometrů tady po okolí, bude to kousek po trase jednotlivých závodů, jakoby toho krátkého i toho dlouhého, a je to taky jakoby pohodový výklus, prostě před tím závodem se naladit, prostě nožky prostě rozhýbat před zítřejším závodem.
0: Takže si tak jako popovídáte, naladíte se, můžou se lidé i ptát na to třeba, co je čeká na různé trase?
1: No jasně, poběžíme okolo nějakých míst, které jsou jako docela takový zajímavý, takže jim to řeknu, zastavíme tam, řeknu jim, hele, tady si dávejte zítra pozor, tady to bude nebezpečný seběh, prudký výběh, nebo takhle prostě ukážu.
0: Když nemají sportovci tu výhodu, že přijedou o den dřív, tak ty máš vždycky před závodem nebo před tím určitým závodem, tou určitou trasou, takovou rozpravu, co se v ní závodníci dozví?
1: Tak ty mi nejdřív zabavíš děti a potom já zabavuju dospělí a vlastně s Nikčou na pódiu, s naší moderátorkou, jim vyprávíme, kde jsou jaké občerstovačky, jaké záludnosti na trase a takovéhle věci. Takže před každým tím závodem, před každou tou trasou, před každou tou délkou té trasy povídáme, na co se dává pozor, kudy se běží, kde je občerstovačka a takovéhle prostě detaily, který by mohly pomoct potom při tom závodě samotném.
0: Člověk, který je na té určité zastávce a destinaci asi nejdéle, seš ty, protože připravujete ty trasy, vymýšlíte trasy. Od kdy už tady tu zastávku připravuješ?
1: Tak já jsem to tady byl už proběhat loni, potom před závodem a teď jsem tady od středy, takže vlastně už jsem tady vlastně 3-4 dny prostě.
0: Kolikrát jsi běžel tu trasu, kterou jste naplánovali?
1: Tak od středy jsem ji běžel, každou jsem běžel jednou a plus některé segmenty jsem běžel víckrát v rámci jakoby svého výběhu nebo tréninku, takže jednou každou trasu plus nějaké určité segmenty vícekrát.
0: Podle čeho se mění určité části trasy třeba na příští ročník?
1: Hele, je to hodně podle zpětné vazby, třeba, že tam někde byly popadané stromy a takovéhle věci, takže to se snažíme zohledňovat nebo s místním pořadatelem nebo s místním lokálním pořadatelem se snažíme jakoby třeba odstranit, nebo když jsme byli na Týmovce, tak tam jsme třeba zjistili, nebo já jsem zjistil týden před závodem, že tam chybí můstek přes potok, takže jsme museli vyřešit to a postavit nový můstek, takže takovéhle věci prostě řešíme.
0: Minulé jsem slyšel zrovna tady na Klínovci, že nebylo úplně šťastné tady k závěru se běhnout a vyběhnout si tu sjezdovku. Jak to bude letos?
1: Letos to bohužel bude stejné, ale já to měl vymyšlené úplně jinak, jako že už se to nemuselo vybíhat, ale bohužel ochranáři přírody, tak nám prostě to zakázali, protože tady je nějaká jedna květina, jsou dva exempláře snad v Evropě a ty jsou oba dva tady a díky tomu se nemůže běžet prostě tou přímou trasou, kterou bychom chtěli, takže musíme to vyvést nahoru na sjezdovku, bohužel.
0: Jsou nějaké změny na trase oproti loňsku?
1: Oproti loňsku minimální, jako skoro žádné.
0: Trošku se šušká, že by možná mohla přibýt nová destinace do Běhej lesy. Jaká by to byla? Nebo o čem se tak jako spekuluje? Kde by se mohlo běhat?
1: Tak je spousta krásných míst v České republice a já to bohužel nemůžu říct asi, no, takže omlouvám se ti, ale fakt to nemohu říct, ale slibuju, že to bude krásná destinace a je to blízko a je to moc hezký.
0: Je to blízko čeho? Jenom tak aspoň trošku ťukni.
1: Je to blízko Máchova jezera.
0: Tak, to je paráda Máchu v kraj, ale teďka pojďme k tobě a k tvému běhu. Jak dlouho běháš?
1: Já běhám od roku 2018, když jsem zkusil první závod Běhej lesy v Brdech. To byl vlastně můj takový první závod, jako samozřejmě běhal jsem na střední škole a tohle, ale pak jsem hrál většinu času fotbal. A od 2018, když jsem okusil Běhej lesy Brdy a trošku mě to chytlo, protože mě navnadilo to pořadí, na kterém jsem se skončil, takže od 2018.
0: Jak si stojíš letos v tabulkách Běhej lesy?
1: Letos myslím, že jsem pátý. Něco takového, ale já jsem jeden závod vynechal, ale je to taky jako, že myslím, že jsem do desítky určitě, ale není to podstatný, já si to spíš letos užívám, protože mám jiné cíle.
0: Kdo je tvůj největší soupeř tady v tom seriálu?
1: Tak soupeř, no já ani nevím, tady jako nejlepší asi tady zná Standa Zachan na dlouhé trase a Přemavida na krátké trase, ale jako soupeř, já asi nesoupeřím s nikým, já soupeřím jako sám ze sebou, aby jsem se zlepšil oproti loňsku nebo oproti minulým letem.
0: Právě Přemavida bude hostem další hodinky klubu Rádia Junior. Mě by zajímalo, jak to vypadá takhle na špici toho závodu, protože vy se znáte, vy, kteří prostě budete udávat to tempo. Povídáte si při závodě nebo třeba předtím plánujete, jak to poběžíte, nebo to je tak jako každý to má v sobě a pak čeká, jak ten druhej bude reagovat?
1: Hele, tak my s Přemou to rozebíráme třeba už 14 dní dopředu prostě ty závody, takže jako my jsme na telefonu prostě pořád dennodenně, dá se říct, takže to rozebíráme a teď Přema běhá teď kratší trasy než já, takže už jako na trase se moc nepopovídáme, ale třeba když jsem to předloni běžel s Martinem Koukalem tady na Klínovci, no před 3 rokama, tak jsme jako, on mi teda utekl z kopce, ale pak jsem ho doběhl a pak jsme prostě 5 kilometrů povídali, kecali a prostě závodili a bylo to fajn.
0: No a co vlastně řešíte před tím závodem?
1: Před závodem jenom, jak se kdo vyspal a jak kdo trénoval, nebo co ho bolí, takový normální klasický věci prostě.
0: A nemáte nějakou jako taktiku, jak to poběžíte třeba?
1: No třeba v lednici, třeba s Přemou, když běháme lednici, tak prostě já to vlastně prostě jakoby roztáhnu ten závod prostě a běžíme spolu a pak, když vidíme, že někoho máme před sebou, tak prostě se prostřídáme a zrychlujeme a docvakneme někoho, nějakého soupeře před sebou, když vidíme, takže jakoby taková týmová, jako v cyklistice prostě, jeden tahá chvilku a druhý zase chvilku.
0: Jaké jsou tvoje běžecké cíle nebo sportovní sny?
1: Tak já jsem si loni tak napůl splnil svůj běžecký sen, když jsem se dostal do Bostonu na maraton, ale bohužel jsem týden předtím se zranil, takže jsem to běžel s únavovkou, takže to bylo taky nepříjemný a letos jsem se nominoval do Chicaga na maraton, takže v říjnu poběžím chicagský maraton a příští rok snad se vrátím do Bostonu a mám tam nějakou nedodělanou práci, kde to musím zlepšit prostě.
0: Jaký je tvůj čas na maratonu?
1: Teď jsem v Barceloně zaběh 2.48.
0: 2.48, to je senzační čas. Ale teď mě řekni, jak se může vůbec člověk dostat do takovýchhle světových maratonů, protože tam se nedostane každý, ta startovní čísla se nějak losují, nebo jak to funguje?
1: Hele, v Barceloně si normálně prostě koupíš, musíš včas koupit číslo, tam je to v pohodě, ale Boston, tam se to nelosuje, Boston a Chicago se nelosuje, musíš mít zaběhlej limit. Takže já jsem zaběh pro svoji věkovou kategorii limit v Barceloně a tím pádem mám šanci se ucházet o místo v Bostonu a v Chicagu, ale ostatní majory se losujou, takže to je taková jako alchymie prostě. No.
0: Nelákají tě spíš nějaké trailové běhy jako Lavaredo nebo takovéhle výzvy?
1: Abych byl upřímný, tak úplně ne, ale za 14 dní běžím Grossglockner Ultra Trail, což je něco podobného jako Lavaredo, ale dal jsem si jenom tu krátkou 40-kilometrovou trasu, takže za 14 dní jdu vystoupit ze své komfortní zóny.
0: Co se honí běžci, když je, to jsem nikdy nezažil, když je vlastně na čele tvého závodu?
1: No, tak tam třeba se pořád ohlížíš, aby tě někdo nedoběh, anebo pořád koukáš před sebe, aby si špatně nezatočil, protože pak jako bys to o to vítězství nebo o tu přední pozici mohl lehko přijít.
0: No a to vím, že se občas i stalo na různých závodech, že prostě ty vy běžci na těch prvních pozicích jste byli tak rychlí, že třeba ještě ti lidé, kteří určují vlastně směr na trase, třeba nebyli na svém místě a zabloudili jste.
1: No tak mně se to nestalo, tak jelikož ty trasy znám a i když je neznám, tak si jakoby snažím buď den předtím, před závodem si proběhnout nějaké určité části trasy, anebo si prostě tu trasu nastudovat, takže mně se to naštěstí ještě nikdy nestalo.
0: Na co se těšíš nejvíc na zítřejší zastávce Běhej lesy Klínovec?
1: Na tu atmosféru a na ty lidi, že zítra sem najede prostě spoustu kamarádů vlastně od rána do až po závodě do večera, prostě tady potkávám spoustu lidí a popovídáme. 14 dní nebo 3 neděle jsme se neviděli od minulého závodu, takže co se stalo nového, novinky a tohleto a tak prostě.
0: Zůstáváš ještě po závodě nebo pak odjíždíš pryč?
1: Zůstávám až do neděle, to musí být od pátku do neděle minimálně prostě.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor, ty už za chviličku máš tady výběh, tak třeba byste si to užili. Díky moc a zítra se těším na startu.
1: Taky děkuju.
0: Tomáš Burda, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Já moc děkuju a také děkuju Denise Kimlové, která sedí ve studiu a pomáhá s dnešním speciálním vysíláním ze zastávky Běhej lesy Klínovec. Tak teď předávám slovo, aby měla možnost rozloučit se, protože třetí hodinka klubu Rádia Junior, ta podcastová, bude už s dalšími hosty. Tak předávám slovo do studia.
2: Jiříku, já mnohokrát děkuji, že jsem mohla být u toho, že jsem mohla sledovat a poslouchat přípravy na Klínovci. No a holky a kluci, s vámi se samozřejmě taktéž loučím. Těším se na celou poslední hodinku. Mějte se krásně a od pondělka se uslyšíme každý den. A teď už Botox a Friends a já běžím.

0: Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. A dnes trošičku netradičně přímo ze čtvrté zastávky Běhej lesy z Klínovce, kde vysíláme živě. Mými dnešními hosty jsou lesů paní, lesů pán a také tváře Běhej lesy Kamča a Přema. Od mikrofonu vás zdraví a krásný nejen sportovní poslech přeje Jirka Kohout.

0: Tvá se běhej lesy, Kamča Netíková a Přemek Vida, hosty dnešního klubu Rádia Junior. Já vás zdravím ve vysílání, ahoj.
1: Kamčau.
2: Ahoj.
0: Tak to je super, já vám představím, co se právě tady děje a kde jsme, protože dnes speciálně vysíláme z Klínovce ze čtvrté zastávky Běhej lesy. Sedíme právě tady vedle zázemí a Kamča právě přišla dojídá polévku, Přema taky, protože ti se na Běhej lesy nenudí. Už jsou tady mnohem dřív než všichni závodníci a co tady dělají, tak to nám právě teď prozradí. Kamčo?
1: My jsme tady proto, abychom točili všechna storička a videa, která se točí kolem Běhej lesy. Momentálně dneska jsme točili pro ski areál Klínovec, takže jsme točili na kolech, jezdili jsme na koloběžkách, jeli jsme traily a bylo takový zábavný odpoledne.
2: Já bych tomu jenom dodal, že to nebylo jenom zábavný, ale bylo to docela akční. Leduju tady zrovna ruku, protože se mi nepovedla jedna zatáčka, takže někdy opravdu je to natáčení i s nasazením všeho.
0: Na kole nebo na koloběžce se to nepovedlo?
2: Na koloběžce ne, na kole se to nepovedlo, byli jsme na GoPro, chtěli jsme udělat akční záběr ve velké rychlosti, aby to vypadalo pořádně. A víš, jak to je, když se vracíš k tomu záběru znova, no tak ty nepovedený záběry jsou ty nejlepší ve finále.
0: No a mě by zajímalo, jak vlastně plánujete všechna ta videa, protože jich je opravdu hodně. Jsou tady také nějaké povinnosti, protože musíte točit pro různé partnery a také pro sportovce, aby věděli, co třeba nového se děje. Tak jak vzniká vůbec taková videa?
2: Povídej, Kamčo.
1: My to máme rozdělené tak, že točíme televizní reportáž, která je 10minutová a jde potom na televizi Nova Sport. Takže jednu reportáž vlastně, nebo jeden scénář píšeme pro reportáž a potom přinášíme storička. A to je vlastně takový online dění toho, co se tady děje na seriálu Běhej lesy. Všechno si chystáme dlouho dopředu, máme takový online cally, vymýšlíme, co přesně budeme v kterém videu dělat, protože ten den je potom hrozně krátkej a my musíme přesně vědět, co u kterého partnera točíme a jaký je vlastně sled celého toho dne závodního.
0: No, netočíte jenom pro partnery, ale také hlavně pro běžce, pro který tenhle ten seriál je. A vy si vymýšlíte krásné příběhy, používáte k tomu různé kostýmy. Kdo chodí z nápady?
2: My to máme tak ideálně rozdělený, že zatímco Kamča důsledně připraví všechny ty body, co musíme partnerům dodržet a podobně, tak já v té naší dvojici jsem se vyprofiloval v toho, kdo to vymyslí. Takže my to máme rozdělený, že Kamča jsou ty notičky a já potom jsem ta kreativa.
0: Jaký je váš tým? Kolik vás je? A co používáte za techniku?
2: V tuhle chvíli jsme vlastně hlavně my tři s Lukášem, kameramanem naším, který má na starosti všechny ty záběry, všechny ty drony, všechny ty technické věci. A Kamča, jak říkám, dělá takový ten itinerář, ty jednotlivý body, připravuje to, hlídá vlastně to, aby to všechno odpovídalo tomu zadání. A u mě je ta kreativa, abych vymyslel vlastně ty jednotlivé scény, abych vytvořil nějaký zajímavý příběh, aby to mělo nějakou hlavu a patu, aby to lidi bavilo.
0: Kolik času zatím je, než vlastně takové video uvidí diváci?
1: Záleží, které video. Třeba nad tou televizní reportáží strávíme spoustu času, aby jsme měli všechny návaznosti. A vzhledem k tomu, že vlastně v 10 minutách musíme promítnout celý den a chceme tam nějak akčně zapojit vlastně tu lokalitu, takže tady třeba na Klínovci, tam chceme ukázat, že se tady dá jezdit na kolech, na koloběžkách a jak se dá užít třeba ten nedělní program, protože Běhej lesy jsou hodně profilovaný na rodiny s dětmi, tak třeba nad tímhle scénářem strávíme třeba i 2 dny.
0: Tak je výhodou, že některé destinace se jedou už po několikáté. Po kolikáté jste na Klínovci?
2: Po čtvrté. Teď jsme tady po čtvrté. Ta lokalita byla tady vybrána záměrně, protože, jak říkala Kamča, to je areál pro celou rodinu. Je tady spousta zábavy a nejenom jako v rámci seriálu Běhej lesy, ale právě třeba, když někdo přijede před i po, tak je tady to vyžití a to si myslím, že je úplně ideální. Skvělý zázemí. A letos je to 4. ročník. Pamatuju si, 2 ročníky byly v extrémním počasí. Jednou extrémní zima pršelo, jednou extrémní horko. V loni počasí bylo, řekněme, běžecky ideální. A letos to vypadá, že si užijeme zase ideální běžecký počasí.
0: Tak my si dáme písničku a pak zjistíme, jaká videa už brzo uvidíme.

0: Kamčana Tíková, Přemek Vida, hosty speciálního klubu Rádia Junior ze čtvrté zastávky Běhej lesy Klínovec. Vy jste tady z toho videotýmu. Mě by zajímalo, Přemo, jak vlastně vznikla ta vaše práce nebo to, že zprostředkováváte ty zážitky ještě dál, nebo nejdřív předtím, než vůbec závodníci a partneři přijedou na tu danou lokalitu a potom si můžou všichni užít to, co už tady jednou prožili.
1: Tak pochopitelně vždycky se točily reportáže, protože je tady partnerství s televizí, takže bylo důležité ukázat vlastně ten seriál v široké veřejnosti, takže ty videa se natáčely prostřednictvím té televize, ale potom se všechny videa umístějí na YouTube kanál Běhej lesy, kde jsou k vidění historicky za všechny jako ty roky. Mně jenom přišlo trošku škoda, že třeba se víc nekomunikují v rámci sociálních sítí, takže to, co já jsem do toho vlastně přinesl, tak byl nějaký takový řád a ta idea těch sociálních sítí, jak by měly vypadat, jak by se měly prezentovat vlastně ty jednotlivé zastávky pro ty běžce.
0: A Kamčo, ty jsi do toho přišla později?
2: Já jsem k tomu přišla tak omylem. Já jsem před 4 rokama vyhrála jizerskou 50 a nějak jim přišlo zajímavý, že jak jsem mohla připojit k Přemkovi, který už to v tu dobu dělal nějakých spoustu let a dělal to hrozně dobře a tak nějak to vzniklo. Nebo jak to bylo?
1: Jo, bylo to přesně takhle. Já jsem to ale předtím nedělal spoustu let, ale 2 roky. Dostal jsem tu nabídku vlastně 2 roky předtím, než si vyhrála tu jizerskou. A potom jsme začali spolupracovat spolu a přišla ta idea těch různých videí, které měly nějaký úvody, měly nějaký zábavné věci, jsme natáčeli v kostýmech na Karlštejně, na Hradě, nebo jsme točili v různých lokalitách, vlastně třeba v krojích, v Beskydech a podobně.
0: Musí člověk vyhrát jizerskou 50, aby mohl točit zábavná a vtipná videa?
2: No to nevím, to se musíte ptát v agentuře, která to celý zprostředkovává a která je vlastně pořadatelskou agentura RAL, která je pořadatelskou agenturou seriálu Běhej lesy.
0: No a jak to vlastně u vás se seriálem Běhej lesy začalo? Začalo to videama nebo jste začali spolupracovat s pořádající agenturou? Jak to bylo u vás?
1: Ne, tak naší největší výhodou je, že jsme sami běžci a vnímáme ten seriál právě z té druhé strany, ne z té organizační tolik, i když poslední jako roky se zapojím i do té organizace, ale vnímáme ho především jako běžci, takže třeba i já, i Kamča jsme nejdřív běhali a teprve potom jsme začali tvořit ten videokontent a různé další věci pro ty ať sociální sítě nebo právě pro tu televizi. Takže my to vnímáme z té pozice těch běžců.
0: Tak okamče to víme, ta si musela uběhnout jizerskou 50, aby mohla s tebou přímo natáčet video. Ty si ji běžel 3x, ale pojďme teda, když jsme u těch, už jsme nakousli to, že jste běžci, tak tady přede mnou sedí lesů paní a lesů pán. Co to je?
2: To je vlastně celoseriálový vítězství nebo součet vlastně všech nejlepších umístění za celou sezonu, kdy vlastně v té sezóně 8 závodů a počítá se 6 nejlepších umístění. Za každé umístění se počítají body nebo sčítají body a potom, kdo vlastně má těch bodů nejvíc, tak se vyhlašuje lesů pán a lesů paní a to na každé trase, takže na extra dlouhých trasách, což je kolem 50 kilometrů, na dlouhých kolem 20, na středních kolem 10 a na krátkých trasách, které jsou od 5 do 7 kilometrů.
1: Já bych tomu jenom dodal, že to je dobrá otázka, protože lidi se na to málo, jako o to málo zajímají. Já jsem první rok, když jsem seriál běhal, tak jsem taky nevěděl, že existuje nějaký lesů pán. A zjistil jsem to pozdě, to už jsem neměl šanci, protože počítá se z těch 8 závodů, my jsme teďka 4. zastávku, počítá se 6. Takže pokud to někdo poslouchá a má třeba už 2 odběhnutý, tak to ještě stihne a může se zapojit do toho celkového pořadí. Ten první rok jsem to vynechal a od té doby potom jsem každý rok v tom seriálu vlastně se toho zúčastňoval a postupně jsem pozbíral všechny umístění. 3., 2. a 2x první.
0: Má potom sportovec nějakou výhodu, když je lesů pán, nebo co to znamená?
1: No tak je to samozřejmě prestižní titul, to je jako má krásné vzpomínky a má krásné ceny, který si doma může vystavit a má spoustu kamarádů, který díky tomu na seriálu pozná.
2: Já bych to ještě doplnila, že to je samozřejmě pravda a je to moc krásný být lesů pánem, lesů paní. Navíc, když se to vyhlašuje na posledním závodě, který probíhá v Lednici, tak je to takové slavnostní vyhlášení. Je tam vlastně taková dřevěný
3: trůn,
2: ano. A vlastně oblíkáme takové sako, kde je vyšitý vlastně jméno všech lesů pánů historicky. Takže fakt, jako by ta akce je jako velice slavnostní. Ale nemůžou vyhrát všichni, takže ještě je hrozně hezký, když někdo může být osmerákem a osmerákem se stávají všichni běžci, kteří zaběhnou všech 8 závodů sezony a to je za mě strašně hezký motivační, že vlastně s náma objedou ty lidi celou sezonu a bývá jich kolem 100.
1: Já bych ještě doplnil to zelený sako. Jo. To je totiž úžasná věc, která je z golfového světa, z golfového prostředí, kterému jsem se věnoval předtím, než jsem začal běhat. A tam je zelený sako samozřejmě major, to je nejvíc, co můžeš vyhrát. A tady dostaneš zelený sako, na který navíc vyšijou tvoje jméno a to je obrovská motivace.
0: Přemo, já jsem tě v tom saku viděl, moc ti sluší. A co s tím sakem je potom dál? Takže skončí jedna sezóna Běhej lesy, teď je tam lesů pán, lesů paní, teď se rozdělejí všechny umístění, výsledky, osmeráci. Já ještě doplním jenom k těm osmerákům, že vlastně kdyby náhodou někdo nestihl nějaký závod u nás v Čechách, tak se dá ještě nahradit tím slovenským. Je to tak?
2: Je to tak, aby se člověk stal osmerákem, tak může zaběhnout určitý počet závodů na Slovensku na seriálu Běhají lesmi.
0: No a mě by zajímalo, co je s tím sakem, když se zrovna neběhá. Jestli ti jako zůstane, víš, třeba jako pohár, když někdo vyhraje, nebo jestli si ho jako oblečeš, vyfotíš a zase vrátíš.
1: Myslíš, jako, že by to třeba na jeden den dostal a udělal si oslavu na náměstí svým rodným městě? Ne, nic takového bohužel není. To sako máš vyloženě ten večer k dispozici. Samozřejmě otvírá dveře, kam se podíváš. To je jako obrovská výhoda toho zeleného saka v ten daný večer, ale potom ho vracíš organizátorům. A co je teda hrozně hezký, tak vlastně další rok, když se předává, tak máš už na tom saku to svoje jméno vyšitý, takže si můžeš zkontrolovat a pokud třeba znova závodíš v tom seriálu, tak se tam může objevit třeba víckrát.
0: To je hezký. Já jsem se právě minulou hodinku bavil tady s Tomášem Burdou, jaké to vlastně je z toho čela závodního pole. Tak o tom mi taky můžete něco říct, ale nejdřív se dáme písničku.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zapadající slunce ve ski areálu Klínovec, před mnou Přemek Vida a Kamča Netíková, speciální vysílání ze čtvrté zastávky Běhej lesy. Mě by zajímalo, jaké to je, Přemo a Kamčo, protože vy jste lesu paní, lesu pán, jaké je to na čele toho závodního pole? Co prožívá závodník, když je první?
3: Tak já bych možná začal úplně tím, že milé děti, dostat se na to čela závodu taky stojí nějakou práci a úsilí. A stoupnout si na tu startovní čáru, na tu startovní pásku mezi ty všechny borce mi zabralo pár let a je to opravdu jako intenzivní práce a dřina. Ale potom, když tam stojíte a víte, co jste pro to udělali, tak máte už klid, protože jste natrénovaný a víte, že si to můžete dovolit a dokážete běžet s nima třeba celý ten závod a odtáhnout ho, anebo si s tím pohrát, s tím tempem, nechat některý soupeře třeba odběhnout a potom si s nima zazávodit a podobně.
2: No to by mě vážně zajímalo, ty jsi říkal, že můžeš být v klidu, když už jako máš natrénováno. Jestli to opravdu je takový klid, protože člověk stejně přemýšlí, kdo jak poběží. Máš nějakou taktiku třeba před tím závodem, jako máš to nějak rozplánovaný přesně, nebo čekáš, jak se ten závod bude vyvíjet?
3: Když mluvím o tom klidu, který dostaneš v momentě toho, že víš sám, co si pro to udělal, tak ho opravdu máš, protože pak tě soupeři nezajímají. Pak víš, že většinou běžíš sám proti sobě. Ano, mám nějakou taktiku na spoustu těch závodů, protože na seriálu Běhy lesy se startují třeba některé závody intervalově, což je příběh vlastně i tady Klínovce, kdy nahoru všichni závodníci vyjedou společně lanovkou a teprve ze startovní brány vlastně vyrazí a potom je to o tom, že si hlídáš nějaký tempo, nějaký čas. Já mám na to takový speciální trik. Píšu si jednotlivé kilometry na ruku a mám rád vlastně, když soupeřím sám se sebou a ne s těmi soupeři na trati. Ono je tam častokrát nevidíš, nebo samozřejmě můžeš se domluvit s těmi nejlepšími borci, že vyběhnete spolu, abyste si jako trošku pomohli v tom, kde jaký tempo se zhruba má běžet a podobně, ale já prostě hrozně mám rád to, když mám na ruce vypsaný ty jednotlivý kilometry, hraju takovou hru sám se sebou. Tenhle kilometr jsem dal vloni líp, tenhle jsem dal hůř, tenhle jsem dal líp a sbírám si ty body a to mě vlastně ubíhá, nebo krásně mi to pomáhá překonat i tu vzdálenost.
2: Takhle si zaměstnáváš hlavu, ale podle čeho si vlastně vypisuješ ty kilometry? Když třeba chápu, že když máš trasu, kterou už si běžel, tak se podíváš do statistik, ale právě třeba závod, který si ještě neběžel, tak podle čeho si vypisuješ ty časy, protože někdy je to z kopce, někdy do kopce, po rovince.
3: Tak můžeš se podívat samozřejmě na statistiku toho závodu a dneska většina závodů je někde zaevidovaných. Podíváš se na čas vítěze, dokážeš si z toho spočítat, jaký tempo to je a stanovit si, jaký kilometry zhruba musíš běžet. Tam už to potom není o tom, pokud to vůbec neznáš, že si píšeš jednotlivý kilometry, ale hlídáš si právě tempo. Dám příklad. Chceš zaběhnout 10 kilometrů za 35 minut, tak víš, jaký je to průměrný tempo a co si musíš držet a hlídat, aby si v tom byl. Takže potom na hodinkách sleduješ ten průměr a víš, jestli si přes nebo pod.
2: A ještě trošku narazím na tu vaší práci. Máš vlastně klid si odběhnout ten závod, když víš, že ještě máš před sebou a za sebou spoustu práce?
4: Tak klid na to rozhodně nikdy nemáme, protože nám se stává i to, že třeba ještě 10 vteřin před startem točíme nějaký vstup, aby to bylo prostě těsně před tou startovací páskou a tím výstřelem. A máme to tak vždycky naplánovaný, aby to celý vyšlo. O klidu to určitě není, ale hrozně nás to baví a proto to tak pořád děláme. A chceme stále běhat a být součástí lesní smečky.
2: No a jak to máš, Kamčo, ty? Protože upřímně jsme zjistili, že má napsané časy, kilometry přesně a hraje si takovou hru. Tak jakou hru hraješ při závodu ty?
4: Já nehraju moc žádnou hru, já to běhám pro radost a mám to nastavený trošku jinak, protože si myslím, že běhání a tady vlastně celý Běhej lesy jsou proto, aby si to ty lidi přišli užít, aby si tady prostě zažili to, co všechno nabízí, vlastně to zázemí. Je tady strašně moc partnerských stánků, je to vlastně hrozně hezký den, který se tady dá prožít. A beru to tak, že to je prostě krásný zpestření, hrozně mě to baví, líbí se mi všechny ty lokality a většinou to běžím tak nejlíp, jak můžu, ale jako už v tom nehledám nic víc.
2: Kolik toho takhle naběháte týdně, abyste, jak říkáš Přemo, měli na startu klid?
3: Tak záleží na konkrétním období, kdy se budeme bavit o nějaké přípravě v rámci té zimy, tak tam se pohybujeme od nějakých 70 do 100 km týdně. Když se budeme potom bavit v tu závodní sezónu, v tomhle období, tak je to výrazně ta kilometráž zmenšená, ale zase jsem ho v poslední době jako doplnil o to kolo. Aktuálně probíhá Tour de France, takže to kolo mě hrozně motivuje a baví, ať už doma na trenažeru nebo vyjet ven.
4: No, já to mám dost omezený tím, že pro mě předzávodní týden je pracovně strašně náročný týden. A tím, jak prostě připravu kompletně všechny jako písemné podklady, briefy, mám strašně moc kolu s těma partnerama, kde si vlastně schvalujeme obsah těch videí, tak pro mě třeba před ty týdny před tím, než daný závod je, tak jsou běžecky nejslabší, protože mám prostě strašně moc práce a mám to ještě rozdělený o to, že jsem doplnila běhání o plavání a kolo, protože se věnuji aktivně triatlonu, takže nemám to nastavený úplně na počet kilometrů, co musím ten týden odběhnout, ale spíš co nejvíc jako aktivit, aby to sedělo do toho tréninkového plánu i kvůli triatlonu.
2: O to větší chuť je potom na startu.
3: Jirko, já bych to ještě doplnil jenom v tom, že to není o kilometrech. To není o tom běhat x, y kilometrů, ale je to třeba o čase, o hodinách zátěže. A je vlastně jedno, jestli to uděláš v tom bazénu, na tom kole nebo u toho běhu. Samozřejmě potřebuješ nějakou specifickou techniku, potřebuješ ty nohy, aby byly se točily, jak se říká běžický terminologii, ale není to striktně o kilometrech, ale je to o nějakém čase, který stráví v zátěži.
2: Dobře, a možná nás teď někdo poslouchá a říká si, že by začal běhat. Tak jak vlastně začít běhat tak, aby to člověka bavilo, aby z toho měl radost a aby mu to vlastně taky trochu šlo. Protože běh je stejný sport jako každý jiný a taky i běhat se člověk musí nějakým způsobem naučit. Tak jak na to?
3: Já myslím, že běhání hlavně není úplně pro všechny a není nikde psaný, že musí každý začít běhat. Mělo by to být k tomu nějaká motivace. Nejlepší motivací v tuhle dobu si myslím je najít si nějakého kamaráda, se kterým prostě objevíš tu krásu toho běhu, který ti třeba ušetří spoustu starostí. A dneska existují run cluby, kdy prostě můžeš jít na snídaní, můžeš jít na oběd, na večeři, zaběhat si s nějakou partou, která tě do toho strhne a ty sám uvidíš, co je pro tebe to vhodné, jestli běhat po silnici, anebo jako my tady v lese, protože za mě určitě to běhání v lese dává větší smysl.
4: Ale protože natáčíme pro děti, tak já bych to ráda doplnila o to, že běhej les je ideální třeba závodní prostředí i pro ty děti, kteří si to ještě nikdy neskusili, protože to tady hrozně příjemná atmosféra, běháme v lese, nejde úplně o ten výkon, všechny děti dostanou medaily, když doběhnou do cíle a je to rozdělené na to, že podle věkových kategorií vlastně běží určitou vzdálenost. Takže jestli to někdo, kdo nás posloucháte, chcete vyzkoušet, tak určitě dorazte na kterýkoliv závod seriálu Běhej lesy a můžete si to vyzkoušet, jaké je to běhání a třeba vás to zrovna začne bavit.
2: No a jak byste se vůbec dostali ke sportu nebo přesně k běhu?
3: No, pro mě to byla docela jako pozdní cesta, protože běh byl vždycky součástí sportu, který jsem dělal. Já jsem se od malička od 5 let věnoval lednímu hokeji a ten běh tam vždycky v létě byl, ale byla to spíš taková ta nepříjemná věc, protože mě samozřejmě hrozně bavilo všechno na ledě, práce s hokejkou, technické dovednosti a ta fyzická stránka toho pro mě úplně nebyla. A běh přišel do mýho života až na vysoké škole. Myslím, že tam jsem běžel teprve první půlmaraton a později jsem objevil vlastně to kouzlo toho běhání, když jsem si pořídil pejska, protože měl jsem irského setra, potřeboval hodně pohybu a bydleli jsme tehdy vlastně v Praze na takovém ideálním místě u parku, tak tam začala moje běžecká éra.
4: Já když jsem dřív dělala sportovní aerobik, tak my jsme běhat teda museli, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože sportovní aerobik je výkon na 2 minuty a pro mě běžet prostě úplně cokoliv bylo fakt strašně moc náročný. Úplně si pamatuju soustředění v Nymburce, kdy jsme prostě museli oběhnout asi 5-kilometrovou trasu úplně po rovině, což by teďka bylo pro mě úplně prostě takový jenom výklus. A pro mě to bylo fakt strašně náročné jako výkon vůbec jít jako běhat. A chodili jsme ráno v 7 ráno, prostě ještě před snídaní, pak jsme chodili ještě večer, hrozná dřina. No a mám to podobně jako Přemek, začala jsem s radostí a s chutí běhat až na vysoké škole, kdy jsem vlastně skončila s aerobikem a tím se mi otevřely vlastně úplně dveře do toho outdoorového sportu a začalo mě bavit úplně všechno sportování venku a běh prostě je takový základ.
2: A co dělá Kamča a Přema, když zrovna neběhají nebo nenatáčí videa pro seriál Běhej lesy, zjistíme po písničce.

0: Speciální vysílání z Běhej lesy Klínovec. Dnes mám u mikrofonu Přemka Vidu a Kamču Netíkovou. Ale teď mě zajímá podívat se na vás trošičku z jiné stránky, protože vy tady natáčíte videa, jste tváří Běhej lesy. Běháte, běháte dobře, vítězíte, ale děláte také i úplně jiné věci týkající se sportu. Já si třeba vzpomínám, když jsme s Rádiem Junior byli na olympiádě v Livinu, tak jsme se tam tak trošičku míjeli, chtěli jsme se taky popovídat, jak jsi užil olympiádu, co jsi tam dělal?
1: To je pravda, my jsme se nakonec nepotkali, ale byli jsme v jednom místě v dějišti toho největšího sportovního svátku, kam většina zraků v tu dobu se upínala a kam většina sportovců samozřejmě míří a směřuje. Já jsem tam byl v rámci freestyle snowboardingu, protože jsem sportovní ředitel ve svazu lyžařů. Mám na starosti celý snowboarding, ať je to snowboard cross, paralelní snowboarding, anebo právě freestyle, kterýmu se věnuju nejvíc v pozici trenéra, protože vlastně připravuju ten áčkový tým, mám úzkou spolupráci s Kubou Hronešem. A byl jsem tam v rámci toho jako na závodech.
0: Jak jsi užil, nebo jak si vlastně trenér užívá olympiádu?
1: No, tak to bychom neměli tolik minut na tenhle podcast nebo na tohle vysílání, protože trenér si to tam jako za tolik neužívá, protože je to výsledek nějaký práce, která je většinou velmi dlouhodobá. To se nebavíme o 4 letech, to se bavíme o třeba celý kariéře toho dosavadní toho sportovce, protože Kuba tam vlastně k té olympiádě směřoval od té doby, co jsme spolu začali trénovat, což bylo od jeho nějakých 13 let. Takže vlastně to trvá víc než jako 10 let třeba, nebo minimálně 8 až 10 let, než ten sportovec dosáhne toho levelu. A úplně si to neužíváš, protože je na tebe upřená ta pozornost a je to obrovský tlak nejenom na toho sportovce, ale i tebe na toho jako toho trenéra, protože systém v České republice je nastavený na úspěch a všichni chtějí medaile.
0: To je pravda, ale všichni medaile mít nemůžou. Jak se ti v Livinu líbilo, ale jak jsi vlastně byl spokojený s tím, že ta sportoviště byla docela rozesetá, nejenom právě v Livinu, i na různých jiných místech?
1: Tady musím být upřímný, protože jsem zažil už jiný olympijské hry. A za mě nejlepší a ty opravdu veliký v tom Pyeongchangu, kdy sice to bylo taky decentralizovaný na spoustě míst, ale ta atmosféra tam pořád byla, protože jsme mohli třeba přijet na hokej, podívat se v rámci Gangwonu na právě hokejisty, podívat se na Martinu Sáblíkovou a podobně. Tady jsme neměli v podstatě šanci se podívat na jiný sport, než na sporty, se kterými trávíme většinu času v zimě. Bylo to pro nás trošku jako světový pohár nebo mistrovství světa, protože jsme třeba se potkali aspoň s nějakými freestyleovými lyžaři a podobně, který nejsou na našich některých závodech. Ale vlastně mě to trošku mrzí, protože nebyla šance dostat se do kontaktu, podpořit ten olympijský tým, tu olympijskou rodinu, podívat se na jiný sportoviště. Jednak to bylo docela daleko, ty přejezdy, a jednak my jsme vlastně v Livinu neměli ani akreditace na to, aby jsme mohli jít třeba na jiný sportoviště, který byl na druhé straně Livina. Což bylo trošku za mě nešťastný a ta olympijská myšlenka se v tom trošku jako vytrácí.
0: Ty jsi trenér, sportovec, tvář Běhej lesy, natáčíš také podcasty, spoustu dalších věcí. Co tě nejvíc baví?
1: Život. Mě baví asi dělat všechny ty věci právě najednou. Nedokázal bych dělat jenom jednu věc. Mám pocit, že život je strašně pestrý a přináší tyhle příležitosti, a proto, když třeba přišla ta nabídka tady na to stát se tváří seriálu Běhej lesy, tak musíte prostě říct na to jenom ano a přijmout to tak, jak to je, a potom se uvidí. Takže tu stejnou dobu jsem dostal ještě další nabídky a do dneška se jim věnuju, takže je to takový mix, vlastně takový koktejl věcí, který mě baví a naplňují, ať už je to běh, nebo je to snowboarding, nebo je to právě rozhovorová činnost v rámci podcastu Vlastním tempem.
0: Jsou všechny věci, které děláš, které tě naplňují, spojené se sportem, nebo je tam ještě něco?
1: Když nad tím takhle přemýšlím, tak vlastně ano, většina těch věcí je spojená se sportem. Máme ještě krásný charitativní projekt Adventní běhání, to je taky sportovní věc, protože organizujeme vlastně běžeckou skupinu, která vybírá peníze na lidi, kteří jsou v nějaký znevýhodněné situaci, takže ano, vlastně většina těch projektů se točí kolem sportu.
0: A teď mě prozraď, jakým způsobem odpočíváš, protože většina lidí odpočívá právě tím sportem, tak jak je to u tebe, Přemo?
1: Tak nejdůležitější odpočinek je vždycky spánek. Bez toho to prostě nejde. Takže zní to strašně banálně, ale bez toho spánku opravdu to nejde fungovat. To znamená, to je základ všeho. Dobře se vyspat, dobře se najíst, to je ten nejlepší odpočinek.
0: A může se člověk třeba před závodem dobře vyspat?
1: No, před závodem bývá člověk nervózní, ale jak jsme se vrátili teď na začátek toho rozhovoru, pokud máš natrénováno, nervózní být nemusíš, a pokud ta nervozita přijde, tak se tím nesmíš nechat rozhodit, protože ta noc těsně před tím závodem častokrát není ta nejdůležitější. Nejdůležitější bývá ta jedna noc předtím. A to by bylo opravdu dobrý prospat.
0: Ty jsi člověk, který zkouší různé věci, tak co máš ještě v plánu?
1: Jsi mě trošku zaskočil, protože já teďka nevidím úplně daleko do budoucnosti. U mě se to vlastně točí všechno teďka v těchto stejných vodách, ale mám v plánu věnovat se do budoucna víc a víc tomu kolu a právě příští týden pojedu svůj druhý závod Road Classics, což je silniční závod a tentokrát se vracíme na Vysočinu.
0: My si dáme písničku a pak si trošku popovídáme s Kamčou.

0: Kamčo, jaké to je vychovávat dvě děti, trénovat na triatlon a ještě připravovat zastávky běhej lesy? Dá se to všechno zvládnout?
1: Všechno se dá zvládnout, ale je to hodně pestrý, je to hodně pestrý program a dost divoký život, protože je fakt, že bych řekla, že celý seriál Běhej lesy dost ovlivňuje celý životní bytí, protože těch závodů je hodně. Teďko přes léto jsou po 3 týdnech a vlastně fakt celý život se točí kolem toho, jak si naplánujeme, kdy kde budeme, kdo hlídá děti, jak si je předáme. My často točíme třeba celý den před závodem nebo po závodě, dotáčíme reportáže, takže řekla bych, že je to dost tím ovlivněný. Je hezký v tom balancovat, hledat v tom ten čas. Pro mě někdy jako najít čas na to, že si jít zatrénovat, je fakt, až když ty děti uspím a miluji v tohle to prostě letní období, kdy můžeš běhat prostě ve 4 ráno i v 10 večer a furt je to v pohodě. A musím říct, že fakt jako hledám každou minutu svého času a letos díky triatlonu, kterýmu musím věnovat ještě mnohem víc času, než jsem si za prvý myslela a za druhý jsem doufala, že to tak nebude, že vlastně to budu zvládat tak jako panko, jako dřív, tak to vůbec tak není. A jsem takový jako mistr time managementu.
0: Přemek říkal, že vlastně nejsladší a nejdůležitější je ten spánek. Toho se tobě asi úplně nedostává.
1: No já mám takovou teorii, že to dospím v hrobě. To prostě, kdo má malý děti a kdo se o ně stará aktivně, tak prostě nemůže tohle si myslet a určitě by to byla lepší regenerace. Samozřejmě by člověk mohl podávat určitě potom jiný výkony, ale já když už na tu akci přijedu, tak za první mě to tady strašně baví, jsou tady skvělí lidi a hrozně mě to jako nabíjí, takže samozřejmě potom přijedu domů a jsem třeba mnohem unavenější, ale zase si to vykompenzuju tím, že nechci většinou po závodech vidět lidi a jsem s těma dětma hrozně ráda někde v lese a myslím si, že jim vždycky vrátím to, co tady jakoby vydám.
0: A co děti? Vedete děti taky ke sportu? Běhají, jezdí na kole, lyžujou?
1: My vedeme děti ke sportu, řekla bych, až moc, protože samozřejmě ten sport se nás dotýká prostě v každodenním životě. Vůbec neexistuje, že by nějakou chvíli ten sport nebyl. Jezdím někdy s dětma i na kole do školy, protože bydlíme v Liberci a dá se to po cyklostezce zvládat. V zimě jsme část zimy v Livinu, kde máme lyžařskou školu, takže tam prostě jezdí na běžkách, nevím, od roku a půl, lyžujou, jezdí na snowboardu. Občas tím, že ještě pořádáme další naše jakoby interní závody, třeba v triatlonu nebo v běhání, tak občas je až musíme jakoby krotit, že oni prostě třeba soutěží i v tom, kdo se dřív obuje, kdo bude dřív u dveří a tak, takže jo, vedeme je ke sportu, ale k tomu já vedu svoje děti k tomu nevýkonnostnímu sportu, aby jako běhali, sportovali, dělali všechno prostě pro radost, pro ten prožitek a snažím se toho času s nima trávit sportem hodně i já.
2: Já se na to můžu navázat, tak jasně, já myslím, že vzory táhnou, že to je to nejdůležitější, když vidí sportovat rodiče, tak sportují i děti a pokud nás poslouchají právě i nějací rodiče, tak by bylo možný dobrý se zamyslet nad tím, jak je to důležitý z hlediska toho nevýkonnostního sportu. My máme rodinu v Norsku a je to obrovský vzor a příklad. Teď vidíme, kde je Norsko na světovém úrovni v hokeji, ve fotbale, v cyklistice, v podstatě v jakýmkoliv sportu zimním. A to je ideální na to možná připomenout, že je důležitý, aby děti spontánně sportovaly bez toho, aniž by šlo o ty medaile, o to být první v cíli. To vítězství tam je, ta soutěživost tam vždycky bude, ale mám na mysli to, že třeba v tom Norsku to funguje tak, že ty děti do 12 let prostě sportujou. A když chceš vědět, jak dopadly, tak si to najdeš někde podle abecedy seřazený a vypsaný. A to, v tom já vidím obrovskou chybu tady u nás, že my chceme rozdávat právě ty mistry republiky v těch dětských kategoriích a podobně. A my tady třeba na seriálu Lesy oceníme všechny, kteří doběhnou. Třeba tou medailí, ale taky tou skvělou atmosférou.
0: Přemo, ty jsi tady promluvil vlastně trošičku k rodičům. Jak tedy motivovat děti k tomu, aby třeba do toho sportu šli?
2: To se vracím k tomu, že nejlepší motivací je to, aby to viděli u těch svých rodičů. Pakliže rodiče sport neprovozují nebo mají k němu daleko, tak těžko budou děti přesvědčovat k tomu, aby se sami hýbali. A je to podle mě ideální jako vlastně příležitost, pokud něco někomu předáš tím, že mu to ukážeš. Učit se nápodobou je základní lidská vlastnost, takže já bych tím apeloval na všechny ty rodiče, aby sami prostě šli a nebáli se nazout ty kecky nebo vyjet na to kolo.
1: Přesně proto na seriálu Běhej lesy jsme zařadili kratší trasy a je to hrozně fajn vidět to, že vlastně můžou sportovat a běhat a vlastně závodit nebo zažít tu závodní atmosféru úplně se vším všudy, s tím startem, s tou nervozitou předstartovní. A jsou tady trasy zařazené kolem 5 kilometrů, které zvládnou úplně všichni. Můžou to absolvovat maminky z kočárky, můžou to absolvovat starší lidi, nemusí vůbec běžet, jsou tam nastavené limity, takže to zvládne prostě úplně každý. A tohle si myslím, že je hrozně důležitý, že za prvý ty děti tady jsou, oni to vidí, že ty rodiče se sami taky třeba hecnou a postaví se na ten start, nebo když jsou potom starší, tak můžou tu trasu absolvovat s nimi klidně úplně v nízkém tempu, a to přesně je hrozně důležité pro to, aby viděli, jak to funguje a že ten sport jde do každodenního života krásně zařadit.
0: No a jak to udělat, když si třeba taťka s mamkou chtějí zaběhat a dítě v tu dobu zrovna nemá co dělat nebo kdo se o něj postarat?
1: Tak přesně na to jsme také mysleli a od toho je tady lesní školka Dr. Max, která vlastně zabaví všechny děti a můžou tady strávit po dobu, kdy rodiče jdou závodit, takže se vydají na svou závodní trasu pro dospělé, tak mohou být v dětské školce, která je uspůsobená samozřejmě ve stylu Běhej lesy, takže je venku, jsou tam různé herní prvky, jsou tady vyloženě vyškolený personál, který se stará o děti, a v letošní sezóně vlastně už je lesní školka zařazená na všech závodech seriálu Běhej lesy, takže kamkoliv přijedete, tak můžete se online zařadit do seznamu, kde hlídáme děti po celou dobu, kdy chcete závodit.
0: A skvělé je, pokud si chcete přijít zazávodit zítra, tak doražte, protože školka je připravená, je tady také připravená show Rádia Junior, touto celé začne, takže si společně ráno zablbneme, potom si dáte rozcvičku a pak už půjdeme do těch závodů. Ale ještě na závěr, kam byste nás pozvali na další zastávky Běhej lesy, protože zítra Klínovec, ten startuje v 8 hodin, nebo začíná tady se otevírat areál, co dál?
2: Potom se společně uvidíme na Bílé, kde to je taky s lanovkou, tam je taky krásný intervalový závod. Následuje Železná Ruda a po Železné Rudě se z Bílé se podíváme do Jizerek, na Jizerskou, kde je Kamča doma, potom je Železná Ruda a všechno to zakončíme v Lednici.
1: Moc se na všechny těšíme, určitě si to přijďte vyzkoušet a pokud ještě nemáte své registrace, tak je najdete na stránce běhejlesy.cz.
0: Tak to bylo vyčerpávající. Já vám moc děkuju. A co dneska? Máte ještě nějaký plán? Budete ještě točit nebo to necháte na zítřejší den?
2: Tak my dneska budeme zkontrolovat to, co jsme natočili. Budeme z toho něco vytvořit, sestříhat. Budeme se tomu určitě ještě věnovat, protože ještě pořád je spousta času před náma a myslím si, že nás čeká ještě dlouhá noc.
0: Holky a kluci, mými dnešními hosty byla Kamča Netíková a Přemek Vida ze seriálu Běhej lesy z zvláštního speciálního vysílání z Klínovce. Pokud máte zítra čas, tak neváhejte a doražte, protože zítra se tady bude běhat, bude se tady bavit. Můžete využít spoustu partnerských stánků a aktivit, které jsou tady připraveni. Tak přijďte, bude legrace, anebo si vyberte nějaký další závod, protože zítra je to čtvrtá zastávka Běhy lesy, celkem jich máme v České republice 8. Tak těšíme se na vás, mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí a krásný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další pohádku od rybníka Žabince. Možná je malý vodník Střapatka Rošťák, ale má taky dobré srdce. Když slyšel plakat vílu Josefínku, protože ztratila svoji lucerničku, potopil se na dno rybníka, aby se po ní podíval. Co tam našel, o tom vypráví dnešní příběh s názvem Jak Střapatka potěšil vodní žínku Josefínku. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Jednou pršelo. Dešťové kapičky padaly na vodní hladinu a vytvářely kolem sebe malé kroužky. Střapatka nebyl ani trochu rád. Chtěl si na břehu stavět hrad z oblázků a teď tohle. Vylezl z vody, aby se podíval, jestli je obloha ještě zatažená. A ke svému překvapení zjistil, že vůbec neprší. To slzičky vodní žínky Josefínky solily rybniční vodu. Co pak tady děláš? Zeptal se průsvitné panenky sedící na kameni. Já jsem si myslel, že prší. Ale, odpověděla panenka, pláču, protože jsem včera ztratila svoji lucerničku. Hráli jsme si s mými sestřičkami rusalkami tady na rybníku s labutěmi. Najednou se zvedl vítr a odfoukl moji lampičku do vody. Ach, to je neštěstí. Co jen si já ubohá počnu, bez světýlka nemůžu v noci tancovat. Poranila bych si o ostré kamínky svoje bosé nožičky. Mlhová panenka se znovu rozplakala. Počkej, nebréč, řekl Střapatka. Vždyť ono nebude tak zlé, já se ti po té tvojí lampičce podívám. Střapatka se potopil na dno rybníka a hledal ztracenou lucerničku. Rozhrnul vodní traviny, podíval se pod každý kámen, ale po lampičce jako by se slehla zem. Najednou se v dálce něco zablesklo. Rozběhl se tím směrem a našel v písku velkou ošklivou škebli. Pomalu se otvírala a zase zavírala, fůněla námahou a vrzala jako rezavé panty od dveří. Uvnitř jejich lastur blikal rusalčí světýlko. Sláva, našel jsem výlí lampičku, zvolal radostně malý jastrmánek a poprosil mušli, aby mu ji dala.
1: Kde pak? Ani nápad. Ta lucernička je moje. Spadla do mě zrovna, když jsem byla otevřená. Teď si mohu pěkně svítit a v noci se nemusím bát.
0: Střápatka byl ale vytrvalý, hučel do tvrdohlavé škeble tak dlouho, až nakonec souhlasila. Nebylo to však zadarmo. Chtěla, aby jí vodníček přinesl říční perlu. Myslela si totiž, že když bude mít v sobě perlu, promění se z obyčejné škeble v perlorodku. Pro Střápatku to byl pořádně tvrdý oříšek. Kde vzít říční perlu? Na tohle jeho malý rozum nestačil a tak udělal to nejlepší, co mohl. Běžel se domů poradit s maminkou. Paní Šplouchancová vyslechla smutný příběh o ztraceném světýlku vodní panenky Josefínky a hned si věděla rady. Otevřela perletěvou krabičku, ve které měla různé drobné maličkosti a vyndala z ní zlatý brstínek s perličkou. Podala ho Střapatkovi a řekla: tu máš, chlapečku, dej ten prstínek škebli, ať ti za něj vrátí výlí lampičku. Já jsem ten šperk stejně nikdy nenosila, protože není můj. Našla jsem ho kdysi dávno tady v rybníku. Asi ho sem hodila nějaká zklamaná dívka. Jak se zdá, člověku ta perla štěstí nepřinesla. Tak ať ho přinese alespoň mlhové panence. Střapatka vzal prstínek a spěchal za rozmarnou mušlí.
1: Na ty slizký měkýši, tady máš perlu a vrať mi výlí lampičku, řekl zostra. Škeple se rozevřela do kořán a když uviděla prstínek s perlou, zavzdychala údivem. To je ale krása. Teď už nebudu jen obyčejná škeble rybničná. S tímhle zlatým šperkem země bude vzácná perlorodka. Honem Střapáči, dej mi svůj prstýnek a vezmi si to hloupé světýlko.
0: A Strmánek na nic víc nečekal. Vložil prstínek s perličkou do mušle a vzal si výlí lampičku. A pak už s veselou pospíchal za vodní žinkou Josefinkou, aby ji potěšil. Radost malé vodní víly byla převeliká. Opět měla svoji lampičku a mohla celé noci protančit se svými družkami. Chtěla Hastrmánkovi co nejlépe poděkovat a tak to udělala po rusalčím způsobu. Pěkně mu zatancovala. Točila se v teplém letním vánku nad třpitící se vodou a barevné vášky s průsvitnými křidelky jí dělaly doprovod. Když dotančila, hezky se na střepatku usmála, poslala mu vzdušný polibek a rozplynula se v jemnou vodní mlhu. Tak ahoj, Josefinko, a příště si dávej větší pozor na rozpustilý vítr, zakřičel za ní vodníček a dal se do stavění obláskového hradu. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: O malé tulačce Mete, tak se jmenuje poeticky zpracovaný známý příběh o pasačce, která se stane princeznou. Na motivy dánské pohádky napsal Vratislav Šťovíček. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Linda Rybová, Krištof Nohýnek, Eliška Balcerová a další.
3: Tak jakou dnes chcete pohádku? O rozpustilém kůzlátku? O chůvě, sůvě, bábě, žábě? O princezně a ježibabě? O tom, jak myšky měli bál, jak se král bál a Janek lhal? Nebo jak Honza Pecivál se málem králem přes noc stal? Už vím. Dneska si poslechněte o malé tulačce Mete.
4: Ovečky. Dobrý den, studánko.
3: Buď zdráva, tulačko Mete. Jak se daří tvým ovečkám?
4: O, děkuji za optání. Zeleného lupení je hojnost a potůčky jsou plné křišťálové vody. Ovečkám je se mnou dobře. Pravda? Občas mě trochu trápí.
3: Jak pak to?
4: Žárlí. Na bílé beránky na obloze. Chtěli by se také pást na modré nebeské louce, kde za noci rozkvétají hvězdy?
3: Přiznali se ti?
4: O, ne, ne. To se jen stýskají ze sna.
3: A co ty, Mete? Včera se ti z tváří zase skutály na mé dno dvě maličké slzy. Vidíš? Září tam jako perly.
4: To byly jenom krůpěje rosy. Když za noci vyhasne můj ohýnek, stulí se mi na víčka měsíční mlha.
3: Lhářko, byly to slzy.
4: Byly. Jedna za maminku, druhá za tatínka. Moc se mi po nich stýská. Od té doby, co jsem je pochovala, se toulám světem. Cizí ovečky pasu, cizí chleba jídám. Maminka mi říkávala, že svět je plný dobrých lidí. Proč se mě tedy nikdo neujal? Jsem zlá. Jsem škaredá.
3: Ty můj milý otrhánku, jsi krásná jako motýl a něžná jako vánek, ale skrýváš své půvaby pod chatrnými cáry. Tváře ti stíní klobouček z brčálu, brouzdáš se tůněmi v botách od žabince.
4: Jsem chudá.
3: Ty a chudá? Vždyť máš srdce plné lásky.
4: Nikdo o ní nestojí. I kamenem už po mně kdo si hodil.
3: Lidé nevědí, kde ses tu vzala. Mnozí tě mají za čarodějku nebo za dceru lesní divoženky, protože si povídáš se studánkami. Svěřují ti své ovce, ale přes práh tě nepozvou, do očí nepohlédnou. Bojí se, že bys je uhranula.
4: Božínku, jak jsou hloupí.
3: Kdo ví? Možná, že jednou očaruješ krásného prince.
4: Ráda bych, studánko. Ale jak? Jak má jasného prince okouzlit ubohý otrhánek?
3: Zeptej se svého srdce. Samo ti napoví, až přijde čas.
4: Poslouchej, studánko čirá. Stařenky povídají, že ty jsi prý zakletá víla.
3: Ano.
4: Uvidíme. Já si tě vyčaruju. Jsem přece čarodějka. Ulomím si kouzelnický proutek. Tak. A čáry, máry, modré vlnky, zaklínám vás proutkem strnky. Vystup, víro, ze studánky, zatahám tě za copánky. Čáry, máry v černém snáři, ať se mi to kouzlo zdaří. Jejda. Víla. Kde ses tu vzala?
3: Kouzlo se zdařilo, máš, co si spřála.
5: Vílu s modrými copánky.
4: Je, učeš mi mokré vlásky a vyber z nich březové lístky, co do nich napadaly.
6: Ráda, spanilá vílo.

0: Děkuju ti, Mete. Prozradím ti tajemství. Hezky se nakloň nad studánkou jako nad zrcadlem. Dobře se dívej a bedlivě naslouchej. Co vidíš?
1: Můj bože. Zlatovlasého prince s čelenkou z perel. Na tváři mu hrají červánky, ale oči má pleskna jako podzimní ráno.
0: Tiše. Teď někdo přichází.
2: Co je ti, princi? Co je ti, synu? Jsi zadumaný? Nebo se soužíš tajným žalem?
3: Ty dobře víš, královno. Otec si přeje, abych se oženil a převzal z jeho rukou vladařské křeslo. Ale kde hledat tu jedinou, tu opravdovou lásku?
2: Kdo hledá, najde, synáčku. Musíš mít trpělivost.
3: Těšínská jablíčka. Sama se viděla, kolik spanilých princezen už od nás odešlo s hanbou. Prokletá kouzelná stolička. Ať na ní usedla kterákoliv ze sličných nápadnic, každou ta prostořeká sesle pomluvil. Čert, aby tu zpropadenou věc raději odnesl do horoucích pekel.
2: Čarovné sedátko ti dala do vínku tvá kmotra, sudička háta. Chtěla tě uchránit před lží a přetvářkou. Kdo na ní sedne, o tom se dozvíš pravdu. Jen čistou pravdu.
3: Pravdu? K čemu mi je? Já toužím po kráse. Po lásce.
2: Pravá láska a krása se často skrývají hluboko, přehluboko, až na dně srdce.
3: Dobře, maminko, budu mu naslouchat. Vydám se do světa. Říká se, že kdesi uprostřed břizových hájů stojí stříbrný palác a v něm žije princezna krásná, až se tají dech. Je dobrotivá, lídná, něžná.
2: Jak to víš, synku?
3: Říkají to.
2: Ach, ty moje velké důvěřivé dítě. Pozvi je na návštěvu k nám, aby mohla tak jako všechny předešlé usednout na zlatou stoličku pravdy.
3: Pozvu je, maminko.
2: Pojedeš sám?
3: Ano, hned zítra za svítání.
2: Tak tedy šťastnou cestu, synku.
1: Už nevidím nic. Voda se zakalila. Dala bych zlatovlasému princi tolik lásky, kolik jí v celém širém světě chybí.
4: Dočkáš se, má milá. Brzy se staneš jeho ženou.
1: Tvé žerty zraňují jako šípkové trní.
4: Co je ve hvězdách psáno, bývá člověku dáno.
1: Vílo?
4: Kde jsi?
1: Kam se spodělá?
4: Klouzla jsem zpátky do studánky. Za okamžik už soumrak zazvoní na věži. Je čas hnát ovečky domů, Mete.
1: Máš pravdu, studánku. Houfem ovečky, seberte se všechny. Houfem ovečky, seberte.

0: Стой, коничку! Стой. А на světě je tolik cest, kterou z nich se dá. Tam u studánky seče trávu stařenka. S modrými vlasy. To jsou mi divy. Pomáhej pánbu, babičko! Neznáte cestu do Stříbrného zámku?
1: A kdo by ji neznal?
0: Jsem princ této země a putuji světem za nevěstou ze Stříbrného zámku. Nevím, kudy se dát.
1: Je tam, kam se kutálí slunce. Až dohoníš to zlaté klubíčko, tak budeš na místě.
0: To přece nikdy nedohoním. Vždycky se přede mnou večer schová za černé lesy.
1: Inu, a právě tam stojí Stříbrný zámek. Když si pospíšíš, do západu slunce si u cíle.
0: Děkuji ti.

0: Kdo to je vůbec?
1: Sirotek Mete. Nikdo neví, kde se tu vzala. Od rána do večera po lukách ovečky pásá a vije věnečky z lučního kvítí. Však její útěchy třeba nikoho nemá, jen tebe, princi.
0: Co bych si počal s takovou divoženkou? Kde vůbec spává?
1: Stulená u ohýnku.
0: Kde jí dá?
1: Pod strání na kamínku.
0: Ubohá Mete. Bůh s tebou. Zle se ti asi na světě daří. Lůžičku máš potrhanou, sukni hrousanou, bodky celé od žabince.
2: Přesky plesky, svět je hezký. Ty v sukínce po mamince. Až si vezmu tebe, prince, zazářím jak zlatá mince.
0: Hlupáčku.
2: Kam máš namířeno? K stříbrnému zámku?
0: Jak to víš?
2: Všechno. Všecičkový malá Mete. I to, jak se sproutí košík plete. Jsem takhle moudrá.
3: Pospěš si, princi. Sluníčko už z oblohy kane jako kapka zlatého medu. A život je tak krátký, ať nic nezmeškáš.
0: Kam zmizela ta stařenka? Propadla se snad do země?
2: Plnila čirou vodou čbánky, až bluňk. Spadla do studánky. Tu vodu chtěla na konopí. Božínku, snad se nám neutopí. To bych pak konopí máčela sama.
0: Nechte si své kejkle. Musím se vydat na cestu. Tak buď zdráva, chudáčku Mete.
2: I ty buď zdrav, princi.

0: Studánko, co jsi mi to poradila? Ani slzu jsem před princem neuronila, aby nepoznal, že mi srdce usedá smutkem. Žertovala jsem s ním, jak si spřála. S jazyčkem pěkně nabroušeným, ale on pořád jenom chudáčku mete ubohý otrhánku a kde si cosi.
1: Jazyk si na něj plazit nemusela. To jsem ti neradila.
0: Když on byl takový protiva, hlupáček jeden roztomilý.
2: Však na tebe nezapomene. Veze si od tebe dárek.
0: O žádném nevím.
2: Vzpomínku na tvé zářivé oči. Teď ale s Bohem. Už večer jde krajem. My, víry, si před spaním slunkami hrajem. A prsty lehčími nad jarní vánek malujem po nebi ze studánek pro lidi sny. Mír s tebou, dítě.
0: Dobrou noc, Vílo. Studánko. A děkuji ti.

0: Spíš? Spíš, čerá studánko? Vílo modrovlásko.
1: Kdo mi to ospalé vlny zasčeří? Kdo mi to plaší sny? Měsíček přejasný, poutníček nešťastný, anebo lístek, co upadl keři?
0: To jsem já, studánko. Pověz mi, co dělá krásný princ? Našel už princeznu v stříbrném zámku? Studánko, řekni, umírám zvědavostí.
1: Spíš strachem, či snad žárlivostí. Ale že si to ty mete, dobře se dívej a nastráž uši.
2: Kuchtíku, dej si záležet. Nachystej hory šlehačky na líbance a nezapomeň jahodovou zmrzlinu, nákyp z oříšky, polevu z čokolády, perníčky s cukrkandlem a hleď, ať nepřipálíš v troubě křepelky.
3: Kušuj už, služko, povídám ti, mlč.
2: Pro pána Jána, nevím, kde mi hlava stojí. Přiběhl zvenčí strážný, dechu sotva popadal a že prý před branami zámku čeká cizí princ. Převelice stojí o naši princeznu. Taková novina a ty tu okouníš jak švýcko na verpánku. Alou do práce.
3: Ty nemáš mi co poroučet, jsi jenom o den starší než já.
2: Já, že jsem starší, lháři prolhaná, jsem o hodinu mladší než ty, o celou hodinu. A teď už se mnou nehádej, víš, jaká je ta naše princezna?
3: Jo, na oko krásná, pilná, líbezná.
2: Ano, ale to je všechno jen pozlátko, aby se nachytalo hloupé princátko. Slyšíš, jak řádí?
3: Pánbu nás netrestej, to je zas hromobití.
4: Nevidíš? Upadla mi lžička. No tak se sehni líná kůže. A ty mi foukej do kafíčka. Proč mi tu nikdo nepomůže? Na všechno jsem sama. Obložte mi záda peřinkama. Ty mi podej chlebíček. A ty mi zavaž střevíček. Chci tohleto. Ne, tamhleto. Tohleto ne, ty popleto. Lenoši, že vás přetřu holí. Vlásenkářko, vždyť to bolí. Můj bože, to mám ale zlost. Já puknu vsteky, mám vás dost.
2: Princezno, je tu vzácný host. Za dveřmi čeká princ, chce vaši ruku za svou ženu. Ach ne, božinku, co to zase melu. Je krásný, úžasný, vlasy mu září jako slunce. Démon se třpití na korunce.
4: Opravdu?
2: Ano.
4: No to je milé, miloučky.
2: Ano.
1: Tak jen ať vstoupí. Přivítáme ho, jak se sluší. Kde je mé zrcátko? Jsem krásná. Na mou duši.
5: Princezno, je mi ctí.
4: Vítám vás, princi. Prosím, povstaňte. Nemusíte mi klečet u nohou. Ne, to se nehodí, i když to káže mrav. Možná si to zasloužím za svoji dobrotu. Jinak jsem ale skromné děvčátko.
5: Bože, jste překrásná.
4: Je tady Šero. Přineste svíce, ať princ zahlédne mou tvář ve světle bílých voskovic.
5: Ach.
4: Princi, vy vzdycháte? Zklamala jsem vás. Jsem ošklivá. Je mi do pláče.
5: Ne, prosím, neplačte. Váš sladký úsměv mě tak okouzl, že se jen zajíkám. Připadám si jak blázínek, který se prvně tančit na bále.
4: Řekl jste na bále? Tanec já zbožňuju. Smím prosit, princi? Hudbo, hraj!
5: Jak lehce tančíte. Jste jako vánek. Jako lotosový květ plující po vlnách.
0: Lichotíte mi?
5: A vaše vlasy voní šafránem. Ne, lékořicí. A květem jasmínu.
4: Můj bože, princi, nejste nemocný.
0: Uvařím vám odvar z bylinek a na čelo dám obklad z pavučin.
5: Umírám láskou, krásná princezno. Chcete mě uzdravit? Pak dejte nachystat kočár, který nás odveze do mého království. Pochlubím se své matince tou nejkrásnější ze všech princezen.
0: Jaká čest. Vy se mi, princi, také líbíte.
1: Váš skvělý šat se třpítí drahokamy. Zřejmě je vaše říše bohatá.
5: Tak bohatá, že zlatem dláždíme ulice a perly dáváme na hraní dětem.
0: Nemohu tomu štěstí uvěřit. Předem vám slibuji, že budu něžnou, milující ženou. Ale teď, můj princi, pojďme k tabuli. Připijeme si na naše zásnuby.
6: Mete, ty uplakánku, už zase ti slza žbluňkla na hladinu. Jestli to takhle půjde dál, budu mít na dně kobereček z perel.
0: Nezlob se, studánko. Vílo modrovlásko, ale sama si tím vina. Proč si mi ve svém zrcátku zjevila zlatovlasého prince? Co oči nevidí, srdce nebolí. Já hloupá. Já se zamilovala až po uši do toho nevěrníka. Viděla jsi, jak se točil kolem princezny, kolem té pyšné pávice?
6: Snad se o prince nebojíš.
0: Bojím, studánko. Ale nejvíc ze všeho se bojím.
6: Čeho?
0: Toho, co o mě lidé říkají. Že jsem čarodějnice. Nesní se mi. Jen si vzpomeň, jak jsem si tě vyčarovala.
6: Ale ty, můj hloupáčku, já se přece dovedu proměnit ve vílu modrovlásku sama. I bez tvého zaklínání. Podívej.
0: To se mi ulevilo. Pověz mi, vílo, modrovlásko, kdy sem dorazí kočár s princem? A jak se mám před ním tvářit?
6: Slyšíš? V dálce už hrčí kola a zvoní podkověnky. Dám ti dobrou radu. Buď jaká jsi. Dobrý člověk se nemusí přetvařovat, ale teď sežeň dohromady své ovečky a jdi princi naproti. Rád tě uvidí.
0: Už spěchám, vílo. Už letím.
7: Houfem, ovečky, seberte se všecky.
4: Ach, princi. Zas mě něco štíplo a přetrhlo mi sladké hajání.
5: Komár vám sedl na nosánek, ale já ho zahnal.
4: A nebál jste se? O, princi, vy jste hrdina.

0: Má drahá, hneď vám bude líp. Hej, kočí, zastav! Tady pod strání musí být studánka. Kde to jen bylo? Tamhle jde Mete, smaví rarášek. Mete, hej Mete, rád tě zase vidím.
1: No tohle, princi, to si vyprošuju. Mám začít žárlit?
0: No toho otrhánka, vždyť je to chudinka tulačka urousaná.
2: Třesky plesky, svět je hezký. I v botičkách od žabince. Až si vezmu tebe, prince, dáš mi šaty v zlaté skřínce.
0: Ty chuděrko umněná, to se přece nikdy nestane.
2: A stane, a stane, a stane.
1: Podívejme, jak si ten otrhanec vyskakuje. Na samotného prince myslí. Pro pána, abys mi ho tak ještě odloudila. Co není, může být, vzácná paní? Kuš, ty prostořeké hádě. Princi, kde je ta voda? Omdlívám žízní.
0: Mete, doveď mou nevěstu ke studánce.
2: Ráda. Můžete zatím sbírat ostružiny. Rostou tamhle ve strání. Jen dejte pozor, princi. Mají trní. Tak jako všechno, co je příliš sladké.
1: To je rozkošné. Z čeho mám ale být?
2: No přece z dlaní.
1: Ano, z dlaní. Takové dobrodružství. Tohle až budu vyprávět svým známým. Ti se nasmějí, až jim povím, jak jsem se u lesa skláněla nad studánkou. Co to? Můj bože, čí je tahle tvář? Co na mě cíví z vodní hladiny? Vždyť je to přízrak, strašidlo.
3: Ne, princezno, to je tvá pravá tvář. Ta, kterou skrýváš za skořápkou krásy. Škaredou duši máš, jsi zlomyslný lhář. Každého pomlouváš, kde koho podvedla si.
1: Pomoc! Pomozte! Já se tu bojím! Ta čarodějka, ten otrhaný skřet! Pomozte mi, princi!
0: Bože na nebesích, co se vám stalo, má drahá? Jste bledá jako smrt?
1: To ona, támhle ta mstivá kouzelnice! Bože, já omdlívám!
0: Malá Mete, co vám udělala?
1: Uhranula mě, uřkla! Bože, tu strašnou tvář mám pořád před očima. Pryč od studánky, princi? Ona je ďábel, což to nevidíte?
0: Uklidněte se, drahá. Kočí, pojedem. Ať už jsme odtud. Co si to provedla, tulačko zlomyslná?
1: Já?
0: Práskni do koní, kočí.
1: S Bohem, princi.
3: Co pak je, Mete? Zase slzičky?
4: Studánko, že se ptáš. Ty jsi mě to nadrobila. Princ na mě zanevřel. Já přece věděla, že je to jenom sen. Což pak by princ chtěl mít za ženu malou Mete? Tu chudou pasačku, co krásy nepobrala?
3: Nezlob se, Mete. Byl to přece šprým. Ta pyšná princezna si o něj řekla sama.
4: Ne. Já se nezlobím, ani to nedovedu. Jsem tu jen od toho, abych si povídala s tím, kdo má trápení, komu se křivda stala, sotva ho potěším, jen co se smutku zbaví, zase si po svých jde. A ani nepozdraví.
3: To je mi lítosti. Už ti jen umřít zbývá.
4: Už jsem umřela, jenže jsem pořád živá.
3: Tak dost, Mete, ty malá nevděčnice. Raději se pojď podívat, jak si princ právě vede. Jak mu jdou námluvy. Hůř nežli násobilka. Už to jel k paláci i s tou svou pyšnou kráskou. Nese ji v náručí. Božínku, to je tíha. Bác. Teď mu upadla. Jak široká, tak dlouhá. Aspoň, princi, víš, že láska není špás. A jak se těžce zdvíhá.
1: Au, já jsem hapala.
5: No, to se někdy stává.
1: Pofoukejte mi to, princi. Ne tady, tadyhle. Foukejte na kolínko.
0: Tak, ještě na druhé. Pořád to tolik bolí?
1: Už to jen pobolívá. Jsem statečná, vidíte, princi.
0: Jste prostě úžasná. Dovolte, královna, má matka.
5: Vítám vás, princezno.
6: Ano,
5: i tebe, princi. Panstvo, prosím klid. Za chvíli přijde král, aby přivítal nevěstu mého syna. Zatím se však, princezno, posaďte sem, na zlatou stoličku. Je vyhrazena jenom vám.
1: Královno, jaká čest. Jste hrozně roztomilá.
5: No, to se teprve uvidí. Tak do toho, stoličko. Ukaž nám, co umíš.
7: Princezno, ty falešnice, obloudit bys chtěla prince, běž si domů, no tak běž, tvoje skromnost je jen lež, vždyť si jako mnohá jiná, rozmazlená, loupá, líná, odměním tě, jak se sluší, vykouzlím ti oslí uši.
6: To se povedlo.
1: Vidíte na ní. Tohle si slíznete. Tohle se na vás řekne.
2: Ta ale peláší.
3: Tak co? Ještě máš na mě zlost, Mete? Za moje prosto řekl.
4: Odpusť mi, studánko, byla jsem hloupá. Maria, panenko, asi puknu smíchy.
8: Kam zas běžíš, rarášku? Vždyť se ti ztratí ovečky.
4: Však oni trefí. Já, zlatá studánko, víš, chci být teď chvíli sama.
3: Tak utíkej. A stůl se někde v koutku, kde sladce voní rmen. Tam můžeš v klidu snít. Nikdo tě nevyruší.

0: Princi, můj synáčku, už zase u okna. Snad se ti nestýská po pyšné princezničce. Hrála si na labuť a byla to jen...
1: Úsa, klidně to dopověz a nic se neostýchej.
0: Proč si ji tedy pozval sem?
1: Oči mě oklamaly. Mé srdce mlčelo.
0: A mlčí pořád, princi?
1: Za nocí se mi zdá o čarokrásných očích. Jsou jak dvě světlušky, jak plamen na kahánku. Září a laskají svým něžným svitem a pak se promění ve dvě tůňky plné slzí. To trvá chviličku a zase v nich hraje úsměv.
0: Víš, komu patří, princi?
1: Co jen bych za to dal? Snad je to jenom sen. Slyšíš to, matko?
0: Ne, nic neslyším. Všude je mír a ticho. Nemyslíš na ten obraz?
1: Ten? Portrét princezny ze Zlatého zámku?
0: Ano.
1: Posel ho přivezla s ním i spěšné psaní. Zda prý bych nepohrt rukou té krásné paní.
0: Je vskutku překrásná.
1: Říkají to všichni, kdo ji znají. A má srdce ze zlata. Ona to aspoň píše.
0: Není právě obvyklé, když první nabídne muži své srdce žena?
1: Je asi kurážná. Ta přímost ji spíš zdobí. Zvala mě na zámek.
0: Pojedeš?
1: Ne. Pozvu ji sem k nám s veškerou obřadností. Napíšu pergament s královskou pečetí, připojím vzácný dar a do kočáru dám zapřáhnout spřežení se zlatým postrojem. Tak vidíš, maminko, přece jsem trochu zmoudřel. Nechci se trmácet přes hory, přes doly pro další zklamání.
0: Máš pravdu, synku, ale teď běž spát. Večer už pokročil.
1: Kde pak? Něco mě táhne ven, jako bych slyšel hlas. Pojedu za ním, ale neměj o mě strach.

0: tady to přece zná. No všem, studánka. A tamhle oheň. A u něj Mete. Milá Mete, proč se tak aboníš? Mrzí tě celý svět?
1: Třesky plesky, svět je hezký. I v kazajce z chudobince. Až si vezmu tebe, prince, dám ti synka v zlaté plínce.
0: Blázínku paličatá, to se přece nikdy nestane.
1: A stane. Co ve hvězdách je psáno, to je nám lidem dáno. Nevěříš, princi?
0: Odkud pak víš, co stojí ve hvězdách?
1: Dívám se na ně, čtu si v nich každou noc jak v čarodějném snáři.
0: Tak to už nic neříkám. To budeš mít asi pravdu. Co to máš na prstě?
1: Co by? Prstýnek z trávy. Chceš? Taky ti upletu. A budeme zasnoubení.
0: Já už mám nevěstu. Žije ve zlatém zámku a brzy mě navštíví. Je krásná jako nebe.
1: A pyšná jako páv a jako rampou zebe. Já už to slyšela, princi, lidé nic nezamlčí. Tak? Jen si za ní dí.
0: Snad nežárlíš, Mete.
1: Na koho asi? Na košťátko v aksamitové sukni, to bych si dala. Tady máš prstýnek.
0: Děkuji. Je překrásný. Budu ho pořád nosit.
1: Sbohem. Sbohem, můj princi. Musím k ovečkám.
0: Sbohem. Vždycky skrývá svou tvář za vodopádem vlasů pod krempou kloboučku. Jen oči odtud září jako dvě bludičky z rozcuchaného houští. No, hyje, můj Bělouši. Je čas na návrat domů.

0: Otče, pojď sem blíž. Neboj se o trhánku. Pomoz mi z kočáru a faldičky mi uprav. Jakže se jmenuješ? Zeptala jsem se vůbec.
1: Mete mi říkají.
0: Docela hezké jméno. Jsi asi dobračka, jak se tak letmo dívám. Bezelstná, upřímná, zkrátka a dobře husa. No jen se nekaboň, já to tak nemyslela. Co je to nového? Povídej, hořím zvědavostí.
1: Princ čeká nevěstu.
0: Ale hlupáčku, to já přece vím. Proto jsem za ním jedu. Hele, došly mi zlaťáčky a tak se musím vdát. Jaký je ten váš princ? Starý, ošklivý? Tuším, to já mám vždycky smůlu.
1: Ne, ne, je spanilý, je jako mladá růže.
0: To jsem si oddechla. A pověz povídálku. Lidé si šuškají, že prý má v paláci kouzelné štukrdlátko. Kdo na něj usedne, na toho všechno prozradí.
1: Svatá pravda.
0: Co pak to neříkám? Mám smůlu smůlovatou. Jsem v úzkých, pasačko. Co si jen počnu? Nebesa, už to mám. Pojď ke mně, otránku. Schrň si ty vlasy z čela. Tak. Bože na nebi. Vždyť ty jsi čarokrásná. No jo, jako moje vlastní sestra. Dobře, poslouchej. Navlékneš si můj šat, moje šperky a ve zlatém kočáře pojedeš do paláce.
1: Já?
0: Jo, budeš se vydávat za mě, mé drahé dítě. Nikdo tě nepozná. Pak usedneš na zlaté štokrdlátko a až tě mladý princ požádá o ruku, nějak se vymluvíš a rychle se sem vrátíš.
1: To přeci nemohu.
0: A co by ne? Dřív ho však vybídni, aby tě navštívil ve zlatém paláci. Tobě to prozradím. Je z kočičího zlata. A já ti tu zatím pohlídám tvé kravky. Nebo to jsou kozy?
1: Ale princezno...
0: Tak honem převlékej se. Poroučím ti to.
2: Její jasnost, princezna ze zlatého zámku.
3: Usměj se, synáčku. S kyselou tváří se u nás nevítá ani nezvaný host.
4: Když si to přeješ, máti?
1: Bůh s vámi, královna. Bůh s vámi, jasný princi.
3: Vítám vás, princezno. Můj bože, to je víla.
4: Ty oči přece znám. Jsou jak dvě světlušky.
3: Jak plamen na kahánku. Vlídné a laskavé.
4: A plné lásky. Ne, ta není předstíraná.
3: To brzy poznáme. Má drahá princezno, co chvíli přijde král. Zatím se posaďte. Sem, na tu stoličku. Je celá ze zlata.
1: Děkuji, královno. Sednu si ráda.
5: Chystej svatbu v okamžení. Našel z dívku, nad níž není. Jestli nedáš na má slova, marně budeš hledat znova. Kdo svou vinou lásku ztratí, k tomu se už nenavrátí, princi.
6: Výborné. Upřímná schopra.
4: Slyšíš to, matko?
3: To víš, že slyším.
4: Spanilá princezno, já nevím, co chci víc. Napřed vás obejmout a nebo dříve zlíbat.
1: Co takhle obojí?
4: Chtěl bych vám něco říct, ale mám strach z odpovědi.
3: Do toho, synáčku.
4: Staňte se mojí ženou. Můj osud závisí na vašem ano.
1: Bylo by moudřejší, kdybych nedávala slib, ale já, princi, říkám ano.
4: Za vaše ano vám vpletu do vlasů svou zlatou čelenku.
3: Sluší vám.
4: Princezno, prstýnek z trávy.
1: Ten upletla malá pasačka Mete.
4: Mám od ní stejný dárek.
1: Už musím, princi, jít. Přijela jsem jen na skok. Tatínek, maminka... Bože, co mám říct? Ovečka postonává.
3: Jistě jí máte ráda, ale zdržte se aspoň chvíli. Princezno... Počkejte!
1: Přijďte za mnou, princi. Teď hrozně spěchám.
4: Zadržte ji.
1: S Bohem, princi!
4: Osedlejte koně.
3: Jeď rychle, synáčku. Ulov tu holubici.

0: princezno! Honem, na nic nečekejte, oblečte si svůj šat, princ je mi v patách.
1: Dobře to dopadlo.
0: Jak pro koho? Princ vás chce za nevěstu, poprvé v životě prý poznal pravou lásku.
1: Výborně, Mete! Hej, kočí, nezebluj a praskni do koní! Chci prince přivítat v paláci v plné kráse!
0: Pani! Můj klobouček. Tak to mám za odměnu. Princ získá nevěstu a já přijdu na mizi.
2: Bůh s tebou, dobrá Mete. Přišla si o klobouček.
0: Třesky, plesky však je hezky na světě i bez kloboučku. Až se vezmem, můj ty broučku, políbím tě na paloučku.
2: Co ti to září ve vlase?
0: To asi rosa, princi.
2: Ne, to je moje čelenka. A pod ní, dobrý bože, oči jako dvě světlušky.
0: Plamínek na kahánku.
2: A prstýnek z trávy. Jak jsem mohl být tak slepý? Vždyť si to byla ty, ta krásná princeznička.
0: Jsem Mete, tulačka, chuděrka otrhánek. To jen tvá nevěsta mi půjčila šaty. Chtěla tak oklamat kouzelnou stoličku a tebe, princi, s ní.
2: Já hlupák. Mete, má nejdražší.
0: Je, objal si mě.
2: Buď mojí ženou. Bez tebe nechci žít.
0: Neřekla jsem už jednou ano. A co prstínky? Jsme přece dávno zasnoubení.
3: Ale že vám to trvalo, vy blázínkové.
2: Kdo je to? Ten hlas znám.
3: Jsem tvoje kmotřenka. Sudička a víla. Už tisíc let žiju ve studánce. Co sil mě jen stálo dát vás dva dohromady. Už jsem si myslela, že hvězdy lžou.
2: Já nevím, jak to říct, jak poděkovat.
3: Neříkej radši nic. Zamkni mu ústa, dítě. Přece si poradíš.
0: Princi, můj nejdražší.
2: Mete. Můj otránku.
3: Psst. Teď se otočme. Ti dva se políbili. Tak. Konec pohádky. Slzičkám odzvonili. A přece zbývá něco říct. Co? Už to mám, moji milí. Chraňte si studánky. Žij v nich víly.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Martin viděl modrá oblaka, slyšel zpěv ptáků a uvědomoval si líné kodrcání vozu. Pak na sobě ucítil Dobroslavův pohled. Byl vážný, starostlivý. Bylo v něm hledání včerejší noci a jejího tajemství. Martin pochopil, že při nočním pátrání po Moraně nebyl sám. Táhlé kopce s hustým lesem nechali za sebou a nyní projížděli rozlehlými loukami s drobnými ostrůvky keřů a stromů. Dobroslav si stoupl na vůz, aby viděl co nejdál do kraje. Tamhle je řeka, ukazoval vzrušeně stranou mezi stromy. Ale to už první vozy uhnuli z cesty a zamířili k vodě. Prostorné louky protkávala svými meandry nevelká říčka. Ještě než dospělí stačili vypřáhnout koně a odvázat dobytek, děti se do jednoho hnali k řece. Za halasného pokřikování se oblečené nořili do chladivé vody, cákali po sobě i po těch, kteří přiváděli napojit žíznivá zvířata. Martin s Dobroslavem padali po zádech do vody rovně jako prkno, lehali si na dno snažíce se udržet pod hladinou celé tělo. Do šplouchání a dovádění plné vodní tříště se ozval zoufalý dětský jekot. Všichni skoprněli a ti, co zůstali u vozů, se úprkem hnali k řece. Uprostřed proudu, popás ve vodě, stála Kazi, třásla se po celém těle a rozklepanýma rukama ukazovala na svou zástěrku. Bez váhání vrhl se krok na pomoc dceři, ale Libuše, která stála poblíž Kazi, byla rychlejší. V bytě jí vyndala spoza košilky malou zelenočernou žábu. Řev přestal, jako když utne. Libuše jen zakroutila opovržlivě hlavou a žába, bůh ví proč, jen těsně minula Dobroslava a přistála před Martinem. Dorana byla nadšená, když jí Martin natáhl mezi dvěma stromy hrubý provaz na mokré prádlo. Obvykle svršky házela přes vůz. Nestačila se divit, když viděla, jak obratně Martin rozvěšoval mokré košile. Přenechala mu tu ryze ženskou práci a šla vařit. Štěrbinou mezi odkapávajícími šaty Morano spatřil. Projel jím známý ledový chlad. Instinktivně se přikrčil za pokrývku, která dosahovala téměř k zemi. Poodhrnul kousek, jako když se herec před představením dívá do hlediště. Mezi stromy se mihla ženská postava. Ztratila se, ale pak vyšla přímo před vozy. Nebylo na ní nic zvláštního, nijak se od svého okolí neodlišovala. Šaty stejné jako ostatní ženy, dlouhé, husté vlasy barvy zrajícího obilí se jí vlnily až k pasu, zakrývajíce široký, lesklý opasek. Martin se už neschovával. Vyděšený na smrt ji následoval. Propletla se mezi koňmi, začaly poplašeně ržát, vzpínat se a divoce dupat. Několik hlav se od ohňů zdvihlo, ale dříve než vstali, vzala Morana hlavu nejdivočejšího vraníka do dlaní a zadívala se mu do očí. Kůň stichl a sklopil hlavu. A ostatní poslechli. Stáli jak vrostlí do země. Morana se pomalu otočila. Martin hleděl do jejich žlutých očí, temných propastí, které žlukly zlobou a nenávistí. Své oči Morana proměnit nedokáže, zračí se v nich její duše. Svezl se k zemi. Našel ji, ne, to ona našla jeho. Ztratil vědomí.

Když se Martin probral, po Moraně nebylo ani památky. Našel jsi, co zhledal? Řekl Dobroslav a posadil se k němu na zem. Je tady. Viděl jsem ji. Zašeptal nepřítomně Martin. Koho jsi viděl, že jsi z toho upad? Moranu, vydechl Martin. Neměl jsi být tolik na slunci. Dobroslav mu položil ruku na čelo. Tu ještě nikdy nikdo neviděl. Sesílá na nás pohromy, neúrodu a nemoci, ale každé malé dítě ví, že ta se nikomu neukáže. Možná proto se jí všichni tak bojí. Já ji viděl. Uhranula koně, zašeptal Martin. Podíváme se na ně, ale teď musíme k večeři. Jinak se nám v Moranu promění naše máma. Dobroslav vyskočil, ale Martin jen nepřítomně hleděl před sebe. Hned z rána si všiml, že Dobroslav začíná něco tušit. Neunikly mu jeho kradmé pohledy, dvě malé vrásky uprostřed starostlivého čela. Pojď, za chvíli bude tma, řekl Dobroslav a chlácholivě ho vzal za ruku. Právě ve tmě se schovává, polkl Martin. Tma skryje každého, nejen ji. Dobroslav ho vytáhl na nohy. Jsme přece dva? Přestože Dobroslavovi padala víčka únavou, umínil si, že i dnešní noc bude Martinovým strážcem, stínem, který ho neopustí. Něco se děje, něco ho vyděsilo k smrti, nesmí ho nechat samotného, ani dnešní noc a ani žádnou jinou. Zavřel oči, předstíral, že spí, ale spánek ho brzy přemohl. Rysy se uvolnily, dech sklidnil. Martin vyrazil. Seskočil z vozu tiše jako noční šelma a splynul s nejbližším stínem. Proč neudeřila rovnou? Proč ho rovnou nezabila? Musí varovat ostatní. Lech jediný by se jí nebál. Ten jediný by se jí postavil. Najednou mu to došlo. První, koho musí Morana zničit, je lech. Proplétal se mezi vozy, zahalen stíny, nikým nespatřen procházel táborem. Měl odtud výhled na široké, ohni ozářené prostranství. Lže, když tvrdí, že je to jeho bratr, ozvalo se šeptem zpoza plachty jednoho vozu, v jehož stínu se právě Martin ztratil. Měli bychom se zeptat tatínka, bázlivě vydechla druhá. Poznal tetu. Nežaluj, takhle je okřikovala Libuše. Však my na to přijdeme sami a pak za všechno zaplatí, i za tu žábu. Mohli bychom jim dát bylinu pravdy, nadchla se Kazy. Nebo bůžka pravdy, trumfla jí teta. Martin si sedl na bobek. Tenhle rozhovor si vyslechne až do konce. Přinutím je, aby se přiznali, a pak jim tu žábu nacpu rovnou do pusy. Ten cizák nám nic neudělal. Je hodný a jak mě roztočil, nesměle špitla Kazy. Ten cizák nám musí říct, odkud se tu vzal. To sotva. Viděla jsem cizáka, jak první střelou trefil kličkujícího zajíce. Včera, když byli lovit, byl rychlejší než Dobroslav. Teta byla plná obdivu. Není to tak dávno, co vzal prvně luk do ruky, ale sekeru určitě v ruce nedržel. Pohrdavě odfrkla Libuše. Když tobě není nikdo dost dobrý, povzdechla si Kazy. Martin vyprskl. Po varovném pst všechno stichlo a on vyrazil dál do tmy.

Znovu pečlivě prohlédl okolí. Po ženě s dlouhými, hustými vlasy nebylo ani památky. Možná na sebe vzala jinou podobu, uvažoval Martin. Jediné, co ji mohlo prozradit, byly její oči a ruce. Nelidské žluté oči, ve kterých každý ztratil svou vůli. Když vzala do dlaní hlavu koně, svezly se jí rukávy a odhalily černé šlachovité ruce s vystouplými žilami a dlouhými kovovými nehty. Skrytý ve stínech dlouze pozoroval dění kolem sebe. Nesmí ho nikdo zahlédnout, sotva by vysvětloval, proč se v noci plíží táborem. Co by za to dal, kdyby tuto noc nebyl sám? Kdyby se mohl podělit aspoň slovem nebo myšlenkou o nebezpečí, které tu číhá, a o strach, který v něm vyvolává. Neuvědomoval si, že jeho mlčení vyžaduje mnohem větší odvahu a sebezapření, než se takto plížit nocí. Několikrát v těžkých chvílích, kdy se propadal do samoty svého tajemství, byl blízko toho, že svému bratrovi vše svěří. Ale nikdy se k tomu zatím neodhodlal. Když poprvé zahlédl Moranu, běžel druhý den za Dobroslavem všechno mu vypovědět. Konečně nebude ve svém strachu sám. Bylo mu tak lehce, že na nic víc nepomyslel, ale pak se zastyděl sám před sebou. Vždyť Dobroslav je ještě dítě. Nemá právo mu tohle udělat. Mohl snad po něm chtít, aby na sebe vzal část jeho břemene, nesl jeho strach, odpovědnost, ty neustálé, ostražité pohledy a krutá noční probouzení? Měl mu přetrhnout jeho smích?

nejevily známky neklidu a přece noc stišila své chvějivé cvrlikání, svatojánská světélka pohasla. V záři plamenů se ostře rýsovala nehybná silueta ženy s dlouhými vlasy. Šla stínem a pak přistoupila k ohništi. Leknutím přestal dýchat. Svalil se do trávy, lapal po dechu, motala se mu hlava. Nadechl se tak sprutka, že to Morana musela slyšet. Položil hlavu do trávy, padala rosa, jejíž chladivé kapky ho postupně vracely k rozumu. Málem se udusil vlastním strachem. Skryt za vozy přiblížil se k jednomu z ohňů. Morana zcela nepovšimnuta obchází ohniště. Občas se schýbne, kousek popojde a pak znovu. Co to dělá? Lidé zaujati hovorem a rozjařeni medovinou si cizí ženy ani nevšimli. Do džbánku stojícího v trávě hází špetku něčeho, co vypadá jako suché byliny s prachem. Využila všeobecné nepozornosti, kdy jedna žena ukazovala všem padající hvězdu a hodila hrst přímo do ohně. Ve chvíli, kdy se všichni podivovali nad zvláštní vůní dřeva, byla pryč. Chce je všechny otrávit?

lepší je lítat venku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rybákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek košile, ani spíš.

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty!

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.

0: Promiňte.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nespédnosti provádím. Čarodějnou lampu mám, ale ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i naspátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

Sám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím. Já jsem skřítek Aladin, dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro sluňata porcelát. Maminky, prstýky, pro tatíky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

nakreslím pejska. Když bude hodný, budu ho mít rád. A když se bude pejskovi stejskat, nakreslím dva pejska.

0: fliky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený.
1: Víš?
0: Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.